trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se pak někdo má.
0: A ta fůra slavnej příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Čeplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jakže se jmenuje?

našem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písni bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, podzimní kemp, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

a že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

Buja Béza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzimní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

0: listopad.
1: Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení a ve které je zmiňován legendární brdský básník Houla.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Hradci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko orežné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

na dědi, jak u syna děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říci, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahle ta skvostná píseň.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi teď.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je vítr.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení. Dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítěz Roníček naslyšenou. No a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel, i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
2: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
1: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.
2: Vážení přátelé.
3: A hlavně přítelkyně.
2: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
3: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk. Proto se zdržuju toho takovýho...
2: No. Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Cízler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
3: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A
2: kdo?
3: Slyší, aba jenom tuší?
2: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
3: No, to jsou nešťastnice. Ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
2: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
3: Na číslo 155.
2: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
3: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
2: A jistota, jaká jistota?
3: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
2: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
3: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
2: Zkrátka jste v tom, ano.
3: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
2: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
3: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
2: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
3: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
2: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
3: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
2: Tak tohle
3: já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
2: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
3: To neprozrazuju, protože to je každému jasné.
2: Co je každému jasné?
3: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
2: Ale teď už od mládí mi říkali, že jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
3: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
2: No, to doufám.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
1: Jak myslíš nápadníci, jako, no, že mě balili, nebo...
0: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
1: Patriku, to už je.
0: Dávno.
1: Ani nechci říct tu číslovku.
0: Ale máš to v paměti.
1: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
0: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
1: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takový malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
0: Jo. A dají se na rozdíly třeba současný muž Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
1: Taky se nastěhoval. Velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přines ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce, a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
0: koho
1: teď v září. Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyved z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Tam docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění, a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat, a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojíte se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hitnerovou a i vás, Patriku, Karas Bojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuju. Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manžestrové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
2: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zednička ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedničkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími.

0: no hlavně to šumivé má ráda. Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: A zpívala jsi u mě někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku. Nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala. Ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to tak.
0: Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde.
1: Určitě.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Ivan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp.
0: Dobře, Richard třetí, píšu jim bod a děkuju moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A
4: my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jako, jak vycházela čas s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako.
1: Promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle divadelka Podvěží Marie Rotrové a ty dva pánové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět. A to nejde. To nejde, protože... ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčí, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhodl. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale. Pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice a
1: od 3. prosince.
0: Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno bude? Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie

0: kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovu větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu, ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo, a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No, takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu, ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky? Na odpověď čeká Uršula.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rukou. Rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy. A

0: Hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde. Ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
1: Po tobě, jo.
0: Po mě obrázky, ale přeci
1: jenom... No, ale jenom, dopisy píšeš taky.
0: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi někdo schovává.
1: Určitě, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu? Ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludů pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kapacita nového parkovacího domu u Jihlavské nemocnice bude vyšší, než se původně předpokládala. Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie. České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají, v baráži vypadly se Skotskem. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým deštěm, přes den už polojasno až oblačno, teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Parkovací dům u Jihlavské nemocnice bude mít vyšší kapacitu, než se původně plánovalo. Z předpokládaných 431 míst může vzrůst až na 704. Zvýšení kapacity zároveň posune termín dokončení stavby.
3: Přesný nový harmonogram se teď dolaďuje. Z nového parkovacího domu jsou v tuto chvíli hotové základy, na kterých roste hrubá stavba. Rozšíření kapacity znamená přistavět další podlaží. Umožnila to změna územního plánu, kterou v září schválili jihlavští zastupitelé. František Jirků, Český rozhlas.
2: Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne na rafinerii v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje hlavně kvůli zpětné účinnosti. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, diagnózu potvrdilo vyšetření, lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnici Gemelli se bude papež zotavovat týden. Pro Lva XIV. Šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve v loni v květnu.
1: Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa žen bude příští rok bez české účasti. Ve Skotsku totiž svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové prohrály 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadly. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale třikrát inkasoval. K prohře podle ní přispělo i hodně individuálních chyb.
4: Myslím si, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale tu první půlku jsme byli lepší. V druhé půlce nás srazily individuální chyby zase, no. To se něco, co se opakuje vlastně už několikátý zápas. Myslím, že nám chybí ta fyzická připravenost, kdy vlastně odejdeme vždycky v 60. v 70. minutě, to je něco, co se musí natrénovat. A pak větší zodpovědnost za ty individuální chyby a prostě za ten výkon. Každá si musíme šáhnout do svědomí.
2: A fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2.
1: Počasí.
2: V Jihlavě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 5 stupňů, v Libici nad Doubravou 8. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým deštěm. V průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, nehody nebo aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné ráno vám přejeme v polovině pracovního týdne. Máme tady středu, máme tady 14. říjen roku 2026. Podíváme se do kalendáře. Svátek dnes má Agáta. V kalendáři rozhodně není sama, je tam i Háta. Tak vám dámy z Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě blahopřejeme. Jinak dnes je světový den standardů. Připomíná technické normy, díky kterým například můžeme zapojit spotřebič do zásuvky nebo používat platební kartu v různých zemích. Co dalšího se stalo 14. října v letech minulých, to nám už za chvíli, za nějakých 7 minut prozradí Petr Jungmann.
1: Ano, s Robinem Šalamunem.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davů. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
2: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
1: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
3: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
1: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Drama se smutným koncem se odehrálo na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou před 12 lety.
4: Před začátkem vyučování tam 26-letá žena z Ostravska napadla nožem několik studentů. 16-letý mladík z Níškova po jejím běsnění přišel o život, další 3 lidé byli zraněni.
1: Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70 má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: To byla skupina Lighthouse Family v 5 hodin a 18 minut. Jsme rádi, že vstáváte s námi s Českým rozhlasem Vysočina ve středu 14. října.
1: Počasí.
0: Na Vysočině teď ráno a dopoledne čekáme jasno, především v údolích se lokálně mohou objevovat mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne pak bude polojasno nebo skoro jasno, večer od západu přibude oblačnosti. Teploty na Vysočině dnes budou mezi 12 až 15 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dukla Jihlava slaví 70 let a chystá velkolepý gala večer plný hokejových legend, hudby a taky emocí. Jak se taková oslava připravuje a na co se mohou fanoušci těšit, to nám už po 11. hodině ve středu prozradí jednatel Dukly Jihlava Bedřich Čerban a režisér gala večera David Sýs.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelních úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Lucie Vondráčková, Láska na 100 let v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 7 minut před 17:30. Některá větší města na Vysočině hledají nové strážníky do řad městské policie. Naopak v menších sídlech se situace od loňska zlepšila. Kde tedy strážníci chybí? To nám po 8. hodině v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina prozradí Vít Holoubek.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Výtěžek z dnešního večerního zápasu získá hematologicko-transfuzní oddělení. Brodskou nemocnici navštíví basketbalistky ve čtvrtek. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Jsme na poli, to je daleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
3: Bramborový kombajn nám jede. Praší se od něj, takže je vidět, že je sucho.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadu vysokých cen energií. Na programu má premiér také setkání předsedů vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu, které je hnutí ANO součástí. Částečnou renovaci obřadní síně na lesním hřbitově Bradlo se podařilo dokončit v Kamenici nad Lipou. Práce zahrnovaly výměnu vstupních dveří, opravu a nátěr fasády a položení nové dlažby před vstupem. Radnice za ně zaplatila 300 tisíc korun. V Hamburku začíná proces s Ukrajincem podezřelým z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Muž kvůli podezření z úderu na civilní cíle čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů. Ukrajinec účast na útoku popírá. Fotbalový záložník Tomáš Souček bude hrát i v příští sezóně za West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace se s londýnským klubem dohodl na prodloužení smlouvy do léta 2028. Souček hájí barvy druholigového anglického klubu od ledna 2020, odehrál za něj 285 zápasů a zaznamenal 47 branek. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým deštěm, přes den už polejasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Vysočině se teď jezdí bez nehod, nemáme hlášené ani žádné aktuální dopravní problémy. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Včera byla hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina vědkyně Michaela Mikisková, která nás vzala do fascinujícího světa proteinů. Za chvíli se na Českém rozhlasu Vysočina dozvíte, jak vědcům při výzkumu může pomoci vesmír. Je 5.33.

0: To byla Dana Rollins v 5.38. Přejeme vám krásné ráno ve středu 14. října. Proč vědci zkoumají proteiny ve stavu bez tíže a co jim při výzkumu na Zemi překáží? Na tuto otázku včera odpovídala vědkyně Michaela Mikisková.
1: Tak na Zemi překáží vlastně jedna důležitá věc, a to je právě gravitace. Vy když vám rostou nějaké ty krystalky, tak v podstatě klesnou na dno nějaké jamečky a potom rostou jenom do určitých směrů. Takže máte v podstatě lehce nepravidelný, nedokonalý krystal, může být trochu menší. Kdežto vědci přišli na to, že pokud vám ty krystaly rostou ve vesmíru, kde vlastně máte takzvanou mikrogravitaci, takže ty krystalky můžou růst trochu pomaleji, můžou se uspořádat více pravidelně a můžou být trochu větší a kvalitnější.
2: Jak takový krystal vzniká, to už jsme lehce přiblížili, ale proč ho potřebujete?
1: Já, co dělám ve svém výzkumu, nebo vlastně i čemu se věnuje tady ten výzkum ve vesmíru podobný, tak to je vlastně rentgenová krystalografie. Tudíž, jak z toho názvu vlastně vyznívá, my potřebujeme, abychom neměli roztok proteinu, ale abychom z něho měli právě ty krystaly. Nějakou vlastně pevnou, pravidelně uspořádanou 3D mřížku molekul.
2: No, znamená to, že ve vesmíru mohou vzniknout kvalitnější krystaly?
1: Je to tak.
0: Řekla vědkyně Michaela Mikisková. Jihlavská Dukla slaví 70 let. Chystá velkolepý gala večer plný hokejových legend, hudby a emocí. Jak se taková oslava připravuje a na co se fanoušci mohou těšit? To vám dnes po 11. hodině prozradí jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban a s ním režisér gala večera David Sýs. Tak si nenechte ujít dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Je 5.40, je tu Neil Diamond a Sweet Caroline.

0: Za 2 minuty bude 6:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. S námi budou makovičky a dnes se rozpovídají o myslivcích. Co pak asi myslivci dělají?
1: Počasí.
0: Dnes ve středu 14. října čekáme zpočátku převážně zataženo se slabým deštěm. V průběhu dne už polojasno až oblačno. Odpolední teploty budou mezi 13 až 16 stupni Celsia.
1: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem

0: To byla skupina Jelen, Touha a Pláč. No tak jelen by se měl mít na pozoru, tady zvíře jelen, i kaňour, i prasátko. Zkrátka jdeme do lesa a přichází myslivec.
1: Makovičky. Co má na starosti myslivec?
2: Že loví zvířata. Můžem si je venku a když jich je tam hodně, tak to zastřelí. Třeba na kýho zajíce. Má takový střel a je tam takový písek a on to zmáčky a normálně to udělá.
1: Jak vypadá myslivec?
2: Zeleně. On má klobouk a má tady píko.
3: Má takovej pásek a tam se zastrčí tu pistol.
1: Co má ještě na starosti v tom lese myslivec?
3: Se o něj stala.
1: Jaká jsou zvířátka v lese?
3: Zajíc nebo vlk. Liška. Já znám divoký prase.
4: Veverka. Kačenko.
1: No a jak se ten myslivec o ta zvířátka v lese může starat?
3: Aby v zimě zvířátka neměly hlad. Někdy i ten les hlídá, aby je nevzal někdo ty zvířátka. Makovičky.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: V Cejli chybí obchod, postaví tam proto bezobslužnou prodejnu. K obutí papučí na podporu mobilních hospiců dnes vyzývá kampaň Dožít doma. Hokejisté Pardubic uspěli i v závěrečném utkání základní části Ligy mistrů. Očekáváme zpočátku převážně zataženou se slabým deštěm, přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Cejli na Jihlavsku staví novou bezobslužnou prodejnu. Otevírat má příští rok v létě. Obchod s potravinami v obci chybí. Prodejna bude na pozemku, který obec vykoupila od tamního zemědělského družstva, jak uvedla bezpartijní starostka Pavlína Nováková.
4: Obec tady nemá žádný volný prostory a bude tady do budoucna vystavená celá nová lokalita, včetně těch nových rodinných domů. A právě do toho jsme zakomponovali i ten nový obchod.
3: Je papučový den, typická domácí obuv společně s říjnovou kampaní s názvem Dožít doma upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě ty je dnes možné podpořit. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká to předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
5: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
3: Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn na vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc.
6: Desetitisíce studentů v Paříži v úterý odpoledne vyrazili na protestní pochod směrem k invalidovně. Na místě se někteří z nich střetli s policií, na kterou házeli pyrotechniku. Ta odpověděla slzným plynem a vodními děly a po několika hodinách protest rozehnala. Proti nedostatku učitelů, špatnému technickému zázemí škol nebo netransparentnímu systému přihlášek na vysoké školy studenti protestují už čtvrtým týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornua tvrdí, že si to státní rozpočet kvůli vysokému deficitu nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
3: Pardubičtí hokejisté vyhráli poslední zápas základní části Ligy mistrů nad švédským Vechje 2-1 v prodloužení. Východočeši tak zvítězili v pátém ze 6 zápasů v tomto ročníku evropské soutěže. Východočeši museli otáčet vývoj utkání, vyrovnával Vápeník. Rozhodující gól v nastavení dal Kondelík. Kvalitu soupeře ocenil i pardubický gólman Roman Vil.
7: Bylo vidět, že na druhé straně velká kvalita a neodezdávali puky, drželi si radši ty puky, hledali v pásmu a chtěli se dostat do velkých šancí, takže my jsme to dobře zvládali, byli jsme trpěliví a kluci přede mnou to zvládli taky dobře, že mi pomohli a je to takovýhle hezký vítězství.
0: Počasí.
3: Třebíče a Hubenově teď mají 6 stupňů, v Košeticích 5. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým deštěm, v průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme ze silnic kraje ani z úseku dálnice D1 na Vysočině hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Přejeme vám klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Šestá hodina, čtvrtá minuta, jsme Český rozhlas Vysočina, přejeme všem krásné ráno. Některá města na Vysočině stále nemají plný stav strážníků městské policie. Lidi dlouhodobě schání třeba v Třebíči. Proč se místa nedaří obsadit? To nám po čtvrt na sedm prozradí redaktorka Veronika Bartes-Vohradíková. Tak to jsem netušil, že slovo redaktorka mi po ránu dá tak zabrat.

0: vzpomínka na zpěvačku, která nás letos bohužel opustila. To byla Bonnie Tyler v 6 hodin a 11 minut na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová tady se svým hostem bude po 13. hodině. Teď vám prozradí, koho si pozvala a na co se bude ptát.
2: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítám po 13. hodině.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: To byl Jiří Korn, za chvíli Eva Farna na ostří nože, anebo Michal Tučný, Já světem táh jen tak s Celtou. No a třeba vy se v Třebíči stanete městským strážníkem. Hovořit o tom budeme za chvíli.
1: Počasí.
0: Dnes ve středu 14. října čekáme na Vysočině zpočátku převážně zataženo se slabým deštěm. V průběhu dne už bude polojasno až oblačno. Odpolední teploty se dostanou na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dukla Jihlava slaví 70 let a chystá velkolepý gala večer plný hokejových legend, hudby a taky emocí. Jak se taková oslava připravuje a na co se mohou fanoušci těšit, to nám už po 11. hodině ve středu prozradí jednatel Dukly Jihlava Bedřich Čerban a režisér gala večera David Sýs.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 6.22 dospívala Eva Farna na Českém rozhlasu Vysočina. Dohled nad dopravou ve městě nebo zásahy u drobnějších přestupků. Tuto hlavní náplň práce městských strážníků v některých sídlech na Vysočině zastává méně lidí, než by bylo potřeba. Nové síly poptává třeba městská policie v Třebíči.
1: Právě se nacházíme v lokalitě Hájek u ulice Kapitána Nálepky, kde kontrolujeme bezdomovce.
2: Jsme kousek od dětského hřiště, jdeme mezi keře, strážnice
1: Jana Balvínová,
2: kolegyně její
3: Simona Neumanová
2: a vidím stan.
1: Paní byla během dne už zkontrolovaná a byla vyzvána k tomu, aby všechno vlastně si sklidila a odnesla, nebo jí to bude všechno odvezeno.
3: Na stanu se nikdo nenachází.
1: Nafotíme celou situaci, jak to tady vypadá, aby jsme věděli a mohli porovnat, jak to paní postupně odklízí a snaží se tady místo vyčistit.
3: My většinou se zabýváme hlavně parkováním. Když tam přijdou lidi, tak se jim snažíme poradit, když třeba nevím, něco neví nebo neví, kam se dostat. Tak to je taky častá náplň naší práce.
2: Mají sebou třetího strážníka, čerstvou posilu.
4: Daniel Girga.
2: Co jste za ten týden už zažil u městské policie?
4: Primárně dopravní přestupky, kontrolu osob bezdomova a to bylo víceméně vše. Jelikož už od základní školy mým snem bylo víceméně pomáhat a chránit a zatím mě práce baví a naplňuje.
2: Neodradil vás ten týden?
4: Nikoliv, spíš mě to utvrdilo v tom, že to je ta práce, kterou bych chtěl dělat.
2: Městská policie v Třebíči ale hledá nové strážníky dlouhodobě, pokračuje její mluvčí Daniela Nosková.
5: Aktuálně hledáme dva strážníky, jednoho strážníka klasicky na 12-hodinovou směnu a druhého strážníka jako preventistu, který vlastně by chodil na 8-hodinové směny. Je to tak jako průběžná záležitost, kdy nám strážníci odchází, ať do důchodu, nebo třeba teďka aktuálně odchází kolegyně přímo k policii České republiky.
2: A volná místa má i Havlíčkobrodská městská policie. Do plného stavu jí chybí 3 strážníci. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A po skupině Boniem už jsou tu zprávy.
1: Půl sedmé.
0: Slovo má Jaromír Kulhánek.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Soud se už zabýval volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. A uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledku v jednom okrsku. V Praze začne hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Muž údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Nový pavilon bude mít vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická v Třebíči. Dostavbu za zhruba 100 milionů korun plánuje kraj Vysočina. Stavba začne letos a potrvá necelý rok. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat třeba o sladění vnitřního trhu. Karin Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl účast na šampionátu v Lublani už jistou. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým občasným deštěm. Přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná, nehody nebo aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pro soupeře už jsem dědek, ale medaile dál vozím, řekl judista Lukáš Krpálek v okamžiku, kdy se díval na svých 6 medailí ze světových šampionátů. Našeho šampiona, jihlavského rodáka, v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina uslyšíte už za malou chvíli. Teď máme 2 minuty po půl sedmé.
2: Dobré.

0: To byla nádherná láska v podání Pavla Nováka v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 6 hodin 40 minut. Jihlavský rodák, judista Lukáš Krpálek, pozbíral po návratu z mistrovství světa všechny své medaile, které přivezl ze světových šampionátů. Od prvního bronzu z roku 2011 až po ten, který dokázal získat o uplynulém víkendu v Baku.
1: Tohle není cinkot kravských zvonců, to do sebe naráží dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile, které dokázal Lukáš Krpálek během kariéry získat na mistrovství světa. Po zisku té poslední z Baku je vyndal a vzpomínal.
2: Ke každý té medaile mi hned naskočí, co bylo předtím, co bylo během, co bylo potom. A musím říct, že to je hrozně hezký. Tím, že já ty medaile mám schovaný, nemám je dennodenně na očích, tak prostě jednou za čas je vytáhnout a probírat se nima, tak je hodně emotivní.
1: Říká Lukáš Krpálek. 15 let od sebe dělí jeho první a poslední medaile z mistrovství světa. Za tu dobu se změnil jak jeho přístup k soupeřům, tak opačně.
2: Když si vybavím to, když mě bylo někde 19, 20, 25 a měl jsem nějakého vyzrálejšího judistu, kterým bylo 32, 33, 35, jak si pamatuju Lácošovi slova, že to už je starý dědek, že toho už musím porazit prostě a tohleto. No, tak čas se posunul, role se trošku otočily. Zase na druhou stranu, když potom stojím na těch stupních vítězů, tak asi ti závodníci poznají, že opravdu ten starý dědek ještě nejsem a že furt jsem schopný ty medaile sbírat.
1: Lukáš Krpálek je aktuálně třetím nejstarším medailistou z mistrovství světa a nemusí na tomto místě zůstat. Za měsíc oslaví 36. narozeniny a přesto, že ho při tréninku bolí celé tělo, že se ze závodu dává dohromady o poznání déle než před 15 lety, pořád v sobě nachází motivaci do dalších turnajů.
2: Ono je i fajn, když přijdu na to vážení a teď ti soupeři mě tam vidějí a říkají mi, že to už jsi tady zase. Já si myslím, že pro ně je to taky nesmírně motivační, když mě tam vidějí prostě v těch 19, 18, dokonce 17 letech. Já se proti ním postavím, tak pro ně je to taky obrovská motivace. Samozřejmě oni jdou do toho zápasu, že mě chtějí porazit, ale na druhou stranu, i když prohraju, tak prostě nesmírně děkuju, váží si mě, to je prostě hezký a na to mě to baví.
1: Říká Lukáš Krpálek, nově držitel 6 medailí z mistrovství světa, které můžete vidět na vlastní oči i vy. Ve středu od 10 do 17 hodin budou vystaveny na pražském Smíchově v Agel Tower ve Vrchlického ulici. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: To byla německá skupina Alphaville.
1: Počasí.
0: Je minuta po 6:45 a už je s námi meteorolog Ondřej Brambus. Přeji vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: A prozraďte nám prosím, do jakého rána se na Vysočině probouzíme.
2: Probouzíme se do rána s velkou oblačností a dokonce i s nějakými slabými občasnými srážkami. Nejde o nic výrazného, ale v posledních hodinách už nám tu a tam lehce prší a aktuálně jsou srážky na západě kraje. Jinak teploty, minimální teploty byly během noci nebo z počátku noci v rozpětí od 6 stupňů do 0. Teď už máme ale tepleji, jak se zatáhlo během noci, tak se oteplilo, takže teploty se pohybují většinou od 5 do 9 stupňů Celsia. K tomu máme jenom slabý proměnlivý vítr.
0: Ty kapky deště v průběhu dne ustanou?
2: Ano, ano, ustanou a poměrně už brzy. Počítáme, že už teď během dopoledne nebo pozdějšího rána dopoledne ustanou, ale ještě v té, řekl bych, nejbližší hodince, dvou s nimi počítat musíme. Jak ustanou ty srážky, tak se nám i trošku protrhá oblačnost, ale spíše na chvilku, protože během odpoledne pak bude převažovat spíše velká oblačnost, takové oblačno, ale už počasí beze srážek. Večer pak začne oblačnost pomalinku ubývat. Dnešní maximální teploty od 13 do 16 stupňů Celsia, nejtepleji bude na jihovýchodě kraje, tam může být ojediněle až 18 stupňů, no ale bude relativně větrno, vítr bude foukat od severozápadu a bude mít rychlosti do 25 km za hodinu.
0: Jaké jsou vyhlídky na zítřek?
2: V noci budeme mít většinou takové polojasno nebo oblačno, krátce může být oblačnosti i méně. V druhé polovině noci se nám pak začnou lokálně vytvářet mlhy, minimální teploty budou většinou od 5 do 2 stupňů, ale v údolích při slabším větru může být i kolem 1 stupně nebo i kolem 0. Přes den pak bude relativně dost oblačnosti, ale půjde o takovou částečně průsvitnou oblačnost, takže celkově bych to nazval oblačno, ale mraky budou poměrně vysoko a srážky se objevovat nebudou. A teploty budou od 14 do 16 stupňů Celsia a oproti dnešku bude zítra jenom slabý vítr do 15 km za hodinu.
0: Předpovídá 6:45 meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17:30 v našem vysílání. Volby 2026. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Jardo, řekni fór.
1: A je tu blondýna. Hleďte, zastavili mě policajti, jo, a jeden řekl papíry. No tak já řekla nůžky, vyhrála jsem, no a odjela. Myslím, že chce odvetu, už mě 45 minut honí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: 3, 2, 1.
2: Na okruhu novoměstského koupaliště vybíhají na závod, který tady odstartovala Martina Sáblíková, stovky účastníků z Nového Města na Moravě. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Hned vedle vlakového nádraží v Třešti stojí telefonní budka.
4: Slyším tam zvuk, vložím 2 koruny a začneme vytáčet.
3: Třeště, Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Městské policie v Třebíči a Havlíčkově Brodě potřebují nové lidi. Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinérie. Fotbalisté Slávie jsou v lize mistrů bez bodu. Ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým občasným deštěm. Přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nové strážníky dlouhodobě hledají v Třebíči a Havlíčkově Brodě. Například v Třebíči zatím stojí odchody do penze či jiných služeb. Do plného stavu tam aktuálně chybí 2 lidé.
6: Ve stanu se nikdo nenachází.
7: Nafotíme celou situaci, jak to tady vypadá, aby jsme věděli a mohli porovnat, jak to paní postupně odklízí a snaží se tady místo vyčistit.
8: Třebíčské strážnice Jana a Simona kontrolují lidi bez domova. Tamní městská policie má aktuálně 2 místa neobsazená, pokračuje její mluvčí Daniela Nosková.
9: Je to tak jako průběžná záležitost, kdy nám strážníci odchází, ať do důchodu, nebo třeba teďka aktuálně odchází kolegyně přímo k policii České republiky.
8: Havlíčkobrodské městské policii chybí do plného stavu 3 strážníci. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne rafinerii v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Papeži Lvovi 14. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
10: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
11: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
10: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražené soupeře přestříleli, své šance ale nevyužili a krátce po změně strany inkasovali. To bylo podle záložníka Slávie Lukáše Provoda rozhodující.
12: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali, myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
5: A české fotbalistky se mistrovství světa v příštím roce nezúčastní. Ve Skotsku prohráli 2-3 a i kvůli domácí porážce 0-2 z baráže o šampionát vypadli.
0: Počasí.
5: V Havlíčkově Brodě a Telči teď mají 6 stupňů, v Dukovanech 8. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým občasným deštěm. V průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 127. kilometrem na úrovni Řehořova. Stojí tam poruchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
13: 7. hodina 5. minuta i rok 2026, přesto se zeptám, pamatujete si na akce Z? V obcích po celém tehdejším Československu během nich lidé brigádnicky sami stavěli stadiony nebo obchody. No a v Cejli na Jihlavsku teď tyto brigádníky, jak to říct, oprášily. Proč? Tak to nám po 4.8. vysvětlí František Jirků.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Chystáme další české písničky. Teď máme 7.12 do 7:30. Tady budou Michal Šindelář, Hořeli padaly hvězdy nebo Petr Kotwald s písničkou Je v tahu. Teď se ale o slovo hlásí Petr Jungmann, aby připomněl, co všechno se přihodilo 14. října.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil pruskosaské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní vojn nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
3: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
2: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
4: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
2: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Drama se smutným koncem se odehrálo na obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou před 12 lety.
5: Před začátkem vyučování tam 26-letá žena z Ostravska napadla nožem několik studentů. 16-letý mladík z Níškova po jejím běsnění přišel o život, další tři lidé byli zraněni.
2: Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70 má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Vysočina ve středu 14. října.
1: Počasí.
0: A jaká ta středa na Vysočině bude? Z počátku dne převážně zatažená se slabým deštěm, v průběhu dne ale už bude polojasno až oblačno. Teploty na Vysočině dnes dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dukla Jihlava slaví 70 let a chystá velkolepý gala večer plný hokejových legend, hudby a taky emocí. Jak se taková oslava připravuje a na co se mohou fanoušci těšit, to nám už po 11. hodině ve středu prozradí jednatel Dukly Jihlava Bedřich Čerban a režisér gala večera David Sýs.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 minut před půl osmou na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Michal Šindelář, jehož tatínkem byl Jiří Šindelář, basketarista skupiny Katapult. Maminkou je Lenka Šindelářová, kterou známe z banjo bandu Ivana Mládka. To byla písnička Hořely padaly hvězdy. V Cejne na Jihlavsku místní začali stavět prodejnu. Ta původní, kterou si sami vybudovali na přelomu 70. a 80. let, už nefunguje a je v soukromém vlastnictví. Proto se lidé domluvili a pustili se do práce.
1: To už je 44 let.
2: Miloslav Wolf bude mít prodejnu hned u svého domu. Před více než 40 lety pomáhal stavět tu původní, která se dělala v Cejli v akci Z.
1: Většinou tam jsme chodili tady z práce chlapi, co jsme tady dělali v zemědělském družstvu. Odpoledne po té 16:00, tak se tam chodilo pracovat. Asi 3,5 roku.
2: Prodejná podle něj teď v obci chybí.
1: Je to dobře, že se to dělá, ale všechno to dojíždí do Jihlavy, takže lidi si nakoupějí většinou ve městě.
2: Z nové prodejny jsou teď hotové zatím základy. Na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
3: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další. Teď se vlastně plánuje, že se udělá brigáda na vystavění ztraceného bednění.
4: Proufáte si brigádně i pak na tu hrubou stavbu nahoru?
3: Na zděnou stavbu, jo. Ale střechu už bude muset svěřit nějakým odborníkům, plus nějaký profese asi taky.
2: Stavba teď čeká na dodávku cihel, aby se mohla znovu rozběhnout.
5: Co půjde, tak si uděláme brigádně tady s lidma.
2: Akce Z.
5: Akce Z ve spolupráci s našima dvouma zaměstnancema.
2: Rozlíží se po staveništi bezpartijní starostka Pavlína Nováková. Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: James Blunt, teď už jsou tu zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO odlétá do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Na programu má premiér také setkání předsedu vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu, která je hnutí ANO součástí. Částečnou renovaci obřadní síně na lesním hřbitově Bradlo se podařilo dokončit v Kamenici nad Lipou. Práce zahrnovaly výměnu vstupních dveří, opravu a nátěr fasády a položení nové dlažby před vstupem. Radnice za ně zaplatila 300 tisíc korun. V Hamburku začíná proces s Ukrajincem podezřelým z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022. Muž kvůli podezření z úderu na civilní cíle čelí mimo jiné obžalobě z válečných zločinů. Ukrajinec účast na útoku popírá. Fotbalový záložník Tomáš Souček bude hrát i v příští sezóně za West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace se s londýnským klubem dohodl na prodloužení smlouvy do léta 2028. Souček hájí barvy druholigového anglického klubu od ledna 2020. Odehrál za něj 285 zápasů a vstřelil 47 branek. A ještě předpověď počasí. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým deštěm, přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S omezením počítejte v brněnském směru dálnice D1 za 104. kilometrem u Větrného Jeníkova. Silničáři tam uzavřeli levý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 7.30 máme tady hokejovou středu. Hrácká Slávia bude doma hrát proti Kolínu. Jihlavská Dukla doma proti Přerovu. Oba zápasy začínají v 17.30, tak přijďte na hokej, hezky se bavte a hlavně pořádně fanděte. Teď už Karel Gott a Holka v domě.

0: 7.9.30, to byla paní Marta Kubišová. Depeše, předpokládám, že paní Marta, stejně jako každá dáma, má ráda květiny. Nicméně ani zima nemusí být překážkou pro to, aby některé rostliny kvetly, jak vám teď řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 14-letého židovského chlapce, deportovaného v roce 1942 do Terezína. Miloval astronomii a Žila Verna. V ghetu se stal šéfredaktorem chlapeckého časopisu Vedem. V 16 letech zahynul v Osvětimi. Jeho kresba země viděné z měsíce letěla o desetiletí později do vesmíru.
1: Stopy fakta tajemství.
0: Masový vrah nebo revoluční ikona? A co má společného Ernesto Che Guevara s Prahou? Kdo se skrýval za záhadným jménem Ramon Benitez? Poslechněte si překvapivou pražskou love story v nedělním vysílání.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: tancuje. 10 minut před 8 hodinou s námi byla skupina Mirai, teď už Makovičky. A Makovičky se dnes zaměří na mysliveckou práci.
1: Makovičky. Co má na starosti myslivec?
2: Že loví zvířata. V noci je venku a když jich je tam hodně, tak to zastřelí. Třeba na kýho zajíce. Má takový střel a je tam takový písek a on to zmáčky a normálně to udělá.
1: Jak vypadá myslivec?
2: Zeleně. On má klobouk a má tady píko. Má takovej pásek a tam si zastrčí tu pistol.
1: Co má ještě na starosti v tom lese myslivec?
2: Si o něj stala.
1: Jaká jsou zvířátka v lese?
2: Zajíc nebo vlk. Liška. Já znám divoký prase. Veverka. Kačenko.
1: No a jak se ten myslivec o ta zvířátka v lese může starat?
2: Aby v zimě zvířátka neměly hlad. Někdy i ten les hlídá, aby je nevzal někdo ty zvířátka.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Na Vysočině pokračují povolební vyjednávání. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. Hokejisté Pardubic porazili v lize mistrů švédské Vechie až v prodloužení. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým občasným deštěm, přes den už polojasno až oblačno, teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. Změna na postu starosty čeká některá města na Vysočině. Například v Polné se bezpartijní Jindřich Skoč do pole vzdal mandátu zastupitelstvu. Střídání v čele se čeká i v Přibyslavi. Tam po letech vládnutí ODS vyhrálo volby uskupení Za vás, za Přibyslav.
4: O koalici jednají i v Humpolci. Tam zvítězilo hnutí ANO. Jeho předchozí koaliční partner, uskupení Humpolec GO, ale podle svých slov k jednání osloven nebyl. Členem je i bývalý starosta Petr Machek, kterého zastupitelé krátce před volbami odvolali. Změna se dá očekávat i v Letči nad Sázavou. Tam s více než 40% zvítězilo uskupení i Ledeč. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Hypoteční trh v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly v Česku nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindla je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
5: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
3: V září také vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období v loni. V indickém státě Bihar se potopil říční člun. Zemřelo 13 dětí, 6 lidí se podařilo zachránit. Informovala o tom místní policie. Loď po řece Ganga přepravovala cestující na slavnost do sousední vesnice. Během plavby se převrátila a potopila. Podle agentury AFP bylo všem obětem 15 a míň let. Přesný počet cestujících zatím není známý. Proč se člun potopil, úřady vyšetřují.
6: Sport.
3: Pardubičtí hokejisté si připsali pátou výhru v lize mistrů. V závěrečném utkání základní části soutěže porazili doma švédské Vechie 2-1 v prodloužení. Východočeši museli utkání otáčet. Od 18. minuty prohrávali. Na začátku třetí třetiny vyrovnal Vápeník a v nastavení se prosadil Gondelík. Utkání hodnotil pardubický hokejový obránce Jan Košťálek.
7: Byl to těžký zápas, ale za mě oproti extralize to bylo víc hokejový. Hrál se hodně jako bez pukem, nebyly tam až takový souboje, jako se dějou v extralize, a bylo to hokejovější za mě.
2: Počasí.
3: Ve Žďáře nad Sázavou teď mají 5 stupňů, v Novém Rychnově 9 a v Moravských Budějovicích 8. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým občasným deštěm, v průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Spozorněte na silnici 38 na obchvatu Golčova Jeníkova. Pracují tam silničáři.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8 hodina 4. minuta je středa, máme 14. října 2026 a příští rok v roce 2027 to bude 20 let ode dne, kdy se Xindl X, tedy Ondřej Ládek, stal Xindlem X. Za tu dobu vznikla spousta písniček, odehrála se spousta koncertů a když slaví 20. výročí, tak si na 19. srpen do areálu 7 v Praze pozval hned 20 hostů. Společně zahrají známé duety i písničky, které duety nikdy nebyly, ale pro ten den se duety stanou. Zkrátka 19. srpna Xindl X nabídne 20 let, 20 hitů, 20 hostů a bude rád, když u toho budete i vy. Teď nám zaspívá písničku Má chata, můj hrad.
6: Dobré ráno

0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi paní inženýrka Alexandra Štrbová. Zdravíme do Jihlavského muzea Vysočiny. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co pak jste si nachystali na tuto sobotu?
1: Tuto sobotu 17. října slavíme Mezinárodní den archeologie a zveme nejen rodiny s dětmi na prohlídku muzea, ale tak trochu jinak. Od 9 do 11 hodin dopoledne bude vstup do muzea v Jihlavě zdarma. My jsme právě na tento den připravili úplně nový muzejní kvíz, který se nazývá nebo jmenuje Po stopách minulosti, a ten vás provede dějinami Jihlavy od středověku až do 20. století. A přímo v těch historických a archeologických expozicích budete třeba hledat odpovědi na záludné otázky a plnit úkoly. Co si pod tím můžete představit například? Zkusíte si navrhnout vlastní středověkou minci, nebo se zamyslíte nad tím, čím mohl kuchař ve středověku sladit jídlo, budete hledat cechovní trezor, nebo budete zkoumat velkou hlásnou troubu, kterou používal věžník na kostele svatého Jakuba, nebo co skřípalo v 19. století.
0: Školákům se blíží podzimní prázdniny, taky dušičky. Máte nějaký dušičkový program v muzeu?
1: Další program, který chystáme v muzeu pro veřejnost, se bude konat 1. listopadu, bude to na konci podzimních prázdnin, a tento program bude zaměřen na svátky mrtvých, ale především na takovou trošku veselější formu oslav svátku mrtvých v Mexiku, a ta se nazývá Dia de los Muertos.
0: Je potřeba se dopředu někde přihlásit?
1: Určitě na našich webových stránkách jsou online přihlašovací formuláře a buď se člověk jenom zaregistruje, anebo se rovnou může koupit vstupenku na tento program.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Olympic písnička Dávno s Petrou Drkulovou, smluvčí ředitelství silnic a dálnic. Míříme na první třídy, na silnici první třídy, která vede z Havlíčkova Brodu do Kolína.
1: Na silnici první třídy číslo 38 z Havlíčkova Brodu směrem na Kolín pokračujeme v rekonstrukci vozovky. Na křižovatce u obchodní zóny dokončujeme práce v pravé části a následně se přesuneme na levou. Kromě kompletně nového povrchu v křižovatce zrekonstruujeme vozovku a krajnice na více než 7-kilometrovém úseku směrem na Skuhrov. Dokončení opravy plánujeme do konce října.
0: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. 8.19, to je aktuální čas.
2: Počasí.
0: Ještě aktuální předpověď počasí. Na Vysočině dnes čekáme zpočátku převážně zataženo se slabým deštěm, v průběhu dne už polojasno až oblačno. Odpoledne naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: To byla skupina Black Milk v 8.23 na Českém rozhlasu Vysočina. Na Vysočině chybí téměř desítka městských policistů. Plný stav přitom nemají pouze tři okresní města. Nejvíce tři lidé chybí v Havlíčkově Brodě. Kde ještě nabírají a proč někteří odcházejí? To nám řekne Vít Holoubek. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak prozrať, kde hledají strážníky.
1: Právě teď nabírají v Třebíči, Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou. Jak už zaznělo, tři policisté chybí v Havlíčkově Brodě. Tam ale věří, že stavy brzy doplní z lidí, kteří splní speciální kurz. K tomu je ale nutné, aby ministerstvo vnitra vypsalo termíny. V Třebíči, kde je celkem 44 policistů, chybí strážník a preventista. Ve Žďáře nad Sázavou chtějí řady městské policie posílit o dvě místa na celkových 27 strážníků. Zavádí totiž takzvanou pátou směnu, tedy večerní pěší hlídky v problémových částech města. A na tato dvě místa tam mají už tři zájemce. Jedním z lákadel může být i náborový příspěvek ve výši 60 000 korun, který z těchto měst nabízí jen Žďár nad Sázavou.
0: Pojďme si říci, kde, tedy ve kterých městech se situace zlepšila.
1: Zlepšení hlásí hned několik sídel. Oproti minulému srpnu mají aktuálně plné stavy v Jihlavě, Světlé nad Sázavou a v Moravských Budějovicích, kde se sedmičlenný tým kompletně povedlo doplnit začátkem letošního října. Lepší situace je také v Třebíči, kde loni zháněli tři strážníky, zatímco dnes už jim chybí jen dva. Beze změny naopak zůstávají stavy v Humpolci, Velké Meziříčí, Novém Městě na Moravě a v Telči. Jediným městem, kde se situace zhoršila, je Havlíčkův Brod. Loni tam zháněli dva strážníky, letos jim chybí tři.
0: Ještě jedna otázka, poslední. Proč lidé z městské policie odcházejí?
1: Mezi nejčastější důvody patří odchody do důchodu. Lidé si ale stěžují také na náročné noční směny či víkendové přesčasy a raději si hledají jinou práci. Roli hraje i absence náborových příspěvků v některých městech. Získat nové zájemce navíc není jednoduché. Každý uchazeč musí projít komplexním odborným výcvikem. Ten kromě teoretických zkoušek zahrnuje i náročné fyzické a psychologické testy.
0: Říká Vít Holoubek. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit.
2: Z Hradu Kámen, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Na příjezd prodejny čeká necelá desítka vesměs starších lidí.
1: Tak jak přijede a bude.
3: František Jirků, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může kdokoliv obrátit až do 23. října. Soud se už zabýval volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. A uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledku v jednom okrsku. V Praze začne hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Muž údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Nový pavilon bude mít vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská, zdravotnická v Třebíči. Dostavbu za zhruba 100 milionů korun plánuje kraj Vysočina. Stavba začne letos a potrvá necelý rok. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat třeba o sladění vnitřního trhu. Karin Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplním ní Lubomíra Jančaříka, který měl účast na šampionátu v Lublani už jistou. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým občasným deštěm. Přes den už polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte na silnici 23 v Mrákotíně na Jihlavsku. Pracují tam silničáři, místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jednání o budoucích koalicích pokračují nejenom v hlavních sídlech Vysočiny, týkají se i menších měst a obcí. Někde už je od soboty jasno, že radnici povede nový starosta nebo starostka. Na několik míst za chvíli vypravíme s redaktorkou Terezou Pešoutovou.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.
2: Teď už Pavel Bobek.

0: 8.39, máme tady středu 14. říjen, ladíte Český rozhlas Vysočina. Povolební vyjednávání pokračují i v menších městech na Vysočině. Někdy už je jasné, že obyvatele čeká změna starosty i užšího vedení města. Jinde zůstane naopak situace zřejmě obdobná jako v posledních 4 letech. Jednání po volbách sleduje redaktorka Tereza Pešoutová. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde mohou lidé ve vedení měst očekávat nejvýraznější změny?
1: Bude to hlavně v těch sídlech, kde se zřejmě vymění starosta. To už je teď jisté, například v Polné. Bezpartijní Jindřich Skočdopole, který město vedl posledních 28 let, totiž už před volbami oznámil, že na uvolněnou funkci kandidovat nebude. A teď po volbách se dokonce vzdal i mandátu v zastupitelstvu. Uvedl, že ze zdravotních důvodů. Stávající koalice Skočdopolových nezávislých pro Polnou a Poleňáků pro Polnou navíc udržela většinu. V 21 členem zastupitelstvu má dohromady 11 mandátů. Podle nezávislého místostarosty Martina Bohdálka chce ještě jednat s lidovci, kteří získali 2 zastupitele. A na stole je také otázka, zda bude Polná pokračovat v modelu jeden starosta a jeden místostarosta, nebo jestli budou místostarostové 2. Post starosty by zřejmě mohl obsadit právě Martin Bohdálek, ve hře je ale podle něj ještě jedno jméno. Co se změny ve vedení města týče, čeká to i Humpolec. Tamního starostu z hnutí Humpolec Go Petra Machka zastupitelé odvolali 6 týdnů před volbami. Teď ve městě nejvíc hlasů získalo hnutí ANO. Podle jeho lídra Václava Křivánka se teď jedná a jasno o koalici by mohlo být v neděli večer. To potvrdil za lidovce i Vlastimil Bruckner s tím, že do té doby si mají jednotlivá hnutí a strany promyslet své požadavky. Uvedl, že on a další lidovci jednají se všemi, kromě České pirátské strany a uskupení Humpolec Go. Právě tyto strany tvořily v předchozím volebním období koalici s hnutím ANO.
0: Nicméně vedení města se může obměnit i jinde.
1: To určitě a jedním z těch míst bude jistě Přibyslav. Změna starosty tam byla avizovaná předem, protože občanský demokrat Martin Kamarád uváděl, že už znovu starostou být nechce. Nicméně nezmění se jen starosta, ale i ta vládnoucí strana. Zatímco v předchozích volbách získala ODS od lidí vždy nejvíce hlasů, tentokrát to v Přibyslavi vyhrálo hnutí Za vás za Přibyslav v čele s Lucí Orgoníkovou ze Socdem. Získalo 35% hlasů, zatímco ODS 19. Podle Lucie Orgoníkové teď jednají se všemi a složení koalice by mohli znát příští týden. Sama ale počítá s postem starostky. No a změna čeká zřejmě i obyvatele Letče nad Sázavou, tam totiž získalo 42% hlasů uskupení i Ledeč. V předchozích volbách vítězná strana nezávislý pro Ledeč měla o 20% méně.
0: A jsou tady i města na Vysočině, kde se žádná velká změna nekoná?
1: Je to například Velké Meziříčí, stejně jako před 4 lety tam získalo uskupení Společně VM přes 50% hlasů. S počtem 14 mandátů má tak samo o sobě ve 23 členem zastupitelstvu pohodlnou většinu. Podle bezpartijního starosty Alexandrose Kaminarase ale nechce být ve vedení města samo a s dalšími subjekty proto jedná. Podobná je situace i ve Ždírci nad Doubravou. Tam získalo Sdružení nezávislých kandidátů 61% všech hlasů. I v tomto případě se chce ale bezpartijní starosta a lídr kandidátky Bohumír Nikl dohodnout na spolupráci i s někým dalším. Mandáty v zastupitelstvu tam mají i lidovci a ODS v koalici s TOP 09. A strana současného starosty vyhrála také v Jemnici, tedy ODS v koalici s lidovci. Občanský demokrat Pavel Nevrkla očekává, že post starosty obhájí a ani v koalici neočekává podle svých slov žádnou revoluci.
0: Povolební vyjednávání i nadále bude sledovat Tereza Pešoutová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Středa, jaká bude z pohledu počasí?
1: Středa bude docela hezké počasí, ale zpočátku máme ještě velkou oblačnost, přechází nás frontální systém, který ale srážkami ovlivňuje už území mimo Vysočinu, takže ta oblačnost bude postupně se zmenšovat, protrhávat. Díky té velké oblačnosti máme ale o něco teplejší ráno, většinou mezi 7 a 10 stupni, zatímco minimální hodnoty, než se zatáhlo, sahaly těsně k nule. No, ta odpolední teplota bude samozřejmě vyšší, 13 až 16 stupňů s tím, že na jihovýchodě kraje bude až 18 stupňů. Vítr se postupně rozfouká, mírný severozápadní do 25 km za hodinu. No a ta oblačnost bude nejvíce zmenšená právě v dopoledních hodinách. Během odpoledne se jí bude vyskytovat trošku více, ale bude částečně průsvitná, takže nějaké to sluníčko určitě bude.
0: Jak vypadá předpověď na další dva dny?
1: Jednak v noci bude poměrně chladno opět, 5 až 2 stupně, v některých údolích při slabším větru kolem 1 stupně a při zimní mrazíky. Oblačnost se totiž v noci bude zmenšovat a v druhé polovině noci a ráno začnou tvořit mlhy, které můžou klasicky přerůst v některých údolích do té nízké oblačnosti. Ta se ale bude zase v průběhu dne rozpouštět. Oblačnosti bude zase více, částečně bude průsvitná, takže sluníčko uvidíme, nicméně bude oblačno až polojasno a teploty 13 až 16 stupňů.
0: Pátek podobný?
1: Pátek bude slunečnější, zase výjimkou to ráno dopoledne, kdy se budeme potřebovat zbavit těch údolních mlh a nízké oblačnosti, jinak bude slunečný, skoro jasno, polojasno, no a teploty ráno opět 4 až 0 stupňa, nějaký přízemní mráz, odpoledne ale až do 17 stupňů, chladněji bude hlavně tam, kde se docela pozdě rozpustí ta mlha, věříme, že to bude docela brzo.
0: To předpovídá meteorolog Petr Minster. Děkuji a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: 8.49, takové bylo středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli startuje Dobré dopoledne, bude tu Hela Dvořáková, já se na vás těším opět zítra ráno v 5.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Edo, řekni fór.
1: A je tu blondýna. Hleďte, zastavili mě policajti, jo, a jeden řekl, papíry. No tak já řekla, nůžky, vyhrála jsem. No a odjela. Myslím, že chce odvetu. Už mě 45 minut honí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kapacita nového parkovacího domu u Jihlavské nemocnice bude vyšší, než se původně předpokládalo. K obutí papučí na podporu mobilních hospiců dnes vyzývá kampaň Dožít doma. České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají, v baráži vypadly se Skotskem. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým občasným deštěm, přes den už polojasno až oblačno, teplotní maxima dosáhnou 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Parkovací dům u Jihlavské nemocnice bude mít vyšší kapacitu, než se původně plánovalo. Z předpokládaných 431 míst může vzrůst až na 704. Zvýšení kapacity zároveň posune termín dokončení stavby.
2: Přesný nový harmonogram se teď dolaďuje. Z nového parkovacího domu jsou v tuto chvíli hotové základy, na kterých roste hrubá stavba. Rozšíření kapacity znamená přistavět další podlaží. Umožnila to změna územního plánu, kterou v září schválili jihlavští zastupitelé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Je papučový den. Typická domácí obuv společně s říjnovou kampaní s názvem Dožít doma upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě ty je dnes možné podpořit. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká to předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
3: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
0: Ruské balistické rakety zasáhly v Kyjevě energetická zařízení, uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě. Informovala o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných. Kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Mrtvé hlásí i Dněpropetrovská i Záporožská oblast.
1: Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa žen bude příští rok bez české účasti. Ve Skotsku totiž svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové prohrály 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadly. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale 3x inkasoval. K prohře podle ní přispělo i hodně individuálních chyb.
4: Myslím, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale tu první půlku jsme byli lepší. V druhé půlce nás razily individuální chyby zase. No. To je něco, co se opakuje vlastně už několikátý zápas. Myslím, že nám chybí ta fyzická připravenost, kdy vlastně odejdeme vždycky v 60. v 70. minutě. To je něco, co se musí natrénovat. A pak větší zodpovědnost za ty individuální chyby a prostě za ten výkon. Každá si musíme šáhnout do svědomí.
0: A fotbalisté Slávie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově teď mají 9 stupňů, ve Velkém Meziříčí 6 a v Náměšti nad Oslavou 7. Očekáváme zpočátku převážně zataženo se slabým občasným deštěm, v průběhu dne už polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 13 a 16 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 38 v Želetavě. Pracují tam silničáři, místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásnou středu, příjemnou půlku pracovního týdne, kterou už máme téměř za sebou, tu druhou před sebou, počasí venku nic moc, což je pozitivní zpráva, protože nás to moc netáhne z práce na zahrádku, pěkně doma v teplíčku při poslechu Českého rozhlasu Vysočina nebo v práci. Ideální to kombinace. K tomu všemu si dáme ještě hrušky, protože pokud se vám urodily, počkejte si na dnešní tip Dáši Kubíkové. Těch variant je velká spousta. Dneska k hruškám budeme potřebovat koření a taky rum, který nás určitě zahřeje.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Rady Dáši Kubíkové.
1: Taková úroda hrušek se dá zpracovat mnoha způsoby. Vařit na kompot, přikládat k masu, upéct třeba koláč a tak dále. My si dneska hrušky pěkně okořeníme a nachystáme si je na zimu. Máte doma nějaký dobrý rum? Tenhle recept bude totiž jenom pro dospělé.
2: Podzim, který nám letos září za okny, přinesl velkou úrodu ovoce. Tolik obsypané stromy jsem dlouho neviděla, jako letos na Vysočině. Jedna úžasná fotogenická hruše mi úplně připomněla obrázky Josefa Lady. Dokonalá úroda hrušek. Co s nimi? Jeden tip jsem si vyprosila od paní Jitky Koubové z Pelhřimovské charity, která přišla s úžasným nápadem, jak hrušky zapéct s kořením a zakonzervovat rumem. On to vlastně žádný přesný recept není. Vše si můžete vyzkoušet od oka a chuti podle sebe a to je důležité. Tady jde hlavně o ten nápad a inspiraci. Na větší pekáč si rozložíme pokrájené hrušky, samozřejmě bez stopek, bubáků a jádřinců a k nim přidáme rozinky. Všechno společně pak posypeme krystalovým, obyčejným nebo třtinovým cukrem, vanilkovým cukrem, s kořicí, mletým hřebíčkem a badiánem a máte-li citronový olej, tak i toho pár kapek. Zkusit se místo něj dá i citronová šťáva. Necháme v troubě péct do změknutí, to bude také od oka a po vytažení pokapeme nebo trochu více polijeme rumem. Předem si ještě nachystáme menší skleničky, nejlépe sterilizované či vyvařené a do těch kousky hrušek ještě horké přendáváme. Otáčíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Z každé skleničky vznikne porce do jogurtu, dá se zalít i horkou vodou jako pečený čaj anebo za dlouhých zimních večerů jen tak výjídat lžičkou. Tak dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Pamatujete si ještě na akce Z v obcích po celém tehdejším Československu? Během nich lidé brigádnicky sami stavili stadiony nebo obchody a řekla bych, že to mělo svoje kouzlo. No a v celi na Jihlavsku teď tyhle brigády oprášily. Proč? To osvětlíme v reportáži Františka Jirků za pár minut. Do té doby Marek Ztracený nebo Michal Kocáb.
3: S cizí ženou v cizím pokoji zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odpojím.

skazí, a status skazí, že nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Marek Ztracený, to se mi líbí. A to, co chystají v Cejli, se mi taky líbí, protože právě tam, tedy v Cejli na Jihlavsku, abych byla přesnější, místní začali stavět prodejnu. Ta původní, kterou si sami vybudovali na přelomu 70. a 80. let, už nefunguje a je v soukromém vlastnictví. Proto se lidé domluvili a pustili se znovu do práce.
1: To už je 45 let.
2: Miloslav Wolf bude mít prodejnu hned u svého domu. Před více než 40 lety pomáhal stavět tu původní, která se dělala v Cejli v akci Z.
1: Většinou tam jsme chodili tady z práce chlapi, co jsme tady dělali v zemědělském družstvu. Odpoledne po té 16:00, tak se tam chodilo pracovat. Asi 3,5 roku.
2: Prodejna podle něj teď v obci chybí.
1: Je to dobře, že se to dělá, ale všechno to dojíždí do Jihlavy, takže lidi si nakoupějí většinou ve městě.
2: Z nové prodejny jsou teď hotové zatím základy. Na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
3: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další. Teď se vlastně plánuje, že se udělá brigáda na vystavění ztraceného bednění.
2: Troufáte si brigádně i pak na tu hrubou stavbu nahoru?
3: Na zděnou stavbu jo, ale střechu už bude muset svěřit nějakým odborníkům, plus nějaký profese asi taky.
2: Stavba teď čeká na dodávku cihel, aby se mohla znovu rozběhnout.
4: Co půjde, tak si uděláme brigádně, tady s lidma.
2: Akce Z.
4: Akce Z ve spolupráci s našima dvouma zaměstnancema.
2: Rozlíží se po staveništi bezpartijní starostka Pavlína Nováková. Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Český rozhlas.
0: Jaké činnosti se říkalo drhlen, tak to nám přiblíží Míra Marek už za pár minut. V dalším dílu pořadu bejvávalo. Ještě předtím Miroš Birka, Marika Gombitová nebo

0: V Slepých uličkách Miroš Birka a Marika Gombitová. No a teď už konečně len a taky konopí, kterému se budeme věnovat. Víc Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Čemu se říkalo drhlen? V minulosti byl len spolu s konopím nejrozšířenější textilní plodinou a pěstoval se ve většině hospodářství. Jeho zpracování bylo náročné a představovalo řadu úkonů. Drhlen, jak už název napovídá, sloužil k jedné z počátečních fází zpracování lnu, totiž k jeho drhnutí. Rostlinky lnu se ze země vytrhávaly celé, s hlavičkami i kořeny, aby stonky zůstaly co nejdelší, protože dlouhá vlákna se lépe předla. Po usušení se stonky tloukly, podobně jako se mlátilo obilí, a nebo se drhly. Drhleny byly velké kovové hřebeny. Na spodku měly dva hroty, jejichž pomocí se zarazily do trámu ve stodole zhruba ve výši pasu. Některé byly velmi široké a měly až 30 zubů, a proto si kováři stanovovali cenu za výrobu drhlenů právě podle počtu zubů. Přes tyto zuby se protahovaly po hrstech stonky a tím se z nich strhávaly paličky a dřevité části. Semena z paliček se schovávala na další sedbu nebo se z nich lisoval olej. Stonky se pak máčely, sušily v pazdernách, lámaly na trdlicích, znovu vyčesávaly na vochlích a teprve pak byly připravené k předení. Zejména v chudých horských oblastech, kde se lnu dobře dařilo, tedy i na Českomoravské vrchovině, zpracovávaly ženy len ručně ještě začátkem 20. století. No a zítra poprvé o pozítřejším svátku svatého Havla.
1: Bejvávalo.
0: Čeká nás také další díl pořadu Minuta pro zdraví. Tentokrát se zaměříme s paní doktorkou Irenou Zimenovou na průjem. Tohle téma otevřeme už za pár minut v našem vysílání.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: zdraví.
1: Co se vlastně děje ve střevech, když vznikne průjem?
2: Průjmovitá stolice je řídká, někdy až vodnatá. Takže když si představíme to střevo jako trubici, tak ta tekutá část obsahu, která normálně proniká ze střeva stěnou do krevního oběhu, té trubici zůstává. A je to proto, že normálně ta střevní stěna, když je zdravá, tu tekutinu propouští, jenže když je nemocná, tak tu tekutinu nepropouští a ta zůstává ve střevech. Tvoří se objem, který reflexně vede k vyprazňování. Střevní stěna je nemocná nejčastěji z důvodu nějaké infekce, ať už virové nebo třeba salmonely,

0: Nešlapne lávej, Hana Zagorová v 9 hodin 54 minut. Lidé v senátních obvodech už vědí, kdo je bude v Horní komoře zastupovat. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grulich z KDU ČSL. Na Rychnovsku zase mandát obhájil Jan Grulich z TOP 09. Jasno už je taky na Trutnovsku, Strakonicku a Děčínsku. Dalších 22 obvodů, včetně Pelhřimova a Žďáru nad Sázavou, si nové senátory vybere tento pátek.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé dva roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení Senátu na další dva roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. V Kamenici nad Lipou opravili smuteční síň. SpaceX omezila ukrajinské armádě fungování sítě Starlink. Teploty do 16 stupňů a polojasno až oblačno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy, pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
2: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Pokud změna projde, plánuje se obrátit na ústavní soud. Částečnou renovaci obřadní síně na lesním hřbitově Bradlo se podařilo dokončit v Kamenici nad Lipou. Práce zahrnovaly výměnu vstupních dveří, opravu a nátěr fasády a položení nové dlažby před vstupem. Radnice za ně zaplatila 300 tisíc korun.
3: Lesní hřbitov Bradlo leží na okraji Kamenice nad Lipou a často bývá označován za nejkrásnější ve střední Evropě. Jeho dominantou je kaple svaté Maří Magdaleny nebo jeskyně zvaná Luteránská pec, kde se tajně scházeli protestanti. Kromě renovace obřadní síně se tam letos pracovalo například i na obnově křížové cesty. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě. Firma amerického miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Sport. Hokejisté Bosnu vyhráli v zámořské NHL na ledě San Jose 6-3 a přispěli k tomu i čeští útočníci. Pavel Zachadal vítěznou branku po asistenci kapitána Davida Pastrňáka. Dokonce dva góly vstřelil Martin Nečas při triumfu Koloráda v Dallasu 3-2 a stal se hlavní hvězdou utkání. Golman Daniel Vladař si sice připsal asistenci, ale porážce Filadelfie se sítlem 2-3 po nájezdech nezabránil.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 10 stupňů, v Počátkách a Vatíně 8. Bude polojasná oblačnost s teplotami od 13 do 16 stupňů. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 34 u České Bělé na Havlíčkobrodsku. V místě práce silničářů se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tři minuty po 10. hodině s vámi u mikrofonu Hela Dvořáková a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Zvířátka pro děti, květiny pro dámy, na podzim dýně. Jaký motiv vás napadne, dokáže dostat na tašky, batohy i oblečení šikovná švadlena Jarmila Malá, kterou vám za chvíli představíme v dnešním příběhu z Vysočiny.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: I skladník si může přečíst Vergília v originále. Ano, to je hláška ze známého filmu Marečku, podejte mi pero. A my se v dnešním příběhu z Vysočiny podíváme domů k ženě, pro kterou by to mohlo platit. I když vystudujete metalurgii, můžete nakonec uspět šitím batohů, tašek i kabelek na míru. Jarmila Malá z Nového Veselí dokáže ušít opravdu všechno. Vyšívá, tvoří patchwork, ale nejtypičtější jsou pro ní obrázky přenesené na látku speciální technikou.
2: Ten střih si přenesete na látku a přímo do toho střihu si dáte jednotlivý ty motivy. Vlastně se to všechno vytiskne, je to sublimační tisk. Ten ingoust se přenese na tu látku a vpije se, to se tiskne na bílou látku. A přenese se to tam pomocí speciálního papíru, projde to lázněma, takže je to zafixovaný.
3: A já jsem si myslela, že ta látka je nějak potištěná a že vy musíte hrozně jako šikovně to oustřihnout, aby to sedělo do toho batohu nebo do té kabelky, aby ten motiv byl přesně tam, kde má být.
2: Ono ne. Taky samozřejmě ty batohy, tašky taky dělám z klasický metráže a musíte si to tam obstřihnout tak, jak potřebujete.
3: My jsme v šicí dílně s paní Jarmilou Malou z Nového Veselí a já se dívám, že všechny ty látky, ze kterých šijete, jsou podobné.
2: Je to sovčíl a buď to je s flízem, anebo je s beránkem. S beránkem je spíš na zimu, řeje.
3: Tam je beránek, to je tohle.
2: Mm-hmm. Tohle je počesaná teplákovina. Na čepice, nákrčníky a tak podobně.
3: A taky to pěkně hřeje.
2: Jo, jo, jo.
3: A hodně máte zvířecí motivy, ptáčky, koně.
2: Děti mají rádi zvířátka.
3: A vy na sobě máte i šaty, tady vidím bundu, ale vy především asi spíš šijete ty tašky a batohy, nebo všechno?
2: Všechno. Šaty šiji z sportovního úpletu, takže se v tom nepotíte, je to velice příjemný na léto. Tašky, batohy, s tím jsem vlastně před 3 rokama začínala.
3: Až před 3 rokama?
2: Ano, od svýho mládí jsem šívala hodně. Od 10 let, to jsem tady chodila do takového kroužku. Asi jsem byla jediná, kdo u toho zůstal a asi 40 let jsem intenzivně vyšívala.
3: Co vaše oči?
2: Dobrý.
3: Dobrý?
2: Dobrý, jo. Já jako nablízko vidím velice dobře a když jsem byla, já nevím, těch 14-15, tak jsem si začala šít sama pro sebe, pak jsem obšila spoustu kamarádů a pak jsem měla děti, tak jsem si zase šila na děti.
3: Kdy přišel ten zlom, že jste z vyšívání přešla na šití?
2: V 50 letech, když se mě všichni ptali, co bych jako chtěla, tak jsem si řekla, že chci menší sadu na patchwork. Manželová maminka mi ji koupila, no a pak jsem na internetu viděla batohy a chtěla jsem to prostě zkusit. A ono se to rozjelo. Kabelky, batohy, nákupní tašky.
3: Utěrky, peněženky.
2: Kosmetické taštičky.
3: Gumičky do vlasů.
2: Jo, pytlíčky, třeba na Mikuláši.
3: A i s mikulášským potiskem.
2: Vymýšlím nový a nový, no a takže potom z toho začaly být pro děti bundy, kalhoty, trička. Já to umím vytvořit, neumím se prodat a mám kamarádku, ta prodá úplně všechno a ona víceméně to tak nějak rozjela. Já jsem ze začátku s ní jezdila po těch poutích, jarmarcích a tak podobně.
3: A co jste se vyučila?
2: Já jsem studovala báňskou metalurgii.
3: A dělala jste to někdy?
2: Dělala jsem to 30 let. Ve Žďáře na Žďase. Pak jsem hned sehnala práci v pojišťovně, takže já ještě pracuji pro pojišťovnu. A tohle je jenom takový větší koníček kůň.
3: Z Nového Veselí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Na výrobky Jarmily Malé se můžete podívat klidně už teď na webu Českého rozhlasu Vysočina, tedy vysočina.rozhlas.cz. No a na dnešní den, tedy 14. říjen, připadá takzvaný papučový den. Města v České republice tak podpoří domácí hospice a nejinak tomu bude i v Pelhřimově. Tam vyrazil náš regionální stopař, se kterým se už za pár minut spojíme.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelních úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Obout si papuče a vyrazit do města je obvykle poněkud zvláštní, ale ne dnes 14. října. Je totiž papučový den. Ten má upozornit na význam hospicové péče. Na Vysočině se tento den slaví například v Pelhřimově a my tam máme regionálního stopaře Adélu Zachovou, která už snad má také obuté papuče a přidá nám teď další podrobnosti a informace. Přejeme hezké dopoledne.
2: Dobré dopoledne, já už jsem tady na Masarykově náměstí v Pelhřimově, no a papuče mám už samozřejmě připravené. No a právě oni symbolizují bezpečí domov a právě to být doma se svojí rodinou a nejbližšími je velice důležité pro lidi, kteří už pomalu umírají a mobilní hospice se jim snaží zkvalitnit život tam, kde se cítí dobře a právě na tuhle službu chce dnešní den tak nějak upozornit.
1: Co nás tedy v Pelhřimově dnes čeká?
2: Dnes je pouze první část programu, pokračovat bude potom v pátek 16. října a zhruba za půl hodinky, tedy přesně v 11 hodin, tady všechno začne. Pelhřimov určitě máme také spojený s rekordy, tak o jeden se dnes lidé na Masarykově náměstí pokusí, budou se snažit překonat takzvaný papučový rekord z roku 2019. To se na náměstí sešlo 259 lidí v papučích, tak uvidíme, jak to dopadne letos, ale pokud máte čas a chuť, tak klidně na náměstí doražte také.
1: Na co se ale můžeme těšit v další části programu, tedy už v pátek?
2: V 16 hodin se půjde takzvaný papučový pochod. Začátek je u domu číslo 31, opět na Masarykově náměstí. Trasa vede k rybníku Stráž, kde se potom rozdělá oheň a můžete si opéct i špekáček.
1: Děkujeme, tolik redaktorka Adéla Zachová, která se přihlásila z Masarykova náměstí v Pelhřimově, kde se bude také v 11 hodin překonávat papučový rekord. Tak ať to klapne, přejeme hezký den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
1: V dobrém dopoledni budeme pokračovat i nadále. Ještě před 11. hodinou vám nabídneme například pořad Jak nenaletět. Návštěva autoservisu se může prodražit. Jak nenaletět v tomhle ohledu, to vám poví Bára Kvapilová za pár minut.
0: Regionální stopař.

0: Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu. Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
3: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
4: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
3: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
4: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
3: Na co si mám dát pozor?
4: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
3: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
5: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
3: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
4: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
3: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
4: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
3: Jaké triky používají neseriózní servisy?
4: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
3: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: No a zítra si v naší rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence. Také v pořadu Jak nenaletět.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

10:50 zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne a děláte dobře, protože už 13. listopadu se v Horácké multifunkční aréně odhraje velkolepá záležitost. Čeká nás gala večer Dukla 70, tedy příběh legendy, a právě o tom si dnes v dopoledním rozhovoru budeme povídat s jednatelem klubu Dukly Jihlava Bedřichem Ščerbanem a taky režisérem celého gala večera Davidem Sísem. Tak si náš rozhovor po 11. hodině nenechte ujít.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Cejli si místní staví své pomocí novou prodejnu. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci plíce, lékaři mu zjistili zhoubný nádor. Teploty do 16 stupňů a polojasno až oblačno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Novou prodejnu si své pomocí staví obyvatelé Cejle na Jihlavsku. V obci momentálně žádná není. Původní, kterou postavili před více než 40 lety v akci Z, je nefunkční a v soukromém vlastnictví.
2: Z nové prodejny jsou teď hotové zatím základy. Na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
3: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další. Teď se vlastně plánuje, že se udělá brigáda na vystavění ztraceného bednění.
4: Troufáte si brigádně i pak na tu hrubou stavbu nahoru?
3: Na zděnou stavbu, jo. Ale střechu už bude muset svěřit nějakým odborníkům, plus nějaký profese asi taky.
2: Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hypoteční trh v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly v Česku nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos září vyšší, než je v tomto měsíci obvykle.
5: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
0: V září také vzrostla průměrná hypoteční sazba, to na 5,1%. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili skoro 301,5 miliardy korun. To je o 660 miliard víc než za stejné období v loni. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic. Diagnózu potvrdilo vyšetření. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnici Gemelli se bude papež zotavovat týden. Pro Lva XIV. Šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Sport. Pardubičtí hokejisté vyhráli poslední zápas základní části Ligy mistrů nad švédským Vechje 2-1 v prodloužení. Východočeši museli otáčet vývoj utkání, vyrovnával Vápeník, rozhodující gol v nastavení dal Kondelík. Kvalitu soupeře ocenil i pardubický gólman Roman Vil.
6: Bylo vidět, že na druhé straně velká kvalita a neodezdávali puky, drželi si radši ty puky, hledali v pásmu a chtěli se dostat do velkých šancí, takže my jsme to dobře zvládali, byli jsme trpěliví a kluci přede mnou to zvládli taky dobře, že mi pomohli a je to takovýhle hezký vítězství. Počasí.
0: V Třebíči a Černovicích teď mají 10 stupňů, v Hubenově 12. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 13 do 16 stupňů. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou nákladních aut překáží na silnici 375 u Niklovic na Žďársku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hezké dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině. 70 let, 12 mistrovských titulů, slavné hokejové legendy a tisíce fanoušků, pro které je Dukla Jihlava srdeční záležitostí. Takové výročí si zaslouží něco mimořádného a právě proto vznikl velkolepý gala večer, který v listopadu promění horáckou multifunkční arénu v jeviště plné příběhů, hudby, vzpomínek a emocí. Jak se vlastně rodí taková oslava? Kdo stojí za její podobou a co všechno je potřeba připravit? A na co se mohou diváci těšit? O tom všem si dnes v dopoledním rozhovoru budu povídat s jednatelem Dukly Jihlava, Bedřichem Ščerbanem. Krásné dopoledne.
8: Krásné dopoledne.
7: A také režisérem gala večera, Davidem Sýsem. Hezké dopoledne i vám.
9: Krásné dopoledne.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Gala večer Dukla 70, příběh legendy, to je gala večer, který se uskuteční už 13. listopadu 2026 v Horácké multifunkční aréně. Bude to velkolepé, bude to krásné. Hosty dobrého dopoledne jsou dnes jednatel Dukly Hlava Bedřich Ščerban a také režisér gala večera David Sýs. Pane Ščerbane, začneme u vás. 70 let Dukly, to je obrovský kus historie. Kdy jste si řekli, že takovéhle výročí si zaslouží něco víc než jen slavnostní projev a nějaké to vzpomínkové utkání?
2: Já když jsem přemýšlel nad tím, jak oslavíme tak důležité výročí Dukly Hlava jako 70 let a když se podíváme na tu historii, prostě tu báječnou historii, tak jsem od začátku měl takovou vizi, že uděláme něco, co tady v podstatě ještě nebylo, co bude velkolepý, co bude něco jiného než takový ty běžný oslavy, že se udělá exibice a pozvou se prostě bývalý legendy a autogramiáda. Tak a zároveň jsem si i uvědomil, že vzniká ta nová arena. Jo? Takže se nabízelo v podstatě to, co se tady fakt jakoby povedlo, že vlastně propojíme ten sport, hudbu, vizuální umění i ty moderní technologie do jednoho jakoby scénického celku a představíme vlastně fanouškům a divákům, že to samozřejmě není určitě jenom pro sportovní fanoušky, něco zajímavého a velkolepého.
1: Jak dlouho trvalo od doby, kdy jste si tohle všechno začali v těch myšlenkách skládat do okamžiku, než jste oslovili režiséra Davida Sýse?
2: Trvalo to 2 roky. Rok teďka, poslední rok, na tom pracujeme velmi intenzivně. Já jsem s touhle myšlenkou oslovil mého kamaráda, což je Karel Mitáš, houslový virtuóz a dirigent, spíše známý jakoby v zahraničí než u nás, ale na druhou stranu v podstatě sdílel pódium se skupinou Scorpion, Texas nebo s Anastasiou, takže je opravdu jakoby špička ve svém oboru. A jemu se ta myšlenka velmi líbila a v nějaký té fázi jsme dospěli k tomu, že potřebujeme ale někoho zkušeného, kdo má s tímhletím opravdu už i nějaké zkušenosti a on přišel s tím jménem jakoby David Sýs, což je režisér, který vlastně dělal Stardance nebo X-Factor. A mně se to jako líbilo, protože my potřebujeme takového člověka, který má nějaké ty zkušenosti k tomu, aby to všechno klaplo a splnilo to, co od toho očekáváme.
1: Davide, teď se obracím na vás, když za vámi Dukla Jihlava přišla s touhle představou velkolepé oslavy. Co vás napadlo jako první? A viděl jste hned ty konkrétní scény, nebo se teprve hledala ta cesta, jak těch 70 let hokejové historie převyprávit, jak to uchopit?
3: No, myslím, že byl jsem nadšený, že mě s tím oslovili, protože jsem fanda a říkal jsem si, že ta oslava je prostě senzační příležitost, jak nějakým způsobem připomenout tu nádhernou inspirující historii Dukly, která se vlastně z malého armádního klubu vypracovala ve skutečnou legendu, která má senzační zvuk i ve světě. Skvělý bylo, že tam byl právě skladatel, dirigent velkého symfonického orchestru a zároveň solista Karel Mitáš, který vlastně začal ze sebe chrlit ty písničky. My jsme jim hledali nějakou vhodnou formu vyjádření. Do toho je skvělý, že máme nějaký grafiky, který na to připravili nějaký skvělý videa. A pak myslím, že tam je taková zajímavost, to nenapadlo mě, to napadlo pana Ščerbana, že vlastně takovým spoluvypravěčem, takovým pamětníkem je vlastně strom, to je ten krásný zlatý kaštan, který roste před halou a při výstavbě té haly se ho snažili stavitelé uchránit, což stálo nemalé prostředky a ten kaštan tam roste krásně do dneška a my jsme si vlastně půjčili jeho vzpomínky, protože on na tom místě stojí přes 100 let a vlastně všechno s tím, co stojí těsně vedle toho původního zimáku a dneska vedle té multifunkční arény a takže ten kaštan je spoluvypravěč toho příběhu, tak na to se moc těšíme.
1: Co při tom plánování bylo asi nejtěžší? Rozhodnout, jak ten celý večer pojmete, vybrat to nejdůležitější z té bohaté historie, abyste třeba něco neopomněli, protože to by mohl být trošičku průšvih, nebo najít způsob, jak přece jenom zaujmout i ti, kteří nejsou těmi zarytými hokejovými fanoušky?
3: Tak jestli je to na mě otázka, tak já odpovím. My jsme se snažili skákat po té historii, tam asi nejtěžší je to, že ta historie je tak bohatá, že vlastně člověk nemůže v nějakém dvouhodinovém večeru pojmout úplně všechno a musí vlastně některé ty momenty pominout, což mě strašně mrzelo, ale nejde to. Myslím si, že Dukla by si klidně zasloužila nějaký dokumentární televizní seriál, který by to všechno zhodnotil. ale snažili jsme se jít po těch největších mezinicích, připomenout ty největší legendy, který pan Štěrban vlastně pozval, podařilo se mu je získat, přijdou, oslovit báječního moderátora, ještě navíc spojenýho nějakým způsobem s hokejovým sportem, což je Martin Dejdar, a vlastně nalinkovat ten večer tak, aby se potěšil nejenom manžel, který přijde s manželkou, který je fanda hokeje, ale i jeho paní, která má ráda krásné písničky a může se podívat na skvělý výkony Petra Koláře, Ivanky Jirešové a dalších.
1: Pane Štěrbane.
2: Já jsem jenom chtěl dodat, já se opravdu předem omlouvám, pokud někomu tam bude něco chybět, ale my bychom se fakt do těch 2 hodin nevešli. My bychom se dostali možná na nějaký časozběr 10 hodin, takže já jsem musel vybírat a to bylo to nejtěžší, opravdu to nejtěžší, protože často mi srdce krvácelo, když jsem říkal, tak tohle nebo tohle, tak tohle musíme škrtnout. Jo. Takže se předem omlouvám, pokud tam někomu bude něco chybět, ale třeba někdy v budoucnu.
1: Vy si dáme písničku, hned potom se k vám, milí posluchači, vrátíme. Zůstávejte s námi i nadále.

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: Unikátní gala večer Dukla 70 Příběh legendy se uskuteční už 13. listopadu letošního roku, a to v Horácké multifunkční aréně. O celém gala večeru si dnes v dopoledním rozhovoru povídám s jednatelem Dukly Jihlava Bedřichem Štěrbanem a taky režisérem gala večera Davidem Sísem. Pojďme přiblížit, v čem je tenhle večer, který nás čeká 13. listopadu v Horácké multifunkční aréně, tak unikátní. Možná si to řada z nás ani neuvědomuje.
2: Pokud spousta fanoušků to bude mít ještě v paměti, bychom jako takový etalon nebo vzor vzali Zlatý utkání, který se tady uskutečnil v Jihlavě, tak to byla taky jedinečná akce, která přes všechnu snahu, ať už Českého svazu ledního hokeje nebo Litvínova, už se nikdy nepodařila zopakovat. Tak si myslím, že to samé nastává tady. Je to jedinečná akce, je to ještě o to větší, že je to propojení sportu a kultury, ale bohužel čas pracuje proti nám. A já si myslím, že něco takového s těma hostama, co tady budeme mít, prostě těžko někdo v budoucnu dá zase ještě dohromady.
1: V tuhle chvíli se obracím na režiséra Davida Síse. Co všechno vůbec musíte vy, co by režisér podobného projektu, zajistit? Od toho samotného scénáře přes hudbu, účinkující až po světla projekce, a to technické zázemí.
3: Tak já chci nejdřív jako poděkovat vůbec klubu a panu Štěrbanovi za tu odvahu, že se do takovýhleho projektu pustil, protože to je opravdu velký. Jak říká, je to jedinečný, asi v budoucnu už se to nikdy nepodaří realizovat, aspoň ne s těmi pozvanými hosty. Režisér má tady těžkou úlohu, že vlastně v hale, která je primárně určená pro hokej, se snaží zrealizovat nějaký jako velký kulturní počin. Těch složek je tam několik. Bude tam velký 50členný symfonický orchestr, což si myslím, že ještě v Horácké multifunkční aréně takhle veliký hudební těleso nehrálo. K tomu jsou samozřejmě nějaký technické složky, musí to hezky hrát. Máme tam veliký projekce. Pro ty projekce jsme museli zajistit nějakou senzační animaci. Pracujeme tam s pokročilými modely umělé inteligence, kterým jsme dali za úkol rozhejbat a rozanimovat staré fotky z historie Dukly. Takže si myslím, že jako lákám tímto, že to bude velmi zajímavý. Používáme potom spoustu jakoby prvků. Musím říct, že ta moderní aréna nabízí spoustu možností, takže řešili jsme třeba projekci na kostce ve spolupráci s těma letkovýma stěnama, řešíme světla, řešíme samozřejmě i samotnou produkci té akce. A já jako scénárista zároveň jsem se snažil tam za pomoci klubu nacpat nějaké překvapení. Vím, že během toho večera dostane Dukla dva senzační dárky, úplně jako jedinečný, ale schválně je neprozradím, takže kdo přijde, tak uvidí. Je to skutečně něco, co ještě Dukla neměla. Podařilo se vlastně vytvořit něco, co je jako důstojný k té oslavě. A jinak vlastně ta práce je šílená, ale stojí za to.
1: Beďo.
3: Tak to je asi tak za mě. Jestli chcete konkrétně, tak já tady mám před sebou nějaký bodový scénář, který má hrozně moc kolonek.
1: Ne, nemusíme konkrétně.
3: Hrozně moc věcí.
2: To bychom tady dělali.
3: Je to docela náročný. Jistě. Já už se teď dopředu děsím, jak budu stát v té režii té haly a budu tou vysílačkou křičet na ty lidi prostě v tom zákulisí, ale doufám, že všechno vyjde a bude to perfektně fungovat.
1: Já věřím, že to bude perfektní. Beďo, vy jste k tomu chtěli něco přidat.
2: Jedna věc, že opravdu teda jsme neprobádaných vodách, takže opravdu jdeme do nějakého rizika, ale já jsem přesvědčený, že to zvládneme. Aby jsme to zvládli, tak proto jsme si k tomu pozvali vlastně jakoby špičky v každém vlastním oboru. Že? A můžu říct třeba teda konkrétně Davida Síse, nebo toho Karla Mitáše, nebo to bude dělat tady Vysočina Even Lukáš Duben, který vlastně jediný má zatím zkušenosti několikanásobný vlastně s produkcí vlastně v té aréně jako zvukaře, což asi fanoušku nic nerekne, ale tak jsme pozvali Jakuba Lise, což je zase člověk, který je špička v oboru, co se týče té filharmonie a tohle, aby to bylo super na zvučení. Rozpočet na to je prostě vysoký, takže si myslím, že tady opravdu vzniká něco, co prostě Jihlava, nebo na co bude Jihlava dlouho vzpomínat, a doufám, že prostě tu arenu naplníme a že i tímhletím vlastně přispějeme k oslavám té Dukly 70. Ale hlavně to, co řekl David, My se tam hodně soustředíme na to, že vlastně ten příběh vyprávíme v těch jednotlivých etapách skrze ty lidi. To znamená, my připomínáme ty legendy, které vlastně se podíleli na té historii ty Dukly a dostali tu Duklu tam, kde vlastně je. Takže tam připomínáme ty velikány, ať už to je Míla Podhorský jako první golman, Jarda Holík, Jirka Holík, Milan Chalupa a tak dále. Jo. Přijdou hosté, přijde třeba Jarda Pouzar, trojnásobný držitel Stanley Cupu nám poblal prát. Budou se s ním tady moc fanoušci setkat. Takže si fakt myslím, že ta akce je hodně velká a neměl by tam nikdo chybět.
1: No rozhodně ne, zůstávejte s námi, pokračujeme v dopoledním povídání i nadále.

0: Dvořákové.
1: Dukla 70, příběh legendy, to je gala večer, který se uskuteční už 13. listopadu v Horácké multifunkční aréně. Počítá se symfonickým orchestrem, klubovými legendami, známými osobnostmi a taky velkou multimediální projekcí. O tom všem si dnes v dopoledním rozhovoru povídám s jednatelem Dukly Jihlava Bedřichem Ščerbanem a taky režisérem gala večera Davidem Sísem. Dukla má za sebou 12 mistrovských titulů a taky řadu mimořádných osobností. Jak se vůbec vybíralo, které okamžiky a příběhy dostanou v tom gala večeru prostor a na co se jednoduše nesmělo zapomenout? Otázka na pana Ščerbana.
2: Bylo to strašně těžký, protože já říkám, anebo jak už tady řekl i David, možná by to stálo za to udělat o tom seriál, aby se nic nezapomnělo. No, ve zkratce, když to řeknu, tak první bod vznik. Stavba vlastně Horáckého zimního stadionu a příchod Dukly Jihlava do města. Druhým bodem byla první zlatá éra Dukly Jihlava. Třetím bodem, který se nesměl zapomenout, je Spengler Cup a účinkování Dukly ve Spengler Cupu. Jednak jsme několikanásobný vítězové Spengler Cupu, jednak jsme v současné době jediný fungující, existující klub, který byl uvedený do síně slávy Spengler Cupu, což si myslím je obrovská podsta. Dalším tím bodem byla účast ve světovém poháru. To už pamatuju jenom ty starší fanoušci, to se v podstatě utkal vítěz Stanley Cupu s mužstvem Československa a z Ruska a Dukla Jihlava se dostala vždycky až do finále. To byl další bod, pak samozřejmě přichází poslední titul, ten 12. a nová éra. A v té nové éře samozřejmě nemůžeme zapomenout na výstavbu multifunkční arény. Takže takhle asi ve zkratce.
1: Tohle bylo to zadání od vás. Byly tam přeci jenom nějaké třecí plochy, pane režisére, kdy jste třeba přemlouval Dukláky nebo Duklu, aby si to ještě rozmysleli a dali tam ještě i něco jiného. Nebo jste se shodli?
3: Tak já musím říct, že když jsem poprvé viděl pana Ščerbana, tak jsem teda osobně, já jsem ho viděl předtím jenom na ledě, tak jsem měl jako velký respekt, protože na to, jaký byl jako hustý borec na tom ledě, tak jsem se trochu bál, ale bylo to hrozně příjemný ta spolupráce, nebo je pořád, a musím říct, že oni měli celkem velmi jasnou představu a my jsme se snažili jenom ty věci jako, bo já jsem se snažil je propojit. Říkám, tam vlastně to funguje tak, že k těm jednotlivým velkým mezníkům v historii Dukly my vlastně té Dukle nabízíme písničky, které jsou koncipované jako dárky a jsou tematicky svázané s těma jednotlivýma vlastně jakoby dílkama té skládačky, takže pro toho diváka by to měl být vlastně takový souvislej věm, kdy ty písničky doplňují to období, je tam třeba nový je přetextovaná písnička Křídla, kdy myslíme, že je v tom správném okamžiku, kdy ta Dukla ty křídla roztáhla. Máme tam potom úplně jako novou závěrečnou pecku, která je úplně originál a je to jediný existující originál přesně jenom pro tuhle jedinou příležitost. Tu jsem si dovolil otextovat a Karel Mitáš k tomu prostě krásně zahraje. Takže myslím si, že to je jakoby důstojná oslava, která nepřipomíná jenom ten klub, ale vlastně ho i provazuje s tou historií města, regionu a kraje, protože ten kraj je strašně důležitý, specifický pro tu Duklu a myslím si, že Dukla jako klub to město po válce strašně jako obohatila a hlavně propojila, protože to bylo město, kde bylo po válce spousta nově příchozích lidí, rodin a potřebovali nějaký jakoby společný zájem, něco, co by ty lidi, kteří se do té doby moc neznali, propojilo a zaujalo a tam já myslím, že ten klub hraje obrovskou roli v té historii Jihlavy.
1: Takže vlastně jsme se přesvědčili o tom, že i hudba může vyprávět příběh hokejového klubu, ale uslyšíme tam přeci jenom něco, co se může stát novou hudební součástí Dukly Jihlava.
3: Já doufám, jestli se fandům bude líbit, tak ano. Doufám, že se stane, že jí bude Dukla třeba hrát někdy. Potom vlastně ještě poslední ten propojovací prvek, jak už jsem zmínil, je ten zlatý kaštan. Ten je takový jako specifický fanda, protože stál vedle toho původního zimáku, Já když jsem viděl ty staré fotky, tak jsem se fakt jako dojímal, protože to si dneska v moderní době nedovedeme představit, jak se tam prostě roztahovaly plachty nad ledem, aby na něj nepršelo a aby se na něm nedělaly zmrazky a dalo se na něm bruslit. Myslím si, že ta investice té energie toho klubu a těch fandů byla skvělá a jako chtěl bych, aby se to nějakým způsobem přeneslo do toho večera.
1: No, já věřím tomu, že se to povede. Zůstávejte s námi, milí posluchači, i nadále. Za pár minut pokračujeme v dopoledním rozhovoru.

0: Dvořákové.
1: Gala večer Dukla 70, příběh legendy už 13. listopadu v Horácké multifunkční aréně. Právě o tomhle gala večeru si v dnešním dopoledním rozhovoru povídám s jednatelem Dukly Jihlava Bedřichem Ščerbanem a taky režisérem gala večera Davidem Sísem. Pojďme posluchače vzít, pane režisére, pěkně přímo do Horácké arény, zhasnout světla, pustíme hudbu. Co se všechno bude dít potom? Na co se diváci mohou těšit? Ale zároveň pojďte to říct tak, aby jsme neprozradili všechno.
2: Tak to je jednoduchý. Když diváci přijdou, tak přijdou do vlastně připravený multifunkční arény a první vlastně zážitek je čeká v tom, že si můžou sednout přímo na tu ledovou plochu, kde normálně jezdí ty hráči, takže už to je takový jako první zážitek, že jsou na tom místě, kde se normálně odehrává ten hokejový zápas. Tam vlastně na začátku je čeká taková jako zajímavá animace, která by se měla rozrůst po celý té hale prostřednictvím toho náprsníku a těch velkých LED projekcí, kdy vlastně vyrostou ty větve toho zlatého kaštanu a my jsme na ty jednotlivé větve pověsili jakoby ozdoby ty jednotlivé části toho příběhu, takže to je takový jako spojující prvek. Potom je čeká to, že uslyší opravdu 50členný velký symfonický orchestr pod vedením Karla Mitáše, což je dokonce spojení několika orchestrů dohromady. Jsou tam jako špičkoví hráči. Myslím si, že to bude krásný svátek hudby. Čekají je hyper zajímaví hosté, kteří přijdou na pozvání pana Ščerbana. S většinou z nich, nebo myslím, že úplně ze všemi on se zná. Když jsem mluvil s Martinem Dejdarem, tak říkal, že to je fantastický, že některý ty lidi prostě hrozně rád uvidí, taky se spoustou z nich zná, takže to bude jako skvělý. Potom v průběhu toho děje dojde k předání, říkám, dvou jako výjimečných dárků, nebudu prozrazovat, ale je to jako něco výjimečného. Dokonce si myslím, že jeden ten dárek pak bude přenosný i mezi postupem času, mezi ty diváky. A myslím si, že užije si jak teda pán, který je hokejový fanda a chce si zaspomínat na tu krásnou historii Dukly, ale užije si i jeho manželka nebo třeba děti, protože uvidí krásné písničky, skvělý solisty, skvělý zpěváky a bude to taková jako důstojná oslava a možná, že na konci bude dort, ale to si nejsem jistý.
1: Bude dort.
2: Takže sladká tečka nakonec, ale na to bych nerad sliboval.
1: No, Béďa se usmívá,
2: Nebo ho Béďa neupeče, nebo něco se stane, ale jako vlastně myslím si, že to je hrozně hezký v tom, že totiž ta Dukla není jenom tituly, poháry, slavná jména, ale jsou to ty lidi. Ty, co za ní hráli, ty, kteří pro ní pracovali a hlavně úplně nejdůležitější jsou ty, kteří jí nikdy nepřestali fandit. A pro ty je celý ten večer vlastně připravený.
1: Pánové, co byste si přáli, aby si návštěvníci z tohohle večera odnesli domů? Je to hrdost na klub, vzpomínky na slavné hráče, silný hudební zážitek nebo třeba je nám chuť zjistit si o historii Dukly ještě něco víc? Teď se otáčím na Béďu.
3: Jo, my jsme ten večer koncipovali tak, aby to byl vlastně souběh tohoto všeho. Aby v podstatě jsme uspokojili a přinesli kulturní zážitek i někomu, kdo třeba není sportovně založený, ale tak, když jdete třeba na muzikál Draguli, je to zpracovaný nějaký příběh a vy si z toho odnesete ten dobrý pocit, že jste tam slyšela zajímavé věci, jste se něco dozvěděla z historie, některé ty písničky opravdu byly složené čistě, protože tady tu akci a jsou to autorské písničky. Na druhou stranu i písničky hitový, známý, na který si lidi můžou těšit a který tam uslyší, byly přepracovaný a v tomhletom podání tam zazní poprvé v historii, protože se to všechno předělávalo pro ten 50členný orchestr. Není to prostě kapela 4 lidí, kteří hrajou, ale je to 50členný orchestr. Takže já jsem prostě přesvědčený, že je to akce, u který by měl být každý. Moc si cením toho, že třeba nás velký fanoušek ze Švýcarska, Chris Haberger, přijede až ze Švýcarska se na to podívat. Mimochodem to člověk, který má asi největší sbírku, jakou kdo má, to nemáme ani my jako klub a myslím si, že Národní muzeum by mu závidělo to, co on má ve svý sbírce. A je to člověk, který vlastně viděl Duklu na Spenglerově poháru, zamiloval se do ní, naučil se kvůli tomu česky, má českou partnerku, takže jsme ho v podstatě přetáhli ze Švýcarska do Čech, akorát, že tam žije a pracuje.
1: Co vy, pane režisére, byste byl rád, kdyby si návštěvníci odnášeli z toho večera, z toho gala večera?
2: Já, pokud to budou Jihlaváci, tak bych byl rád, aby jako se v nich rozlil takovej ten příjemný pocit nějaký hrdosti na svůj klub, na svoje město, na svůj region, protože vedle toho hokeje a legend my samozřejmě připomeneme i zajímavý momenty ze výstavby té multifunkční arény, připomeneme nějaký momenty, které musely nastat, aby vůbec ten rozvoj toho hokeje v Jihlavě byl možný, takže si myslím, že to je i důležitý pro ty patrioty jihlavský. No a ty, co budou odjenut, tak si myslím, že si můžou užít nádhernou hudbu a i jako vlastně nějaký to, co říkal Bedřich.

0: nehledám. Pavel Bobek, 11 hodin 50 minut, Dukla 70. Úžasná to záležitost, která nás čeká už 13. listopadu v Horácké multifunkční aréně. Vy byste tam rozhodně neměli chybět. Je to příběh legendy a o legendy rozhodně nebude nouze. V dopoledním rozhovoru si o tomhle gala večeru povídáme s jednatelem Dukly Hlava Bedřichem Ščerbanem a taky režisérem gala večera Davidem Sísem. Teď ale možná otázka na vás, pane režisére. Kolem tohohle večera, gala večera, se strhly i různé hejty na sociálních sítích. Jak to vnímáte?
1: Já jsem celá zvyklý na hejtování nějakých, udělal jsem opravdu stovky pořadů a někdy ty diváci si neberou servítky, takže jsem zvyklý to ignorovat, ale tady mě to trošku mrzí kvůli Dukle, protože ty hejty většinou jsou v takovém jednoduché formě, vlastně na začátku to říkal Bedřich, proč radši neudělají exibiční utkání, nepřipomenou pár legend, ať se podíváme na hokej a jdeme domů. A já si myslím, že správný fanda je ten, který klub podporuje i v jeho dalších kulturních aktivitách, nejenom v tom hokeji. A myslím si, že tady je to o zamyšlení, že je vlastně skvělý, že ten klub chce udělat něco novýho, něco jiného, důstojně oslavit ty 70. narozeniny a to pro všechny ty divácké skupiny, nejenom pro ty skalní hokejové fanoušky. A myslím si, že tady by bylo dobré si jako vlastně říct, jak já půjdu ten klub podpořit i v tomhle, oslavit jeho narozeniny, protože mi za to stojí. Jako, jak říkal Bedřich na začátku, udělat exibiční utkání umí každej, ale udělat pořádný, velký, kulturní večer s choreografiema, s animacema, s krásnýma písničkama, ještě originálníma pro tu příležitost, je opravdu umění, takže doufám, že to takhle fanoušci pochopí a přijdou Duklu podpořit.
0: Jak na tyhle hejty reaguje, nebo by reagoval jednatel Dukly Hlava, Bedřich Ščerban?
2: Jak tady řekl David, jako udělat exhibici, to umí každý a asi by nám to zabralo desetinu, možná 5% toho času, co jsme tomu věnovali teďka, ale já si myslím, že ta Dukla je tak něco mimorálního, že si něco mimorálního taky zaslouží a proto jsme do toho šli, proto do toho vkládáme obrovský úsilí a spoustu hodin a hodin práce a věřím, že v koneční fázi si to jako všichni užijou a že to jakoby oceníme.
0: Já věřím tomu, že všichni budeme 13. listopadu odcházet z Horácké multifunkční arény a budeme mít husí kůži z toho zážitku, o kterém jsme dnes v dopoledním rozhovoru mluvili. Jsou ještě vstupenky, pane Ščerbane?
2: Vstupenky ještě jsou v prodeji úplně běžně přes naše webové stránky. V sekci vstupenky si najdou, tak jak se najdou normální zápas, tak si tam najdou akci Dukla 70 a ty vstupenky si můžou koupit. Je to obohácení o to, že oproti zápasu hokejovému my teda jdeme i na plochu.

0: To jsou samozřejmě nejlepší a nejlukrativnější místa přímo proti pódiu s nejlepším ozvučením, s největším zážitkem, takže to tam všechno najdou.
1: Tak tomu dejte šanci a navštivte tenhle úžasný gala večer Dukla 70, příběh legendy. Znovu připomínám, 13. listopadu v Horácké multifunkční aréně. Rozhodně byste tam neměli chybět, protože to bude stát za to, že jo, pane režisére?
2: Určitě.
1: Já moc děkuji za to, že jste přijali pozvání, že jste byli hosty našeho vysílání. Dnes jsem si povídala s jednatelem Dukly Jihlava Bedřichem Štěrbanem a taky režisérem Gala večera Dukla 70 příběh legendy Davidem Sýsem. Pánové, děkuji a ať se Gala večer vydaří přesně podle vašich představ. Naslyšenou.
0: Děkujeme a naslyšenou.
2: Děkujeme a přejeme příjemný zážitek.
3: Hosté Heli Dvořákové. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
4: Sobotní díl připomene Petra Ginze, 14-letého židovského chlapce, deportovaného v roce 1942 do Terezína. Miloval astronomii a Žila Verna. V ghetu se stal šéfredaktorem chlapeckého časopisu Vedem. V 16 letech zahynul v Osvětimi. Jeho kresba země viděné z měsíce letěla o desetiletí později do vesmíru.
3: Stopy, fakta, tajemství.
4: Masový vrah nebo revoluční ikona? A co má společného Ernesto Che Guevara s Prahou? Kdo se skrýval za záhadným jménem Ramon Benitez? Poslechněte si překvapivou pražskou love story v nedělním vysílání.
3: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na Vysočině pokračují povolební vyjednávání. Někde se čeká změna starosty. V Třebíči vyroste nový výukový pavilon pro budoucí veterináře. Hokejisté Třebíče vyzvou v Maxalize Kolín. Jihlava přivítá Přerov. Během dneška se postupně mraky rozpustí. Teploty však nepřekročí 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Změna na postu starosty čeká některá města na Vysočině. Například v Polné se bezpartijní Jindřich Skočdopole vzdal mandátu v zastupitelstvu. Střídání v čele čeká i v Přibyslavi. Tam po letech vládnutí ODS vyhrálo volby uskupení Za vás, za Přibyslav.
2: O koalici jednají i v Humpolci. Tam zvítězilo hnutí ANO. Jeho předchozí koaliční partner, uskupení Humpolec GO, ale podle svých slov k jednání osloven nebyl. Členem je i bývalý starosta Petr Machek, kterého zastupitelé krátce před volbami odvolali. Změna se dá očekávat i v Letči nad Sázavou. Tam s více než 40% zvítězilo uskupení i Ledeč. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Nový pavilon bude mít Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická v Třebíči. Dostavbu za zhruba 100 milionů korun plánuje kraj Vysočina. Nové prostory propojí teoretickou výuku veterinárních techniků s praxí. Stavba začne letos a potrvá přibližně 11 měsíců.
3: V třípodlažní budově budou odborné veterinární učebny. Ty jsou dosud v blízkosti domova mládeže, což je nevhodné kvůli zápachu. Součástí areálu budou také stáje pro 10 zvířat nebo malochov drůbeže. Kraj Vysočina navíc plánuje investovat do rozvoje školního areálu i v dalších letech. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Evropská komise navrhla o rok prodloužit nebo odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států 27, včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a závislí ověřovatelé. Sport. Horácká Slavia Třebíč dnes v hokejové Maxalize hostí Kolín. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Tým z Vysočiny se v něm pokusí navázat na sérii 5 výher, které ho posunuli do elitní trojky.
4: Jen 6 bodů chybí hokejistům Třebíče, aby se dostali do čela tabulky. S 6. Kolínem se naposledy utkali v minulé sezóně ve čtvrtfinálové sérii, z které vyšli vítězně hokejisté Kolína poměrem 3-0 na zápasy. Další tým z Vysočiny Jihlava přivítá od 17.30 na domácím ledě Přerov. I přestože Dukla obhajuje mistrovský titul, rozjezd do sezóny má pomalejší. Půjde tak o souboj dvou týmů s nejmenším počtem nastřílených branek v celé soutěži. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: A hokejisté Bostonu vyhráli v zámořské NHL na ledě San Jose 6-3 a přispěli k tomu i čeští útočníci. Pavel Zachadal vítěznou branku po asistenci kapitána Davida Pastrňáka. Dokonce 2 góly vstřelil Martin Nečas při triumfu Koloráda v Dallasu 3-2 a stal se hlavní hvězdou utkání. Golman Daniel Vladař si sice připsal asistenci, ale porážce Philadelphia se Seattlem 2-3 po nájezdech nezabránil.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Počátkách je aktuálně 12 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 14. K večeru postupně ubude oblačnost a zůstane pouze ta průsvitná. Místy silněji zafouká. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Niklovicemi a Sůlkovcem na Žďársku havarovala 2 nákladní vozidla. Dávejte tam proto pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
6: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví, Jarda, Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, jak jinak než na vaše přání. Jaké je telefonní číslo, abyste mohli někomu poslat písničku, udělat někomu radost? 22 155 49 99. Dovoláte se přímo do éteru Českého rozhlasu Vysočina a můžete to vyzvonit všechno, všechno. No a SMSka, jaká je? 90 011 04. To je číslo SMSkové, jo? A vy napíšete nejdřív slovo píseň, uděláte mezeru, pak krátkou zprávu. A jakou máme adresu? Na internet vysočina.rozhlas.cz. Tak tam všude můžete takhle směřovat vaše gratulace a jdeme na to, co říkáte. Jo? Dobrá.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání a v této chvíli na telefonu už čeká Franta z Žďáru. Krásný den.
1: Dobrý den. Já bych poprosil o zahrání písničky od Duchoňa.
0: Ano.
1: Pro moji pěknou, mám tě rád.
0: No tak jo. Máte jí tam někde vedle, vaši pěknou?
1: No nemám zrovna teď.
0: Že byste jí dal pusu? Ne, dobře.
1: Teď ne.
0: Dobrá, písnička je nachystaná a vám přeju krásný den.
1: Vám taky a zahrajte nám ji celou.
0: No celou, samozřejmě, že celou.
1: Děkuju, naschle.
2: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.

0: trošku. Chtěla bych tučné konto a hubenou postavu. A ne, abys to zase popletl jako loni.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak. A v této chvíli na telefonu čeká dráz malého Beranova. Krásný den.
3: Krásný den. Já bych dneska chtěla poslat písničku a popřát k narozeninám naší kamarádce Věře Doležalový z malého Beranova. Tak milá Věro, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, ať si pořád zdravá, spokojená a stále veselá holka, plná elánu, no prostě taková, jakou tě známe. A to ti ze srdce přeje drahá Akája.
2: Milá Věruško, já se s radostí také přidávám. Všechno nejlepší ti přeju, hodně zdraví, štěstí.
3: A jako dárek ti posíláme pohádkovou písničku Jdi za štěstím, tak doufáme, že se ti bude líbit a přinese i to štěstí. A vám, pane Jardo, moc děkuju a přeju vám všem v rádiu i posluchačům hezké odpoledne.
2: Já vám děkuji taky a přeju pěkný den.
3: Děkuju.

0: Ptá se sousedka sousedky. Taky váš manžel chodí každý druhý večer na dlouhé zdravotní procházky? Ne, ne, ten můj chlastá doma.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A teď mi tady píše Honza, Jardo, zahraj mojí zdeničce písničku Nějak se mi vytrácíš, má lásko.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Zítra ráno se vrátíme k volbám. Jak je možné, že v některých obcích na Vysočině propadl nezvykle vysoký počet hlasů? Třebíčtí včelaři fungují už 130 let. Na oslavy vás pozvou zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
3: Písničky na vaše přání, já už tady mám další. Jardo, pošli prosím do skladu Tajnej plán od tebe a divné party, píše Vlaďka PS. Kluci, už brzy přijdu. No tak Vlaďka má jasně tajný plán, kluci, protože za váma přijde, takže nachystejte jedno hubky, do hubky, jo? No já vám zaspívám k tomu, tajný plán.

0: Písničky pro Vysočinu. Posloucháte Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: Mám tady další přání, prosím zahrát Jaruškovi a všem, co poslouchají písničku Šalalalalí od Vaška Neckáře. Mnohokrát děkuje Verča z Pelřimova.

0: Muž, hele, byl jsem ti nevěrný. Žena, já tobě taky. Muž, apríl. Žena, já v září.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A další přání má Jarek z Třeště a přidal vtípek.
3: Dědo, dědo, jaké to bylo dřív? A děda, jo, to když já byl mladý a maminka mi dala 10 korun, tak já přines mouku, chleba, mléko, 3 čokolády, bombóny, tatínkovi pivo, rum. No dnes už to nejde. Všude mají ty zatracený kamery.
2: Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny, co právě poslouchají pamětnickou písničku. Láska tvá jsem já, jen já, kterou v roce 76 naspívali Iveta Semodová a Milan Chladil. A to všechno posílá Jarek Střeště. Díky.

0: Ale tohle není vtip, ale docela mě to pobavilo, jo. Dítě vzalo z psí misky hrst granulí a snědlo je. Prvorodička volá na toxikologickou infolinku, aby zjistila, zda je dítě v přímém ohrožení života. Druhorodička očistí dítěti ústa od zbytku granulí, misku odklidí z dosahu a vysvětlí potomkovi, že granule jsou jen pro zvířátka. Více rodička přemýšlí, zda se dítě najedlo natolik, že už nebude nutné připravovat mu dnes večeři.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Písničky na vaše přání a další přání má Martina, rád by písničku Rosa na kolejích pro dobrou náladu od Babiho Daňka.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. No a já tady mám dalšího volajícího a je to Pavel. Krásný den.
1: Já přeju krásný den. Poprosil jsem vás o písničku od kapely Smoky, If You Ever See The Rain, a zahrál bych to pro Jitku do zaměstnání, a ti to tam dneska uteče, že ji moc miluju a že se na ní těším, naši lidi.
0: Výborně, už písničku hledám, akorát mám s tím problém, že písnička tady není od této skupiny.
1: Mm-hmm.
0: A že bychom to dali třeba od jiné, nebo moment, ještě se podívám tadyhle, jestli to náhodou někde nenajdu, ale nemám.
1: Tak dáme Alici, jestli můžeme.
0: Dáme Alice.
1: Mhm, Alice, ano, přesně tak.
0: Moment, ještě tady se dívám, jestli něco, že... To mám od Creedence, no.
1: Tak dáme od Creedence, to dáme.
0: Jo, dobře, je to tam. Tak jo. Krásný den přeju.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: A je tady další přání. Jardo, prosila bych písničku Modrázem od Petra Reska. Díky.

0: Člověče, mně se zdálo, že jsem doktor Doolittle a umím mluvit se zvířaty. No to je pěkný, ale s tím já ti nepomůžu. Jsem konec konců jenom obyčejný pes.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Písničky na vaše přání, a teď tady píše Honza. Jardo, pošleš nám houby magický? No jasně, pošlu, ale opatrně. Dávkovat jenom pomalej, kouka, skámoj, jsou magický tyhle ty houby.

0: Přišla jsem domů a všude ležel prach. Tak jsem si lehla taky.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Tak prvé chtěl Honza poslat houbičky a teď chce Jindra poslat dvě lahve vína, tak s radostí rozešlu na všechny strany. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. v písničkách pro Vysočinu s vámi Jarda Hypochondr.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Tři okresní města na Vysočině hledají nové městské policisty. Senátoři chtějí zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot. Navrhují to ústavnímu soudu. Spojené státy omezily služby satelitní sítě Starlink ukrajinské armádě. Během dneška se postupně mraky rozpustí. Teploty však nepřekročí 16 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré odpoledne. Téměř desítka městských policistů aktuálně chybí městům na Vysočině. Plný stav nemají v Třebíči, Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou. Nejvíce, konkrétně 3 lidi, poptávají v Havlíčkově Brodě.
2: V Havlíčkově Brodě věří, že stavy brzy doplní z lidí, kteří splní odborný výcvik. V Třebíči chybí strážník a preventista. Ve Žďáře nad Sázavou chtějí řady městské policie posílit o 2 místa, na která mají už 3 zájemce. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen a nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že Senát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma, která patří miliardáři Elonu Muskovi, se k tomu zatím nevyjádřila.
3: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Sergej Bezkrest Nov, známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Karin Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast v pavouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes. Jančařík se utká s Norem Haugem po 3. hodině odpoledne. Grofovou čeká 20. evropského žebříčku Lupuleskuová ze Srbska až večer po 6.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a náměšti nad Oslavou je 15 stupňů, v Košiticích 14. K večeru postupně ubude oblačnosti a zůstane pouze ta průsvitná. Místy silnější vítr. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody na silnicích Vysočiny. Plynulý je i regionální úsek dálnice D1. Místy se na něm pohybují vozy údržby.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení ve SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, takže dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, tak vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. No, víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, která tam bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, až tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021, někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, jako že ten výběr bude. Takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak
0: musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěženích věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže tyhle základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vojenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdelníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout tady ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný. A to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, že každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí. A tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla. Takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým. Na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava, je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odpuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech, pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a zase večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne

0: rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak s F-35.
1: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
0: Třeba na měsíc.
1: Třeba na měsíc.
0: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejný opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
1: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
0: Tak
1: má obavu,
0: tak co jim zbývá, že?
1: Nebo jsou pyšní?
0: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
1: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
0: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policie obvinila 3 fanoušky Dukly Jihlava kvůli útoku na hostující příznivce. Číňan Yang, souzený v Praze za údajnou spolupráci s čínskou tajnou službou, odmítl vinu. Jednání je dál neveřejné. Hokejisté Třebíče vyzvou v Maxalize Kolín. Jihlava přivítá Přerov. V noci naměříme až 1 stupeň, kránu se vytvoří mlhy. Zítřek očekáváme oblačný. Čas na zprávy přináší je Tomáš Kolátor. Z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví obvinila policie 3 návštěvníky hokejového utkání, kteří v září v Jihlavě napadli fanoušky hostujících Českých Budějovic a také členy bezpečnostní služby. Zaútočili na ně několikrát údery a kopy. Policisté je vypátrali díky záběrům z bezpečnostních kamer, které následně při pátrání zveřejnili, uvedla jejich mluvčí Dana Čírtková.
2: Muž krátce poté, co se jeho fotografie objevila ve sdělovacích prostředcích, tak sám přišel a přihlásil se na obvodním oddělení v Jihlavě. Další 2 muže, kteří se na protiprávním jednání také podíleli, tak už pro nás nebylo nějak složité ustanovit.
0: Soudní líčení o údajném čínském spolupracovníkovi tajné služby bude z velké části neveřejné. Rozhodl o tom dnes soud. Yanga Yiminga odhalila bezpečnostní informační služba. Napojený měl být na čínskou tajnou službu. Dopustit se měl neoprávněné činnosti pro cizí moc, která je od února 2025 trestná. Podle obhajce Yanga Michala Sýkory se cítí nevinen. V Praze pracoval jako novinář čínského deníku. Víc kvůli utajovaným informacím nemohl komentovat.
3: Ono je to velice těžké oddělit, co je utajované, co je neutajované, takže já z opatrnosti zatím ani nevím, jak to dokazování bude probíhat. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
0: Ani státní zástupce, ani obhajoba zatím svědky předvolávat nechtějí. Jednání má soud naplánované do pátku. Jemenští povstalci Husíové zintenzivnili raketové a dronové útoky na Saudskou Arábii. Trosky sestřelených raket zranili 4 lidi při útoku na hlavní město Riad. Husíové tvrdí, že v metropoli mířili na mezinárodní letiště a rafinérii. Výbuchy se v noci ozvaly i z blízkosti sídla saudsko-arabské ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu na pobřeží Perského zálivu.
4: Hlavní operační centrum společnosti Aramco dohlíží na rozsáhlou síť ropovodů, rafinérií, exportních terminálů a ropných plošin na pevnině i na moři. Podle saudského ministerstva energetiky útok způsobil menší požár budovy. Vojenská koalice vedená Saudskou Arábií uvedla, že v Zahránu zničila raketu a úlomky dopadly na obytnou oblast. Koalice včera ze vzduchu útočila na území v Jemenu pod kontrolou Husíů. Zasáhla ropné zařízení a sklad pohonných hmot západně od jemenského hlavního města Sana. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
0: Horácká Slavia Třebíč dnes v hokejové Maxalize hostí Kolín. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Tým z Vysočiny se v něm pokusí navázat na sérii 5 výher, které ho posunuli do elitní trojky.
5: Jen 6 bodů chybí hokejistům Třebíče, aby se dostali do čela tabulky. S 6. Kolínem se naposledy utkali v minulé sezóně ve čtvrtfinálové sérii, z které vyšli vítězně hokejisté Kolína poměrem 3-0 na zápasy. Další tým z Vysočiny Jihlava přivítá od 17.30 na domácím ledě Přerov. I přestože Dukla obhajuje mistrovský titul, rozjezd do sezóny má pomalejší. Půjde tak o souboj 2 týmů s nejmenším počtem nastřílených branek v celé soutěži. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: A tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve 3. kole. S Američankou McNellyovou si poradila po setech 3-6 a 2x7-6. Ve 2. kole naopak vypadly Nikola Bartuňková i Marie Bousková.
1: Počasí.
0: Pelhřimově je 15 stupňů, v Telči 16. Přes noc se postupně vyjasní, ráno se ale vytvoří mlhy. V údolí se na teploměru objeví i 1 stupeň. Zítra se přes den zatáhne, jen místy bude polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 159. kilometru leží v jízdním pruhu pneumatika. Už na 121. stojí pak porouchané vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina krátce po 14. hodině. Víte, že nejlepší dárek pod stromeček bývala vždycky kniha. Tento víkend můžete vyřešit zapeklitý problém s dárky na knižním veletrhu, kam vás pozveme už po písničce.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Jste na vlnách dobrého středečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a také bývá dobrým zvykem v tomto čase, že pro vás máme tipy na to, jak strávit nadcházející víkend a také nejbližší dny. Hubert má sice svátek až 3. listopadu, ale Hubertovy jízdy, které se po něm jmenují ještě z dob, kdy se jezdilo na štvanice a lovy, se konají v různých podzimních termínech. Například v centru Eden se na jízdu chystají už tuto sobotu. Celý den se budou v areálu v Bystřici nad Pernštejnem i ve městě samotném pohybovat nastrojení jezdci na koních a vozatajské kočáry. Odpoledne se končí honem na lišku, kterou bude představovat jeden z jezdců. A kam nás pozve kolegyně Dáša Kubíková? Dáša, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. My nemůžeme začít jinak než pozvánkou na nejlepší akci v našem kraji tento víkend a to je podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Kdo chce vidět nás a naše živé vysílání, může přijít v pátek od 9 do 16 hodin. Dopoledne s hosty u mikrofonu Hela Dvořáková, odpoledne já a obě už se moc těšíme. Přijde totiž například Alena Monštajnová, Petra Klabouchová nebo Lukáš Hejlík. Setkávání se spisovateli, besedy, autorská čtení, autogramiády a křty knížek se ale budou odehrávat nejenom v pátek, ale ještě i po celý den v sobotu. A to nemluvím o večerních akcích a koncertech mimo otevírací dobu Kulturního domu Ostrov nebo Krajské knihovny Vysočiny. Například budeme vyhlašovat výsledek hlasování na našem webu, kde už tradičně posluchači vy vybíráte nejkrásnější knihu Vysočiny. Takže se honem ještě podívejte, ať můžete hlasovat. No a večer v klubu Oko, kde pravidelně pořádají k veletrhu koncert, zahraje letos Mňága a Žďorp.
0: Ještě dodám, že na veletrhu se dají prohlédnout a vybrat i deskové či logické hry, kalendáře a spousta dalších věcí, nejen tedy knížky. Pojďme ale na další místa Vysočiny, kde se o víkendu něco děje.
1: Já vás pozvu na povídání o včelách a zkoumání, jak moc jsou pro nás užitečné. Ve Šmeralově statku v Třebíči se rozhodli včelám věnovat pátek i sobotu. Český svaz včelařů zve na oslavy, které nazval Včely a jejich včelaři a připravil v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne přednášky o životě a chovu včel, o včelých produktech a také se budou promítat filmy o tomto užitečném hmyzu. Nechybí ani dílničky, zdobení perníčku a ochutnávky medu. A když už jsme u toho jídla, ve Vojnově městci začíná v sobotu vojnoměstecké posvícení a jeho hlavní součástí je výlov rybníka šišmáku. Takže si potom můžete koupit čerstvou rybu anebo ochutnat rybí speciality. Doprovodný program zpestří ukázka dravců a sov. No a k tradičním akcím, kde se také dobře jí, patří krojované hody. Tento víkend je pořádají na Žďársku třeba v Rosochách, kde je hlavní souzení berana v neděli ve 4 odpoledne, a Havelské hody pořádají v Rožné na Bystřicku. Hudba, tanec a také ortel, ten bude v neděli ve 3. A pozvu ještě do krásného prostředí kostela svatého Kříže ve Sněžném, kde tuto neděli pokračuje festival Varhaní Vysočina. Do Sněžného přijede německý varhaník Stefan Bayer, aby představil program napříč staletími. A to v neděli od 17 hodin.
0: A typů bude jako vždy mnohem víc. Stačí se už zítra podívat na stránku Vysočina. Vysočina.rozhlas.cz anebo na náš facebookový profil, kde najdete všechny tipy přehledně vypsané. A vše pro nás připravila kolegyně Dáša Kubíková. My děkujeme a přejeme hezký den.
1: Pěkné odpoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Zítra ráno se vrátíme k volbám. Jak je možné, že v některých obcích na Vysočině propadl nezvykle vysoký počet hlasů? Třebičtí včelaři fungují už 130 let. Na oslavy vás pozvou zítra ráno.
0: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina,

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jizbický les, který byste našli na Benešovsku, je zase plný vláhy a života. Lesníci zrušili desítky let staré odvodňovací kanály a navrátili Stupnický potok do původního koryta. Do míst se také vrací různé druhy trav, bylin a hmyzu. Podle lesníků jsou u nás odvodněné stovky hektarů lesů a chtějí dělat podobná opatření i jinde.
1: Koukám, že už se kolegové vyzkoušeli ty brody traktorem.
2: Martin Kysela, takže já jsem technický dozor u Lesů České republiky na správě toků.
3: Teď jsme tady šli po lesní cestě. Tady vidíme, řekla bych, takový malý kamenný brod, který jsme přešli.
2: Teď vlastně stojíme na revitalizovaném toku, na kterém jsme vybudovali brod. Ten potok byl v minulosti upravený, byl tady zahloubený v rámci odvodnění. Smyslem té revitalizace bylo navrátit ho do původního koryta a obnovit jeho údolní nivu.
3: O jak velké oblasti se bavíme?
2: To území, které jsme revitalizovali, to znamená hlavní tok, Stupnický potok plus meliorační kanály, je vlastně na rozloze 30 hektarů.
3: S námi je tady taky Martin Poláček, vedoucí správy toků pro povodí Vltavy z Lesů České republiky. Jaký dopad mohou tahle opatření mít na tu krajinu?
4: Je to zásadní zvýšení biodiverzity. Když se tady rozhlédneme, tak vidíme spousty druhů trav, bylin. Je vidět, že to je mohutně zarostlý, váže to na sebe samozřejmě i spoustu živočichů.
3: A já jsem si všimla, když jsme přicházeli, zatímco ty lesy jsou všude extrémně suché, tak už docela veliký kus od toho potoka jsme vnímali, že tam je vlhko, že ta půda je nasáklá.
4: Je to tak, je to kouzlo těch plošných opatření, kdy vlastně my zahradíme ty meliorační kanály a vymělčíme regulované toky. Vlastně se zvýší ten horizont spodní vody v celé té údolní nivě.
3: Procházíme lesem, tady v sousedství toho potoka. Vidíme tady plno i takových, já bych řekla, velkých louží, ale to asi nebyly louže, co jsme teďkon míjeli.
2: Vlastně stojíme teďko na místě hrázky, která je zapuštěná do země. Pod náma vlastně procházel historicky meliorační kanál, který je zahrazený a v současné době se už v té jeho trase začínají tvořit drobný mokřady, který začíná pomalu obsazovat rašelník.
3: Zrušit umělé odvodnění lesů se podle Martina Kysely snaží Lesy České republiky i v dalších lokalitách. Z Benešovská Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Máme 14:30 odpoledne, vy posloucháte Český rozhlas Vysočina a to je taky čas na dnešní příběh.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: I skladník si může přečíst Vergilia v originále, zní hláška ze známého filmu Marečku, podejte mi pero. My se v dnešním příběhu z Vysočiny podíváme domů k ženě, pro kterou by mohlo platit něco trochu podobného. I když vystudujete metalurgii, můžete nakonec uspět se šitím batohů, tašek i kabelek na míru. Jarmila Malá z Nového Veselí dokáže ušít opravdu všechno. Vyšívá, tvoří patchwork, ale nejtypičtější jsou pro ní obrázky přinesené na látku speciální technikou.
2: Ten střih si přenesete na látku a přímo do toho střihu si dáte jednotlivý ty motivy. Vlastně se to všechno vytiskne, je to sublimační tisk. Ten ingoust se přenese na tu látku a vpije se, to se tiskne na bílou látku. A přenese se to tam pomocí speciálního papíru, projde to lázněma, takže je to zafixovaný.
3: A já jsem si myslela, že ta látka je nějak potištěná a že vy musíte hrozně jako šikovně to oustřihnout, aby to sedělo do toho batohu nebo do té kabelky, aby ten motiv byl přesně tam, kde má být. Ono ne.
2: Taky samozřejmě ty batohy, tašky taky dělám z klasický metráže a musíte si to tam obstřihnout tak, jak potřebujete.
3: My jsme v šicí dílně s paní Jarmilou Malou z Nového Veselí. A já se dívám, že všechny ty látky, ze kterých šijete, jsou podobné.
2: Je to sovčíl a buď to je s flízem, anebo je s beránkem. S beránkem je spíš na zimu, řeje.
3: Tam je beránek, to je tohle.
2: Mm-hmm. Tohle je počesaná teplákovina. Na čepice, nákrčníky a tak podobně.
3: A taky to pěkně hřeje.
2: Jo.
3: A hodně máte zvířecí motivy, ptáčky, koně.
2: Děti mají rádi zvířátka.
3: A vy na sobě máte i šaty, tady vidím bundu, ale vy především asi spíš šijete ty tašky a batohy, nebo všechno?
2: Všechno. Šaty šiji z sportovního úpletu, takže se v tom nepotíte, je to velice příjemný na léto. Tašky, batohy, s tím jsem vlastně před 3 rokama začínala.
3: Až před 3 rokama?
2: Ano, od svého mládí jsem šívala hodně. Od 10 let to jsem tady chodila do takového kroužku. Asi jsem byla jediná, kdo u toho zůstal a asi 40 let jsem intenzivně vyšívala.
3: Co vaše oči?
2: Dobrý. Jo, já jako nablízko vidím velice dobře a když jsem byla, já nevím, těch 14-15, tak jsem si začala šít sama pro sebe, pak jsem obšila spoustu kamarádů a pak jsem měla děti, tak jsem si zase šila na děti.
3: Kdy přišel ten zlom, že jste z vyšívání přešla na šití?
2: V 50 letech, když se mě všichni ptali, co bych jako chtěla, tak jsem si řekla, že chci menší sadu na patchwork. Manželová maminka mi ji koupila, no a pak jsem na internetu viděla batohy a chtěla jsem to prostě zkusit. A ono se to rozjelo. Kabelky, batohy, nákupní tašky.
3: Utěrky, peněženky.
2: Kosmetické taštičky.
3: Gumičky do vlasů.
2: Jo, pytlíčky, třeba na Mikuláši.
3: A i s mikulášským potiskem.
2: Vymýšlím nový a nový, no a takže potom z toho začaly být pro děti bundy, kalhoty, trička. Já to umím vytvořit, neumím se prodat a mám kamarádku, ta prodá úplně všechno. A ona víceméně to tak nějak rozjela. Já jsem ze začátku s ní jezdila po těch poutích, jarmarcích a tak podobně.
3: A co jste se vyučila?
2: Já jsem studovala báňskou metalurgii.
3: A dělala jste to někdy?
2: Dělala jsem to 30 let. Ve Žďáře na Žďase. Pak jsem hned sehnala práci v pojišťovně, takže já ještě pracuji pro pojišťovnu. A tohle je jenom takový větší koníček kůň.
3: Z Nového Veselí Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: A na výrobky paní Jarmily Malé se můžete podívat i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: počasí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina je teď čas na počasí a zdravíme taky meteorologa Petra Minstra. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Začneme aktuálním přehledem počasí. Dnes je takový poměrně příjemný podzimní den. Jak vysoko jsou teploty?
2: Ano, ty teploty jsou velice příjemné, většinou mezi 14 až 17 stupni. K 18 stupňům se teploměry právě blíží na jihovýchodě, hlavně na Třebíčsku. Ale zase pofukuje celkem mírný vítr, i když nárazy nedosahují vysokých hodnot maximálně do 40 km za hodinu, tak ten vítr je od severu západu takový stabilnější. Oblačnosti nám pomaličku ubývá, máme tam nízké kupovité patro, které je hodně protrhané. Mezitím vidíme slunečnou oblohu, která je ale částečně zastřená ještě zase vysokou oblačností. No a ta oblačnost bude večer a v noci ubývat, a to až do vyjasnění v průběhu noci.
1: Právě možná ty mraky způsobily, že to dnešní ráno nebylo až tak chladné, tak znamená to, že to vyjasnění přinese zase mrazivé teploty zítra?
2: Je to přesně tak, ale upřesním, ono to ráno nebylo sice chladné, protože už bylo zataženo, ale v noc, čili pár hodin před ránem, byla velice chladná, takže samozřejmě ty mraky jako peřina fungují a přinášejí to teplo, zatímco zítra tedy ty teploty budou opět v minimálních hodnotách 5 až 2 stupně při údolích, teda při bezvětří v údolích to můžou být i kolem 1 stupně a přízemní mráz, ten se objeví také, protože bude navíc ještě slabý severozápadní vítr. V průběhu dne ale bude převažovat, zaprvé zpočátku můžou být mlhy v některých údolích nebo nízká oblačnost, ty se sice rozpustí, ale potom bude převažovat přes den částečně průsvitná, ale velká oblačnost, takže zase oblačno nebo může být výjimečně i polojasno a teploty ty se ustálí v maximech mezi 13 a 16 stupni.
1: Počasí nám předpověděl meteorolog Petr Minstr. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: No, za chvíli uslyšíte v našem vysílání, jak se vám může prodražit návštěva autoservisu a co udělat proto, abyste nenaletěli.
0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Petr Spálený dospíval ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu. Podle sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, to zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.

0: Nová.
1: No a zítra se v naší rubrice na Českém rozhlase Vysočina povíme o tom, jaká úskolí skrývají zdravotní rady poskytované umělou inteligencí.
2: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: čas odejít.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Městské policie v Třebíči a Havlíčkově Brodě potřebují nové lidi. Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Pavla. Ukrajina při operaci Vivaldi osvobodila dalších 100 km čtverečních území na Donbase. V noci naměříme 1 stupeň, kránu se vytvoří mlhy. Zítřek očekáváme oblačný. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Nové strážníky dlouhodobě hledají v Třebíči a Havlíčkově Brodě. Například v Třebíči zatím stojí odchody do penze či jiných služeb. Do plného stavu tam aktuálně chybí 2 lidé.
5: Ve stanu se nikdo nenachází.
6: Nafotíme celou situaci, jak to tady vypadá, aby jsme věděli a mohli porovnat, jak to paní postupně odklízí a snaží se tady místo vyčistit.
7: Třebíčské strážnice Jana a Simona kontrolují lidi bez domova. Tamní městská policie má aktuálně 2 místa neobsazená, pokračuje její mluvčí Daniela Nosková.
8: Je to tak jako průběžná záležitost, kdy nám strážníci odchází, ať do důchodu, nebo třeba teďka aktuálně odchází kolegyně přímo k policii České republiky.
7: Havlíčkobrodské městské policii chybí do plného stavu 3 strážníci. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při 4. fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu více než 100 km čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrej Bilecký. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu.
9: Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla rychlost. Nedovolili jsme nepříteli obnovit kontrolu a vybudovat stabilní obranu. Nepřítel byl dezorientovaný a dělal chybu za chybou. Operace Vivaldi dokazuje, že ofenzíva je možná i s menšími silami díky asymetrickým akcím a zároveň, že je možné udržet v jiných oblastech stabilizovanou frontu.
3: Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty nelze nezávisle ověřit. Sport. Basketbalistky USK Praha vstoupí večer do nové euroligové sezóny. Na Pražské Královce přivítají francouzský basket Bourges. S ním přitom se hrály první utkání sezóny i loni. Tehdy na palubovce francouzského celku zvítězili 77-57. Sílu Bourges popisuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová.
10: Francouzský týmy jsou, ta liga je strašně silová a mají tam nějaký vysoký pivotky, silný pivotky, takže bude to určitě tvrdá hra, budeme se muset na to přizpůsobit hned ze začátku, dát do toho energie a čekám o to určitě tvrdou obranu, budou presovat po celém hřišti, my taky.
3: Utkání začne v 19 hodin.
4: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a v Černovicích je aktuálně 15 stupňů, v Dukovanech 17. Přes noc se postupně vyjasní, ráno se ale vytvoří mlhy. V údolích se na teploměru objeví i 1 stupeň. Zítra přes den nebe zatáhne částečně průsvitná oblačnost, jen místy bude polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dávejte pozor u Dukovan při odbočce na Rouchovany. Stala se tam nehoda dvou aut, na místě jsou záchranáři. Opatrní buďte i při výjezdu ze Žďáru nad Sázavou u Ypsilonky na Hamry a Sázavu. Tam se také střetla dvě auta. Na dálnici D1 na 121. kilometru ve směru na Brno pak stojí porouchané auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
11: Dobré odpoledne i krátce po 15. hodině při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. V Domanině na Žďársku najdeme na návrší zvaném Horka rozhlednu se zvoničkou a za pár minut nás tam vezme na procházku i na prohlídku náš regionální stopař.
4: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Co se vlastně děje ve střevech, když vznikne průjem?
2: Průjmovitá stolice je řídká, někdy až vodnatá. Takže když si představíme to střevo jako trubici, tak ta tekutá část obsahu, která normálně proniká ze střeva stěnou do krevního oběhu, té trubici zůstává. A je to proto, že normálně ta střevní stěna, když je zdravá, tu tekutinu propouští, jenže když je nemocná, tak tu tekutinu nepropouští a ta zůstává ve střevech. Tvoří se objem, který reflexně vede k vyprazňování. Střevní stěna je nemocná nejčastěji z důvodu nějaké infekce, ať už virové, nebo třeba salmonely, nebo je podrážděná po nějakém jídle, nebo může být nemocná v rámci chronického zánětu, například u Crohnovy nemoci.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte dobré středeční odpoledne na Českém rozhlase Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Pozimní dny jsou teď opravdu krásné, tak je potřeba si jich co nejvíce užít. Už jste třeba byli na Zítkově rozhledně v Domanině na Žďársku? Pokud ne, tak na toto místo, které spojuje přírodu a trošku také historii, se vydal i náš regionální stopař Adéla Zachová. A ta nám teď přidá další podrobnosti a zároveň nás tam i pozve. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Já jsem teď na kopci nad Domanínem, kde stojí poměrně malá dřevěná rozhledna se zvoničkou. Ta tady vznikla v roce 2022 a místu, kde se nachází místní, neřeknu jinak než horka. No a mě trošku připomíná ta rozhledna myslivecký posed. Musím říct, že je odsud krásný výhled do okolní krajiny a také hned vedle rozhledny uvidíte i boží muka.
0: Kolik metrů rozhledna dosahuje?
2: Není to úplně vysoká rozhledna, na kterou byste museli nějak dlouho stoupat. Ta vyhlídková plošina je necelé 4 metry nad zemí a celá rozhledna pak měří 8 metrů. Takže jde o opravdu malinkou stavbu a celá ta rozhledna je dřevěná a její součástí je také střížka a malá zvonička. A to je právě to pojítko s historií, protože asi největší zajímavostí je, že ve zvoničce visí zvon, který pochází z místní domanínské kapličky a jeho historie sahá až do období druhé světové války. Když si obec pořídila potom nový zvon, ten původní zůstal volný a nakonec našel své místo právě tady a vy si na něj můžete dokonce i zazvonit.
0: No a mohou se sem návštěvníci přijít podívat kdykoliv?
2: Ano, určitě, i když rozhledna sice je v soukromém vlastnictví, tak navštívit rozhlednu můžete kdykoliv během roku, třeba ještě teď v rámci vašeho podzimního výletu.
0: Říká náš regionální stopař Adéla Zachová, která se nám přihlásila z Domanína na Žďársku. Děkujeme za tip na výlet a naslyšenou.
2: Děkuji, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Vysočina teď, krásně po půl čtvrté a před námi je, bejvávalo s Miroslavem Markem. Len a konopí byly dříve i u nás tak běžné a rozšířené, že se nad tím nikdo ani nepodivoval. Pěstování ovšem bylo velmi náročné, no a jak se z těchto komodit vyráběla vlákna, to řekne právě Miroslav Marek v dnešním bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Čemu se říkalo drhlen? V minulosti byl len spolu s konopím nejrozšířenější textilní plodinou a pěstoval se ve většině hospodářství. Jeho zpracování bylo náročné a představovalo řadu úkonů. Drhlen, jak už název napovídá, sloužil k jedné z počátečních fází zpracování lnu, totiž k jeho drhnutí. Rostlinky lnu se ze země vytrhávaly celé, s hlavičkami i kořeny, aby stonky zůstaly co nejdelší, protože dlouhá vlákna se lépe předla. Po usušení se stonky tloukly, podobně jako se mlátilo obilí, a nebo se drhly. Drhleny byly velké kovové hřebeny. Na spodku měly dva hroty, jejichž pomocí se zarazily do trámu ve stodole zhruba ve výši pasu. Některé byly velmi široké a měly až 30 zubů, a proto si kováři stanovovali cenu za výrobu drhlenů právě podle počtu zubů. Přes tyto zuby se protahovaly po hrstech stonky a tím se z nich strhávaly paličky a dřevité části. Semena z paliček se schovávala na další sedbu nebo se z nich lisoval olej. Stonky se pak máčely, sušily v pazdernách, lámaly na trdlicích, znovu vyčesávaly na vochlích a teprve pak byly připravené k předení. Zejména v chudých horských oblastech, kde se lnu dobře dařilo, tedy i na Českomoravské vrchovině, zpracovávaly ženy len ručně ještě začátkem 20. století. No a zítra poprvé o pozítřejším svátku svatého Havla.

Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Fído, řekni fór.
1: A je tu blondýna. Heleďte, zastavili mě policajti a jeden řekl, papíry. No tak já řekla, nůžky, vyhrála jsem. No a odjela. Myslím, že chce odvetu. Už mě 45 minut honí.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a my pro vás teď máme jednu dobrotu, která dnes ale bude pouze pro dospělé.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Úroda hrušek se dá zpracovat mnoha způsoby, vařit kompoty, přikládat k masu, péct koláče a tak dále. My si dnes hrušky pěkně okořeníme a nachystáme si je na zimu. Máte doma i nějaký dobrý rum?
2: Podzim, který nám letos září za okny, přinesl velkou úrodu ovoce. Tolik obsypané stromy jsem dlouho neviděla, jako letos na Vysočině. Jedna úžasná fotogenická hrušeň mi úplně připomněla obrázky Josefa Lady. Dokonalá úroda hrušek. Co s nimi? Jeden tip jsem si vyprosila od paní Jitky Koubové z Pelhřimovské charity, která přišla s úžasným nápadem, jak hrušky zapéct s kořením a zakonzervovat rumem. On to vlastně žádný přesný recept není, vše si můžete vyzkoušet od oka a chuti podle sebe a to je důležité. Tady jde hlavně o ten nápad a inspiraci. Na větší pekáč si rozložíme pokrájené hrušky, samozřejmě bez stopek, bubáků a jádřinců a k nim přidáme rozinky. Všechno společně pak posypeme krystalovým, obyčejným nebo třtinovým cukrem, vanilkovým cukrem, skořicí, mletým hřebíčkem a badiánem a máte-li citronový olej, tak i toho pár kapek. Zkusit se místo něj dá i citronová šťáva. Necháme v troubě péct do změknutí, to bude také od oka a po vytažení pokapeme nebo trochu více polijeme rumem. Předem si ještě nachystáme menší skleničky, nejlépe sterilizované či vyvařené a do těch kousky hrušek ještě horké přendáváme. Otáčíme dnem vzhůru a necháme vychladnout. Z každé skleničky vznikne porce do jogurtu, dá se zalít i horkou vodou jako pečený čaj anebo za dlouhých zimních večerů jen tak vyjídat lžičkou. Tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Tři okresní města na Vysočině hledají nové městské policisty. Řidiči můžou ode dneška projet další částí Kosmákovy ulice v centru Jihlavy. Slovensko schválilo rozpočet s vyšším schodkem než letos, navzdory úsporným balíčkům. V noci naměříme až 1 stupeň, kránu se vytvoří mlhy. Zítřek očekáváme oblačný s teplotami do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Téměř desítka městských policistů aktuálně chybí městům na Vysočině. Plný stav nemají v Třebíči, Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou. Nejvíce, konkrétně 3 lidi, poptávají v Havlíčkově Brodě.
2: V Havlíčkově Brodě věří, že stavy brzy doplní z lidí, kteří splní odborný výcvik. V Třebíči chybí strážník a preventista. Ve Žďáře nad Sázavou chtějí řady městské policie posílit o 2 místa, na která mají už 3 zájemce. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Další část Kosmákovy ulice v centru Jihlavy je otevřená. Řidiči můžou nově projet v úseku mezi Masarykovým náměstím a Palackého ulicí. Zároveň se tím ruší objízdná trasa přes pěší zónu. Poslední úsek Kosmákovy ulice mezi Palackého, Mrštíkovou a Havířskou ulicí zůstává neprůjezdný. Dělníci tam pokračují v pracích na opravě kanalizace. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vláda Roberta Fica ho prosadila nejtěsnější možnou většinou, 76 hlasů. Opozice se do hlasování nezapojila a návrh kritizovala. Slovensko má totiž příští rok hospodařit s vyšším schodkem než letos, a to navzdory 3 předchozím úsporným balíčkům.
3: Hlasování o rozpočtu předcházely hlasité protesty opozičních poslanců. Schodek státního rozpočtu má příští rok vzrůst v přepočtu na téměř 190 miliard korun, tedy o více než 60 miliard. Vláda Roberta Fica přitom slibovala snížit deficit celých veřejných financí na 3% hrubého domácího produktu. Místo toho má dosáhnout téměř 5%. Kabinet přesto mluví o rozpočtu dobrých zpráv, který zachová sociální podporu. Slovenská rozpočtová rada upozorňuje, že vyšší schodek znehodnocuje část úspor z předchozích let. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve 3. kole. S Američankou McNellyovou si poradila po setech 3-6 a 2x7-6. Ve 2. kole naopak vypadly Nikola Bartuňková i Marie Bousková. A fotbalisty pražských Bohemians čeká dohrávka 6. kola šance ligy. Budou hostit Mladou Boleslav. Utkání začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Ve Vatíně teď teploměr ukazuje 14 stupňů, v Pelhřimově 15. Přes noc se postupně vyjasní, ráno se ale vytvoří mlhy. V údolí se na teploměru objeví i 1 stupeň. Zítra přes den očekáváme průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na dálnici D1 na 157. kilometru ve směru na Prahu. Srazila se tam 2 osobní auta a je tam tak neprůjezdná zpevněná krajnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
3: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
2: Ano, podzim hezký.
3: Podzim. Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
2: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam ano, pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních ano, a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale běžně nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu,
0: ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, zornice, barva nejsou. Je stejná.
1: Ne,
0: měníš? Zakřivení víček nebo vrásky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči a tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný Jana Brejchová, že jo? To byly oči sami, že?
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským scénka na P. Zase tam bude dominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Obavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: prima. Takže vám zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Tak vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo, promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude pífat.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky, prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka, pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirko je s námi taky zažil, takže ví, že to jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A určitě tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybere ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jakože jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl za nebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, Ježišmarja, já vám vezla do záběru. Říkám, jak jste mi vezla, vy tady něco točíte, nemáte ty kamery. Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, takový,
4: stroj?
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, ne. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to
4: ano,
3: nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak seš stánka, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal tak, jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal, ne, moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se holdoval. Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No.
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšim.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost
2: no,
1: číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme ujídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. Se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
2: To určitě,
1: tak
2: já si ho, samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No, to vlastně ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
1: Svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se... Oni byli zjevení, že jo, když se objevili. Hmm. Oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v další a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost doposlouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
0: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte tedy. Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Jo? Tak, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, přímo, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, ale teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtenštejna?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtenštejnská, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsaný, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na no, měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl. Poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii. Ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jo, jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Mm-hmm. Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem a říkám si, co kdybychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní, objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.
2: Možná,

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Sedmnáct hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ve Světlé nad Sázavou vznikne další most přes řeku Sázavu. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Obžalovaný Yang odmítl u soudu, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. V noci naměříme až 1 stupeň, kránu se vytvoří mlhy. Zítřek očekáváme oblačný s teplotami do 16 stupňů. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Nový most přes řeku Sázavu postaví kraj Vysočina ve Světlé nad Sázavou. Řidiči díky němu nebudou muset projíždět přes náměstí. Předpokládané náklady hejtmanství odhaduje na 128 milionů korun. Stavba by měla být dokončená za 2 roky.
5: Město zároveň postaví nový úsek silnice, který propojí ulice Zámecká a Nádražní. Auta mířící na Habry se tak vyhnou centru a cesta se jim zkrátí. Za stavbu zaplatí kraj Vysočina 117 milionů korun, zbytek doplatí Světelská radnice. Být Holoubek, Český rozhlas.
3: Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
6: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
3: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako jsou třeba u OSN nebo NATO. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
7: Bylo prováděno i skryté vyšetřování a záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
3: Ze zbytku dnešního jednání byli novináři a veřejnost vyloučení. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhajců taky 2 pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. Sport. Basketbalistky USK Praha vstoupí v 19 hodin do nové euroligové sezóny. Na pražské Královce přivítají Basket Bourges. S ním přitom se hrály první utkání sezóny i loni. Tehdy na palubovce francouzského klubu zvítězili rozdílem 20 bodů. Sílu Bourges popisuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová.
8: Francouzský týmy jsou, ta liga je strašně silová a mají tam nějaký vysoký pivotky, silný pivotky, takže bude to určitě tvrdá hra, budeme se muset na to přizpůsobit hned z začátku, dát do toho energie a čekám o to určitě tvrdou obranu, budou presovat po celém hřišti, my taky.
3: V Eurolize mužů přivítá od 18 hodin Hapoel Tel Aviv s Tomášem Satoranským Bešiktaš Istanbul. V basketbalové lize mistrů se pražská Slavia po domácí porážce s Albou Berlín představí ve Španělsku od 20 hodin proti Bilbao a v nejvyšší domácí soutěži budou Pardubice hostit za půl hodiny Olomoucko.
4: Počasí.
3: Třebíč je 16 stupňů, v Košiticích 14. Přes noc se postupně vyjasní, ráno se ale vytvoří mlhy. V údolích se na teploměru objeví i 1 stupeň. Zítra přes den nebe zatáhne částečně průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Dobře dojeďte a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Den v kraji.
9: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina další den v kraji. V Třebíči dnes otevřeli nové servisní a také tréninkové centrum, ve kterém se budou opravovat čerpadla pro obě naše jaderné elektrárny. Podívat se tam byl i náš reportér, my se s ním spojíme už za několik minut. A v rámci druhého kola senátních voleb, které se uskuteční v pátek a v sobotu, pro vás po půl šesté budeme mít debatu postupivších kandidátů za volební obvod Pelhřimov. A to Ladislava Meda a Michala Kozára.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Změna starosty čeká některá města na Vysočině. Například v Polné se bezpartijní Jindřich Skoč do pole vzdal mandátu v zastupitelstvu. Že nebude starostou, avizoval ještě před volbami. Změna se čeká i v Přibyslavi. Tam po letech vládnutí ODS vyhrálo volby uskupení Za vás za Přibyslav. Změna je pravděpodobná i v Letči nad Sázavou. Tam s více než 40% zvítězilo uskupení Íledeč. Z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví obvinila policie 3 návštěvníky hokejového utkání, kteří v září v Jihlavě napadli fanoušky Českých Budějovic a také členy bezpečnostní služby. Zaútočili na ně několika údery a kopy. Policisté je vypátrali díky záběrům z bezpečnostních kamer, které následně při pátrání zveřejnili, uvedla jejich mluvčí Dana Čirtková.
2: Poté, co se jeho fotografie objevila ve sdělovacích prostředcích, tak sám přišel a přihlásil se na obvodním oddělení v Jihlavě.
1: Téměř desítka městských policistů aktuálně chybí městům na Vysočině. Plný stav nemají v Třebíči, Havlíčkově Brodě a Žďáře nad Sázavou. Nejvíce, konkrétně 3 lidi, poptávají v Havlíčkově Brodě. Do terénu za policisty v Třebíči vyrazíme v reportáži ještě před 17:30. Cejli na Jihlavsku staví novou bezobslužnou prodejnu. Otevírat má příští rok v létě. Obchod s potravinami v obci chybí. Prodejna bude na pozemku, který obec vykoupila od tamního zemědělského družstva, uvedla bezpartijní starostka Pavlína Nováková.
3: A bude tady do budoucna vystavěna celá nová lokalita, včetně těch nových rodinných domů. A právě do toho jsme zakomponovali i ten nový obchod.
1: Částečnou renovaci obřadní síně na lesním hřbitově Bradlo se podařilo dokončit v Kamenici nad Lipou. Práce zahrnovaly výměnu vstupních dveří, opravu a nátěr fasády a novou dlažbu před vstupem. Radnice za ně zaplatila 300 tisíc korun. A na závěr pozvánka na hokejová utkání. Jihlava dnes v horácké aréně hostí Přerov, Třebíč pak na domácím stadionu přivítá Kolín. Oba prvoligové duely začínají zhruba za 20 minut. Takový je dnešní den v kraji. Události pro vás sleduje tým reportérů Českého rozhlasu Vysočina a Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, v tento čas, tedy ve čtvrt na šest, taky vysíláme Den v kraji. Opravit čerpadlo jaderné elektrárny, vyrobené ještě Sovětským svazem, vyžaduje nutnou dávku znalostí a zkušeností. V Třebíči proto dnes otevřeli modernizované tréninkové a servisní centrum, které se přesně na takovou práci specializuje. Byl tam taky náš reportér Milan Soldán, kterého zdravím i v našem vysílání. Milane, dobrý podvečer.
1: Krásný dobrý den. Ano, byl jsem tam, to tréninkové centrum již pracuje, nebo i servisní centrum. Ono pracovalo i předtím, ale bylo značně menší, teď se rozšířilo, zmodernizovalo. Jsou tam opravdu, je tam high-tech technologie, jenom abych přiblížil, třeba pracují tam s takzvaným reverzním inženýrstvím. Třeba když se porouchá nebo prostě už opotřebuje nějaká část těch obřích čerpadel, tak jsou schopní pomocí 3D skenerů jít do posledního toho částečku zmonitorovat a na základě toho sestavit potom plán, jak vyrobit tu součástku zcela novou, protože samozřejmě dneska už to moc není k dispozici. Navíc by se to muselo objednávat z Ruska. Další věc je, že tam je to opravdu to školící centrum, protože všichni ti pracovníci musí být bez zbytku proškolení už jenom kvůli tomu, že pracují třeba i v primárním okruhu jaderných elektráren, a to nejenom obou našich, tedy Dukovan a Temelínu, ale třeba i na Slovensku, v Maďarsku, v Bulharsku, na Ukrajině, v Arménii, takže ten záběr je opravdu široký. No a tím hlavním důvodem toho rozšíření je samozřejmě také to, že těch zakázek v poslední době přibývá.
0: No a nemá otevření tohoto centra souvislost i s dostavou dalších bloků dukovanské jaderné elektrárny?
1: No, pochopitelně má, já jsem se na to ptal a je to jeden z také z těch důvodů, protože se předpokládá, že tam to ta firma Sigma Group, která ta čerpadla a servisuje a dodává, by mohla dělat i nadále. No a nejenom kvůli těm Dukovanům, ale předpokládá se také s dalším rozvojem takových těch malých modulárních reaktorů, které samozřejmě ten servis a tu údržbu budou potřebovat také. Jinak pokud vás zajímá, jak to v takovém servisním a tréninkovém centru vypadá, tak já jsem tam dneska natočil reportáž a poslechnout si můžete zítra dopoledne v 9.50.
0: O novém servisním a taky tréninkovém centru, kde budou v Třebíči opravovat čerpadla do našich jaderných elektráren, jsme teď mluvili s Milanem Soldánem. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a posloucháte taky Den v kraji. Některá města na Vysočině stále nemají plný stav strážníků městské policie. Lidi dlouhodobě schání například v Třebíči. Proč se nedaří místa obsadit, řekneme už za chvíli v reportáži.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Sobotní díl připomene Petra Ginze, 14-letého židovského chlapce, deportovaného v roce 1942 do Terezína. Miloval astronomii a Žila Verna. V ghetu se stal šéfredaktorem chlapeckého časopisu Vedem. V 16 letech zahynul v Osvětimi. Jeho kresba země viděné z měsíce letěla o desetiletí později do vesmíru.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Masový vrah nebo revoluční ikona? A co má společného Ernesto Che Guevara s Prahou? Kdo se skrýval za záhadným jménem Ramon Benitez? Poslechněte si překvapivou pražskou love story v nedělním vysílání.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina vám zpíval Richard Krajčo a také skupina Krištof. Dohled nad dopravou ve městě nebo zásahy u drobnějších přestupků. To je hlavní náplň práce městských strážníků v některých sídlech na Vysočině. Ovšem, v některých městech taky chybí nové síly, poptává dlouhodobě například městská policie v Třebíči.
1: Právě se nacházíme v lokalitě Hájek u ulice Kapitána Nálepky, kde kontrolujeme bezdomovce.
2: Jsme kousek od dětského hřiště, jdeme mezi keře, strážnice
1: Jana Balvínová,
2: kolegyně její
3: Simona Neumanová
2: a vidím stan.
1: Paní byla během dne už zkontrolovaná a byla vyzvána k tomu, aby všechno vlastně si sklidila a odnesla, nebo jí to bude všechno odvezeno.
3: Ve stanu se nikdo nenachází.
1: Nafotíme celou situaci, jak to tady vypadá, aby jsme věděli a mohli porovnat, jak to paní postupně odklízí a snaží se tady místo vyčistit.
3: My většinou se zabýváme hlavně parkováním. Když k nám přijdou lidi, tak se jim snažíme poradit, když třeba nevím, něco neví nebo neví, kam se dostat. Tak to je taky častá náplň naší práce.
2: Mají sebou třetího strážníka, čerstvou posilu.
4: Daniel Girga.
2: Co jste za ten týden už zažil u městské policie?
4: Primárně dopravní přestupky, kontrolu osob bezdomova a to bylo víceméně vše. Jelikož už od základní školy mým snem bylo víceméně pomáhat a chránit a zatím mě práce baví a naplňuje.
2: Neodradil vás ten týden?
4: Nikoliv, spíš mě to utvrdilo v tom, že to je ta práce, kterou bych chtěl dělat.
2: Městská policie v Třebíči ale hledá nové strážníky dlouhodobě, pokračuje její mluvčí Daniela Nosková.
5: Aktuálně hledáme dva strážníky, jednoho strážníka klasicky na 12-hodinovou směnu a druhého strážníka jako preventistu, který vlastně by chodil na 8-hodinové směny. Je to tak jako průběžná záležitost, kdy nám strážníci odchází, ať do důchodu, nebo třeba teďka aktuálně odchází kolegyně přímo k policii České republiky.
2: A volná místa má i Havlíčkobrodská městská policie. Do plného stavu jí chybí tři strážníci. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: V rámci druhého kola senátních voleb, které se uskuteční v pátek a v sobotu, pro vás budeme mít už za chvíli debatu kandidátů, kteří postoupili do druhého kola za volební obvod Pelhřimov, tedy Ladislava Meda a Michala Kozára. Taky dál poslouchejte Český rozhlas Vysočina.

0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu s číslem 15, Pelhřimovu. Našimi hosty jsou proto dva tamní kandidáti, starosta Pelhřimova Ladislav Mec, ODS, kterého vysílá koalice ODS, Lidovců, Hnutí Stan, TOP 09 a Starostů pro občany. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám všem posluchačům.
0: A starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Tento duel předstáčíme v úterý 13. října, což znamená, že na případné následné události nemůžeme v tomto rozhovoru reagovat. V obvodu kandidovalo celkem 6 uchazečů. Ladislav Med získal 30,48% hlasů, Michal Kozár získal 27,15% hlasů. Pánové, jak jsem řekl na úvod, vy oba jste starostové, a to už po několik let, a oba jste ve svých kampaních hovořili o tom, že v Senátu chcete zúročit tyto svoje starostovské zkušenosti, abych tak řekl. Můžete na úvod říct, jak konkrétně byste je chtěli úročit, pane Mede?
1: No tak já myslím, že bych mohl využívat všech zkušeností, které jsem nabyl na radnici, a přenést je do Senátu. Samozřejmě, že člověk na radnici zná problémy lidí a celého regionu v podstatě, a myslím si, že to bude ku prospěchu věci, když do Senátu přijde člověk z komunální politiky.
0: Jakým způsobem byste převáděl zkušenosti z regionu, zkušenosti starosty do Senátu vy, pane Kozáre?
2: Zejména komunikaci se všema kolegy, právě jak bylo i zmíněno, ta komunikace potom toho, co se vlastně přímo ve městě děje nebo v obci, tak je důležitá, a hlavně, aby se posoudili ten dopad, protože mnohdy to není vidět, takže člověk by jim dokázal poskytnout i zpětnou vazbu.
0: Navažme na to, co konkrétního na prvním místě, pokud byste se stali senátorem, byste chtěli v Senátu prosadit, aby z toho měl prospěch váš region, pane Mede.
1: No, tak jak už jsem řekl, těch problémů je určitě víc, ať už to je ta otázka, kterou já jsem měl ve své kampani, a to je dostupné zdravotnictví pro všechny občany v našem regionu a potažmo pro okrajové části České republiky, kde těch lékařů není opravdu dost. To je jedna záležitost. Pak samozřejmě bych se rád pověnoval možnosti dostupného bydlení, kdy jsou různé možnosti, jak pomoct mladým rodinám, ať už k výstavbě rodinných domů nebo v bytové oblasti bytových domů. A samozřejmě péče o seniory, kde demografie naší republiky nám ukazuje velmi špatná čísla, a myslím si, že to bude stále větší a větší problém.
0: Pane Kozáre, vaše priority v případě, že byste byl zvolen senátorem, co byste prosazoval, aby z toho měl prospěch váš region?
2: Co se týče prosazování priorit, tak za nejzákladnější považuji se zapojit do debaty o rozpočtovém určení daní. To znamená, aby jak Jindřichův Hradec, tak Pelhřimov, celý region měl víc prostředků, které by mohl investovat, protože to považuji právě za důležité z toho budoucího hlediska, aby se dali zabezpečit veškeré služby, které jsou potřeba, aby došlo i k racionálnímu a spravedlivému přerozdělení zdrojů a nekoncentrovalo se to jenom ve velkých aglomeracích, ale právě i směrem k nám, aby jsme mohli pečovat o naše obyvatele a o naše lidi.
0: V následujících minutách se na některé z těchto zmíněných témat zaměříme. Připomínám, že našimi hosty tady ve studiu jsou dva starostové a kandidáti na senátora, starosta Pelhřimova Ladislav Mec ODS a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO, kteří kandidují v obvodu s číslem 15 Pelhřimov.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Je to zvláštní náhoda, obracím se na vás, pane Kozáre, že jste až do konce tohoto měsíce ředitelem nemocnice v Pelhřimově, kde tady váš konkurent, pan starosta Med, je starostou. Byl jste tam dosazený, připomínám, jakožto krizový manažer, řešil jste personální krizi. Máte konkrétní nápad, konkrétní systémové řešení, které byste prosazoval, aby se takovéhle krize už neopakovaly?
2: Co se týče samotné krize, tak tam došlo spíše k ztrátě důvěry mezi zaměstnanci a vedením, takže to není úplně typický příklad toho, kam se zdravotnictví ubírá. Samotné zdravotnictví za chvíli narazí na svoje limity ve smyslu počtu lůžek, které bude potřebovat pro generaci, která zestárne, bude muset změnit vlastně způsob organizace práce a současně se jí soustředit na to, aby dokázalo vychovat dostatečný počet nejenom mladých lékařů, ale i sester.
0: Protože... A co byste v tomto ohledu mohl činit jakožto senátor?
2: Tam bych se zaměřil a vedl bych komunikaci zejména buď to s kolegy, anebo s ministerstvem zdravotnictví o tom, že je potřeba změnit vzdělávací model tak, jak ho dneska zdáme.
0: Pane Mede, nejprve bych vás nechal zareagovat na to, jak jste spokojený tady s vaším panem kolegou ve funkci ředitele vaší nemocnice v Pelhřimově. Nechám vás na to reagovat s vědomím, že vy jakožto město nejste zřizovatelem, je jím kraj, ale přesto?
1: Já... Už můžu?
0: Určitě.
1: Já jsem rád, že se situace, personální situace v nemocnici stabilizovala. Za to určitě patří panu kolegovi poděkovat. Nicméně stále není úplně dostačující. Stále chybějí kvalifikovaní lékaři tak, aby všechny oddělení mohly jet v plném režimu a myslím si, že je ještě trošku delší cesta k tomu, aby se nemocnice stabilizovala.
0: A když tady pan Kozár zmínil, co konkrétně jakožto senátor by prosazoval, aby právě takovéhle situace personálních krizí v regionálních nemocnicích se neopakovaly, tak s tím byste souhlasil?
1: Souhlasil bych s tím. Já jenom bych rád doplnil to, že je potřeba do toho regionu dostat mladý lékaře a samozřejmě ten postup toho vzdělávání je na místě a jestliže by došlo k úpravě, tak by to bylo jenom ku prospěchu věci.
0: A co konkrétního s tím můžete dělat, pakliže byste byli zvoleni senátorem, pánové, třeba pokud je o ten nedostatek pediatrů nebo zubařů ve vašem regionu? Pane Mede.
1: Tak je to zase komunikace napříč politickým spektrem, ať už se sněmovnou, s vládou, prostě se všemi kompetentními lidmi, kteří by dokázali najít možnosti, který by mladý lékaře a hned po škole třeba dostavili do těch našich regionů, ať už je to Pelhřimovsko nebo Jindřichohradecko, ale tenhle ten problém je celorepublikový, že do těch okrajových částí se ti lékaři nehrnou a zůstávají ve fakultních nemocnicích ve větších městech.
0: Čili bylo by to hlavně o komunikaci, ne o předkládání nějakých nových zákonů nebo pozměňovacích návrhů, pokud vám rozumím správně. Váš pohled, pane Kozáre, vidíte to stejně, že úkolem senátora je komunikovat, aby se situace v regionu zlepšila?
2: Tady si musíme uvědomit, že primárním subjektem, který objednává péči, je zdravotní pojišťovna. Takže vlastně přes ně se řeší vlastně dostupnost péče pro pacienty a z tohoto ohledu souhlasím s tím, že je potřeba hodně komunikovat, hodně vysvětlovat, protože i v rámci vzdělávacího modelu vlastně pětiletá atestace až pak může začít působit v regionu, musí být nějakým způsobem vyvážená a potom ten člověk musí být motivován, protože když pět let někde působíte, tak už se vám nechce třeba přesunout do jiného města.
0: Ale v zásadě se shodujete s tím, co tady zaznělo v tomto ohledu.
2: Ano, samotným zákonem to nevyřešíte.
0: Tak probrali jsme jedno z vašich témat, kterým je bezesporu zdravotnictví. Zaměřme se na další, a to jste tady zmiňoval vy, pane Kozáre, hned úvodem, a to je otázka rozpočtového určení daní. Pokud byste mohl rozvést, jakým způsobem byste si představoval jeho úpravu, aby to pomohlo vám, jakožto městům a obcím?
2: Z toho hlediska bych byl rád, kdyby... Jednak stát počítal přesně prostředky, které musí vyčlenit pro obce a města.
0: A to teď nepočítá?
2: Teď to nevychází, už v současné době vlastně obce, zejména jako je Pelhřimov a Jindřichův-Hradec, které jsou obce s rozšířenou působností, doplácí na přenesený výkon státní správy a současně na povinnosti, které na něj byly v minulosti zákonem předány. A toto je potřeba narovnat, protože pak potom samozřejmě se to projevuje v deficitě v investicích, to znamená, nemůžete tolik věcí třeba opravit, vybudovat tak, jak byste si představoval pro svoje obyvatele.
0: Což se tedy projevuje podle vás ve městech, která jakožto starostové pánové vedete. Pane Mede, potvrzujete tady tuhle zkušenost a uznal byste, že je potřeba přenastavit rozpočtové určení daní tak, aby bylo férovější vůči městům a obcím?
1: Já si myslím, že k tomu musí být určitě asi širší debata, protože do toho rozpočtového určení daní jsou zapojený samozřejmě kraje, kde ne vždycky jsou ty prostředky asi vynakládané úplně optimálně ve prospěch občanů.
0: Takže kraje nehospodaří dobře podle vás, obce ano?
1: Já mám tu zkušenost, že nejlépe se hospodaří na obcích, na městech, pak na krajích a nejhůře ve vládě.
0: No dobře, a není tedy právě z toho důvodu potřeba něco udělat s tím, jak je rozpočtové určení v tuto chvíli nastaveno, protože před chviličkou tady pan Kozár, pakliže jsem správně pochopil ten argument, tak říkal, že obcím vlastně přibývají nákladné povinnosti, ale adekvátně tomu jim nepřibývají ty příjmy.
1: To je pravda, to je pravda. Já jenom můžu říct, že za Pelhřimov třeba určitě ty prostředky dneska jsou, řekl bych, dostačující a je to otázka jenom priorit, jak si ty města a obce ty rozpočty svoje nastavějí. Jestliže by mělo dojít ke změnám rozpočtového určení daní, tak určitě by to mělo jít samozřejmě ve prospěch obcí, ale zase jsou tam další úskalí, kde velká města mají jinak nastavený ty pravidla, což je Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, že jo? A je to širší otázka, nevím, jestli v takovéhle chvilce krátkej se máme do toho pouštět.
0: Vydalo by to bezesporu na samostatný pořad, ale ať toto téma uzavřeme, tak obracím se ještě na vás, pane Kozáre, teď zvlášť jakožto na člena hnutí ANO, když vy tady hovoříte o potřebě upravit rozpočtové určení daní, tak o nějaké variantě přenastavení se uvažuje i v rámci vládní koalice, ovšem, pakliže tomu správně rozumím, tak o variantě jiné, takové, která by pomohla především státnímu rozpočtu. Jste s tím v souladu?
2: To jsem zaznamenal a tady jsem v rozporu de facto s tím, co je z naší strany deklarováno a i v rámci svých stávajících možností se snažím vysvětlit, že je potřeba myslet i na ty regiony, které jsou mimo ty velký centra. A není potřeba prohlížet jenom na státní rozpočet, ale zamyslet se nad tím, že je potřeba přerozdělit, ať už je to třeba podobně, jako je to v Polsku nebo jiným způsobem.
0: Takže kdyby vládní koalice prosazovala, ať se část prostředků vezme třeba velkým městům ve prospěch státního rozpočtu, tak vy byste byl proti, pakliže byste byl senátorem.
2: Tam potřebuju vědět veškerou argumentaci, která by z toho vyzněla. Zaznamenal jsem zatím jedinou, že ty velký města nestihnou proinvestovat tyto prostředky, ale nevím, jestli je to stoprocentně podloženo, protože podkladový materiály jsem neviděl.
0: Skutečně třeba před pár dny se takto vyjádřila paní ministryně financí Schillerová. Ona upozornila na to, že obce mají na svých účtech podle ní dohromady přes půl bilionu korun. Tak nevyplývá právě tady z tohoto, pane Mede, námět pro ty úvahy o přenastavení rozpočtového určení daní třeba tak, aby přece jenom to určení bylo víc ve prospěch státu, když na kontech obcí je tolik nevyužitých prostředků?
1: Já myslím, že to je velmi zkreslený pohled a to už jenom z toho důvodu, že třeba my jako město Pelhřimov samozřejmě nějaký prostředky ušetřený máme, ale šetřili jsme je de facto z toho důvodu, aby jsme mohli teď v roce 27 udělat velké investice. Jestliže máme na spoříno 600 milionů a utratíme v roce 27 půl miliardy, tak si myslím, že je to správně a to je to, co já chci říct, to, co moc neumějí ty kraje a ta vláda, že by si nějaký prostředky naspořila a pak investovala. My to samozřejmě taky se snažíme veškeré prostředky investovat, ale někdy v rámci legislativy, v rámci výběrových řízení, v rámci projektů a dotačních možností prostě to nejde tak rychle, jak si to člověk představuje.
0: Vláda nicméně má víc povinností.
1: Samozřejmě.
0: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty jsou dva kandidáti v senátním obvodu číslo 15, Pelhřimov, konkrétně starosta Pelhřimova Ladislav Mec ODS a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z hnutí ANO.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Pane Mede, vaše strana ODS, jak jsem zmínil, šla do těch letošních senátních voleb s heslem Senát jim nedáme a v celostátní kampani jste zdůrazňovali, že Senát je zásadní pojistkou demokracie. Podle vás je česká demokracie ohrožena?
1: No tak já myslím, že celkem správně. To, že Senát je samozřejmě demokratická pojistka, nakonec zakotvená i v naší ústavě A je určitě dobře, jestliže vlastně v Senátu převládají opoziční strany, protože jsou zákony jsou předkládány a přijímány v poslanecké sněmovně.
0: Dobře, promiňte, že vás přerušu, ale ona ta kampaň vytváří dojem, že česká demokracie je asi v ohrožení, když je potřeba sdělovat Senát jim nedáme, je to důležitá pojistka demokracie.
1: A tak ona je tam víc pohledů na tuhle tu záležitost, to, co se děje kolem veřejnoprávních médiích, že jo, to, co se děje na úrovni vládní, to prostě jsou věci, které jsou třeba sledovat a mít trošku i tu opoziční stranu v tom pohledu.
0: Pane Kozáre, připustil byste obecně, když jakožto politik uvažujete o roli Senátu, do kterého se chcete dostat, jakožto zvolený představitel, že pro demokracie může být výhodné, když v Senátu mají většinu jiné strany, než strany, které mají většinu ve sněmovně, aby tady byla určitá vyváženost?
2: Tato premisa podle mě nedává smysl. Protože když se podíváme, tak v minulosti běžně bylo, že v obou institucích třeba byla i shodná většina, ať už to byla vládní, nebo potom i senátní. Máme stále demokratické a svobodné volby. Je to o zástupcích a o lidech, kteří se zvolí. A podsouvat nějakým způsobem, že když jedna ze stran získá většinu, že tím ohrozíme demokracii, tak nedává vlastně logický smysl. Protože v tom případě ty volby nejsou svobodné a potlačujeme to, co ty obyvatele si chtějí vybrat.
0: Pane Mede?
1: Já neříkám, že by byla ohrožená demokracie, ale myslím si, že je správná určitě vyváženost a z toho, co slýcháme, zejména od stran jako je SPD, tak prostě jsou tu záležitosti celoevropský, celosvětový, ke kterým se Česká republika vždycky musí postavit správným směrem, nebo z našeho pohledu správným směrem.
0: Pane Kozáre?
2: Já nadále si stojím za tím, že v případě, že obyvatelé rozhodnou a zvolí si svoje zástupce, tak ty vlastně naplňují jejich vůli prostřednictvím svého programu. A nemyslím si, že by nějakým zásadnějším způsobem i stávající vlastně působení ohrožovalo českou demokracii.
0: Ještě jednou připomenu, že našimi hosty v tomto senátním duelu zůstávají starosta Pelhřimova Ladislav Med z ODS a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Pánové, v návaznosti na to, co už jsme tady probrali, kdybyste se dostali do Senátu, už máte jasno v tom, v jakém výboru byste chtěli působit, pane Kozáre? Já tak nějak tuším, že možná ve výboru pro zdravotnictví nebo pro hospodářství?
2: Co se týče působení ve výboru, tak tam by samozřejmě záviselo i na dobu, je v klubu i s ohledem na vzdělání, tak buď to legislativním, co se týče, protože mám právnické vzdělání, nebo eventuálně na základě zkušenosti právě ve zdravotnictví.
0: Pane Mede?
1: A u mě by to byly asi ty samosprávy, případně životní prostředí, kde jsem se věnoval hodně vodohospodářství a samozřejmě já jsem pracoval jako 20 let jako daňový poradce, takže myslím si, že mám dost velké povědomí o ekonomice a o fungování rozpočtů a takže uvidíme, jaký budou možnosti.
0: Já jsem to tady říkal hned na úvod, že vy v posledních letech působíte jakožto starostové Pelhřimova, respektive Jindřichova Hradce. Když jsem se díval na výsledky ve vašich městech v komunálních volbách, tak jste s vašimi uskupeními oba uspěli. Takže je pravděpodobné, že byste byli nadále i starosty, pakliže byste získali i mandát senátora. Je to tak, pane Kozáre?
2: U nás ještě koaliční vyjednávání probíhají, takže samozřejmě je předčasné o tom mluvit. Na druhou stranu, ano, v případě, že by to bylo možné, tak by to bylo v souběhu jak

0: mě, že bych dál pokračoval v tom souběhu. Pokud by to bylo časově možné, pakliže by to bylo neudržitelné, tak samozřejmě bych se k tomu postavil čelem.
1: A u toho skončíme. V tomto senátním duelu našimi hosty byli kandidáti na senátora v obvodu číslo 15 Pelhřimov, konkrétně starosta Pelhřimova Ladislav Mec ODS, kterého vysílá koalice ODS, lidovců, hnutí STAN, TOP 09 a starostů pro občany. Děkuju vám.
0: Děkuji vám i divákům.
1: A taky starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z hnutí ANO. Díky i vám.
2: Děkuji a příjemný den posluchačům.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Volby 2026. Senátní duel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: 18 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policie obvinila tři fanoušky Dukly Jihlava kvůli útoku na hostující příznivce. Řidiči můžou ode dneška projet další částí Kosmákovy ulice v centru Jihlavy. Hokejisté Třebíče hostí Kolín, v Jihlavě se rozehrál duel s Přerovem. V noci naměříme až jeden stupeň, kránu se vytvoří mlhy. Zítřek očekáváme oblačný s teplotami do 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví obvinila policie tři návštěvníky hokejového utkání, kteří v září v Jihlavě napadli fanoušky hostujících Českých Budějovic a také členy bezpečnostní služby. Zaútočili na ně několika údery a kopy. Policisté je vypátrali díky záběrům z bezpečnostních kamer, které následně při pátrání zveřejnili, uvedla jejich mluvčí Dana Čírtková.
5: Muž krátce poté, co se jeho fotografie objevila ve sdělovacích prostředcích, tak sám přišel a přihlásil se na obvodním oddělení v Jihlavě. Další dva muže, kteří se na protiprávním jednání také podíleli, tak už pro nás nebylo nějak složité ustanovit.
3: Další část Kosmákovy ulice v centru Jihlavy je otevřená. Řidiči ji můžou nově projet v úseku mezi Masarykovým náměstím a Palackého ulicí. Zároveň se tím ruší objízdná trasa přes pěší zónu. Poslední úsek Kosmákovy ulice mezi Palackého, Mrštíkovou a Havířskou ulicí zůstává neprůjezdný. Dělníci tam pokračují v pracích na opravě kanalizace. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Ukrajinská armáda se potýká s omezením satelitního spojení. Americká společnost SpaceX nečekaně snížila rychlost zvláštních služeb družicového internetu Starlink, poskytovaných ukrajinské armádě v rámci programu Starshield.
6: Ukrajinští vojáci působící na frontě listu Ukrajinská pravda potvrdili, že omezení rychlosti na maximálně 160 km za hodinu zmařilo mnoho dronových operací. Vojáci upozornili, že Starlink, pracující s vysokorychlostními drony, je nezbytný k sestřelení ruských proudových letounů. Ty dnes zaútočili mimo jiné na západoukrajinský Luck.
7: Na žal, vorog necílil v udar.
6: Náčelník volyňské vojenské správy Roman Romaniuk ukrajinské televizi řekl, že ruské drony zasáhly čistě civilní objekt, velkoobchod s evropským zbožím, jako jsou cukrovinky, čokolády nebo chipsy. Nejméně 6 lidí zahynulo a 12 bylo zraněno, uvedl Romaniuk. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisté Jihlavy v 13. kole Maxa ligy v domácí aréně hostí Přerov. Stav utkání je v poslední minutě první třetiny 4-0 pro Jihlavu. Hattrick vstřelil Cachnín, jeden gól přidal Menšík. Domácí utkání hraje také Třebíč s Kolínem, tam je po 20 minutách hry skóre 1-0 pro Třebíč. Gól zaznamenal Psota. Stolní tenista Lubomír Jančařík nestačil v prvním kole na mistrovství Evropy na Nora Heuga 4-0 a na turnaji končí. Už za pár minut čeká úvodní zápas také Karin Grofovou, která na finální turnaj postoupila z kvalifikace. Její soupeřkou bude Lupuleskuová ze Srbska.
4: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a v Černovicích je 14 stupňů, v Telči 15. Přes noc se postupně vyjasní, ráno se ale vytvoří mlhy. V údolí se na teploměru objeví i 1 stupeň. Zítra přes den nebe zatáhne částečně průsvitná oblačnost. Jen místy bude polojasno, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a teď vám po 18. hodině hraje dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete volat a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Ve středu 14. října svátek má dnes Agáta a také Háta. Přejeme jen to nejlepší a hodně zdraví. Pošunovská sedmička je tu pro vás teď na úvod připravená s písničkou Znám jednu chaloupku. Hezký poslech.
4: Dechovky pro Vysočinu.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, dechovky na vaše přání. Já ještě připomenu, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo také můžete poslat SMSku ve tvaru píseň Mezera, potom text vašeho přání a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo samozřejmě můžete využít číslo do studia 22 155 49 99. A já už teď zdravím posluchače Františka. Františku, vítejte, hezký, dobrý podvečer.
1: Dobrý dechovkový podvečer, zdravý dechovkář František. Děkuju za uspořádání minifestivalu v Častrově, bylo to úplně špicový. A dnes jsem pro všechny vybral, jak pro dechovkáře, tak pro spolupracovníky a otroky za volantem, který ještě musí opracovat, tak písničku od Tufaránky, Když Křepickou zahráli. Už jsme to tam.
0: Dobře, tak písničku si užijte samozřejmě i vy, mějte se krásně a budu se těšit zase naslyšenou příště. A tady už je tedy Tufaránka ze Šakvic a Křepická.

0: na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání na zavolání a to tedy pro paní Jiřinu ze Žďáru nad Sázavou, kterou taky milé ráda vítám a slyším v našem vysílání. Hezký dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Rinko, já taky moc vás mám ráda a moc ráda vás poslouchám. A tuhle tu písničku já dám pro všechny lidičky, kteří poslouchají tuhle ten nádherný program, takže to bude úplně pro všechny lidi, kteří tu dechovku mají rádi, ať si poslechnou, ať jsou veselí v tomhletom čase, skoro dušičkovým. A vybrali jsme Komenička, takže to, Lidunko, zahrajte a je to.
0: Dobře, jdeme na to a vy si písničku užijte. V první řadě, paní Jiřino, hodně zdraví vám přeji, ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně. Taky, Lidunko, děkuju.
0: Děkuju. Naschledanou, naslyšenou a pojďme na to.

0: pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou taky vybral Pepa z Batelova. Pepo, také zdravím a pojďme na to, komu zahrajeme teď.
1: Ahoj, ahoj lidi, já už jsem dlouho nevolal, tak já musím dneska zavolat. A dáme tam takovou současnost, už listí zlátné od batelovské muziky. A pošlu to manželce Janě, Jardovi Dodačic, Slávek Novák z Dolnice Rekle, Věra a Mirek Jesovi z Batelova, Věrka ještě měla taky narozen svátek, ne?
0: Ano, jo,
1: tak
0: ano.
1: Dodatečně Jarda Reitermann, Láďa Čejka, Láďa Drápal, Bohouš Píza, Jarda Šimánek a Jirka Doležalu a Jirka Kaňkovský. To vše zatím a půjď to tam.
0: Jdu na to. Hezký poslech a naslyšenou zase někdy. Budu se těšit a hrajeme batelovskou muziku.

0: zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Já teď ale vyplním také váš došlý vzkaz. Krásný podvečer, prosím o povětrné střevíčky jen tak a připojuji také pozvánku pro malé i velké na stezku odvahy na fotbalovém hřišti v Horním Studenci od 18 hodin už tuto sobotu. Přijďte si projít stezku lesem plných duchů. Akci pořádá SDH Horní Studenec. Srdečně zveme, děkuji Jana. Tak my samozřejmě děkujeme za pozvání. Pokud chcete užít si s dětmi stezku odvahy ještě jednou v Horním Studenci tuto sobotu od 18 hodin na fotbalovém hřišti můžete. A tady už je galánečka Kamila Bartáka.

0: na Českém rozhlasu Vysočina, pojďme na další přáníčko a já zdravím také Láďu z Jičína, který se doval. Láďo, tak povídejte, dobrý podvečer. Komu zahrajeme?
1: Dobrý podvečer, paní moderátorko, dneska zahraju vám a všem ostatním posluchačům takovou pěknou polku, jmenuje se Když Křebickou zahráli, aby bude to kapela Šohají.
0: Určitě.
1: A přeji vám a všem posluchačům příjemný poslech a děkuji za zahrání.
0: Já děkuji a samozřejmě to také pošleme Františkovi, aby si to také poslechl jako první volající, který vlastně původně chtěl, ale stala se chyba, já to přiznám. Tak děkuji, Láďo, i pro vás je písnička.
1: Nemáte zač.
0: Mějte se krásně, ať se vám daří a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou a příjemný večer vám všem.
0: Vám taky.

0: 18 hodin 31 minut, to je aktuální čas a na Českém rozhlasu Vysočina. Plním také přání paní Marie Spolné. Hezký dobrý podvečer i vám.
1: Dobrý podvečer, paní redaktorko, já bych vás poprosila o písničku Martinu Klementovýmu Do dlouhé vši. Dneska má narozeniny, kdybyste byla tak hodná a mohla zahrát písničku Pivovarští koně. A písnička patří i vám. A děkuju moc krát.
0: Já moc krát děkuji a přejeme všechno nejlepší. Hodně zdraví a ať se všechno jenom daří.
1: A děkuju.
0: Mějte se krásně. A Formanka je tady pro vás připravená.

Přidávám také váš SMS-kový vzkaz. Dobrý podvečer, prosím zahrát píseň V zahrádce s Pepíčkem Zimou k včerejšímu svátku Renatce a k dnešním narozeninám s přáním všeho dobrého, hlavně zdraví. Vám děkuje, dál už SMS-ka nepokračuje, ale já děkuji, že jste napsali a já plním tedy i toto vaše přání. Zahraje dechová hudba Antonína Votavy.

0: Pojďme plnit tedy další vaše písničkové přání. Mám ho tady také od Luboše ze Sedlejova. Luboši, i vás zdravím při Středě. Komu budeme hrát,
1: já co jste vybrali? Taky velice zdravím, paní Lidie, a děkuju, že jsme si takhle pěkně popovídali spolu po dlouhém čase, protože já jsem teď neměl tak jako čas na volání, ale teď už to snad bude po neděli, už bude vůbec klid, takže máme ten výlov teď, takže to je takový trošku blázinec, ale nevadí, a takže dneska pošleme písničku Mamince do nebíčka, aby se jí dobře odpočívalo. Už to byly 4 roky v červnu, co nám odešla, a tak na ní vzpomínáme, takže to a všem přátelům to pošlu, všem dobrým lidem a vám, paní Lidie, do rádia, abyste to takhle dělali furt dál. A děkuju moc za zahrání a mějte se fajn a rád jsem vás slyšel. Dobrou noc a dobře dojďte. Díky moc.
0: Vy taky, Luboši, mějte se krásně, ať se vám daří a samozřejmě, ať se vám podaří i ten výlov ryb a všechno, ať vyjde na jedničku, hlavně opatrně. A tady už je telčská dechovka a vzpomínka na maminku.

18 hodin 45 minut ladíte Český rozhlas Vysočina a teď plním přání také Josefovi ze Slavniče. Tak Josefe, vy jste mi utekl z vysílání, tak co teď? Tak já to tady ještě snad pro vás schovám, ne? Třeba se mi ještě ozvete, abyste řekl, komu to chcete nechat zahrát a vyplním přání, prosím zahrát pro Jarouška paní Tyráčkové, Janovi z Jihlavy a všem, co poslouchají pro tátu. Děkuji Verča z Pelhřimova. Písnička je přichystaná a zahrají muzikanti z Jižních Čech.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: Ano, já plním přání také Josefovi ze Slavníče. Josefe, tak pojďme na to, komu já, zahrajeme.
3: Dostali jsme se
2: k tomu.
3: Děkuju.
2: Tak, a komu zahrajeme?
3: No tak, dobrý podvečer. Dneska bych chtěl zahrát pro Jirku Prokopa ze Zdislavic, Majku a Standu do Skály, no a pro všechny posluchače tohle nádherného pořadu, obzvlášť, když to vysílá Lívie Jakubisková, a byla by to, když se Pšenka zelenala.
2: Já moc děkuji.
3: Děkuju vám moc a brzy zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Čágobeo.
2: Vy si taky písničku užijte. Josefe, mějte se krásně a tady už je Kubešovka.

A prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Růže lásky od Sovické kapely. Děkuji, Jirka napsal. A písnička Poputuje také pro Majku Střebíče, pro radost. A já se těším zase zítra.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ve Světlé nad Sázavou vznikne další most přes řeku Sázavu. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Hokejisté Třebíče Jihlavy v domácích arénách hrají 13. kolo Maxaligy. V noci naměříme až 1 stupeň, zítřek očekáváme oblačný, s teplotami do 16 stupňů. Tomáš Kolátor a večerní zprávy, vítejte u nich. Nový most přes řeku postaví kraj Vysočina ve Světlé nad Sázavou. Řidiči díky němu nebudou muset projíždět přes náměstí. Předpokládané náklady hejtmanství odhaduje na 128 milionů korun. Stavba by měla být dokončená za 2 roky.
2: Město zároveň postaví nový úsek silnice, který propojí ulice Zámecká a Nádražní. Auta mířící na Habry se tak vyhnou centru a cesta se jim zkrátí. Za stavbu zaplatí kraj Vysočina 117 milionů korun, zbytek doplatí Světelská radnice. Být Holoubek, Český rozhlas.
0: Koaliční lídři se dnes shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už podruhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
3: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
4: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
3: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
5: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
3: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října. Sport. Třebíčtí hokejisté ve 13. kole první ligy doma hostí Kolín. Po 2/3 je tam stav vyrovnaný 2-2. Za Třebíč se dvakrát prosadil Psota. Hraje i jihlavská Dukla s Přerovem. Ta doma ve 40. minutě vede už 9-0. Hattrick během první třetiny zaznamenal Cachnín. Prosadili se také Menšík, Čachocký, Švec, Burkov a Pořízek. Počasí. V Jihlavě je 12 stupňů, v Třebíči 14, přes noc se postupně vyjasní, ráno se ale vytvoří mlhy. V údolích se na teploměru objeví i 1 stupeň. Zítra přes den nebe zatáhne částečně průsvitná oblačnost, jen místy bude polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny. Plynulý je i regionální úsek dálnice D1. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Slovník mladých v Hezky česky. Jsou to slova dnes frekventovaná mezi mládeží, která jsme my dříve nejspíš nepoužívali. Tak nás obohaťte, co teď frčí mezi mladými a my často nevíme, co to je.
2: Nejen mezi mladými, ale i mezi těmi nejmladšími, ku podivu. Tuhle mi jedna dívenka řekla, multitasking, protože viděla, že mám na uších sluchátka, poslouchám hudbu, do toho si čtu zároveň a ve volné ruce mám půl litr s pivem.
1: Takže provádění několika činností najednou.
2: Přesně tak.
1: To, co umí muži a neumí ženy.
2: Obráceně.
1: Fakt?
2: Ano, říká se, že muži jsou schopni soustředit se jen na jednu činnost.
1: Tak jsem žena, dobře. A ten výraz multitasking, to je tedy provádění několika činností na jednou, ale ono to pochází hodně z počítačového světa.
2: Přesně tak, já myslím, že i ten důvod, proč to děti dnes to slovo znají a rádi používají, je, že oni tak vlastně fungují. Mají tablety, notebooky nebo chytré mobily, kde mohou opravdu dělat několik činností najednou a řekla bych, že to hodně dlouho a často dělají.
1: A mezi mladými se teď hodně rozšiřuje slovo prokrastinace. Už mu ale rozumíme i my trošku starší. Hodně se vžilo.
2: Ano, ano, je hodně frekventované, používá se i s jakousi humornou nadsázkou a taky jsem zažila, že děti ze základní školy mluvili o tom, že budou chvíli prokrastinovat, protože na ten úkol se opravdu netěší. Takže zkrátka jde o to, že jakoukoliv činností nahrazujeme tu povinnou činnost, abychom ji trochu oddálili a zároveň je prý v tom jistý nepříjemný pocit, protože víme, že ta povinnost, že ji stejně neutečeme.
1: No jasně.
2: Proč bychom to trošku neodložili a když to nazveme cizím slovem a nebudeme tomu říkat otálení, odklady, průtahy, tak to bude znít jistě vznešeněji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas Zprávy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh v současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení. Prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z Prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc z toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda?
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, takže dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů plus nějaký edukativní program pro školy a pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní. A s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. Tak, víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Kdo tam působí teď, ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka, Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím, než
0: se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže je to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu. To ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně ten, oni tam se sedí v takových speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
0: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vojenský pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožíval, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo, takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 20-25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem. To znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let. Tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé, ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústrojí je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný. A to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, že každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí. A tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, tak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla. Takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým. Na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm. Takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily. Ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: takže
1: to
0: odpuntuje. Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie. A pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava, nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola Země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jedno dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly. Jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek. Ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně, jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: No tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale

0: filmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch 2 letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země. Já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Má obavu tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno. Během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 s Ústím nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se zpomaluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velrybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady, no a pak to procházíme dlouhými testy, kdy našíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod a tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá. Takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která tak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači se já s ním potom hraju, kde ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne. Já to vystříhnu, zkontroluji ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919 v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Antonín Pařík mladší vystudoval pokračovací průmyslovou školu se zaměřením na účetnictví v Mnichově Hradišti. Vyučil se v obchodě a začínal jako obchodní příručí. V roce 1903, krátce poté, co zemřela i maminka, se spolu s bratry Arnem a Václavem vydal do Prahy. Tam se seznámil se svou budoucí ženou, Rudolfou Krákorovou, dcerou známého pražského ševce. Rudolfa byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a dva páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
2: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákazníkům radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
3: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
4: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
2: Jaké jsou největší chyby?
3: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
2: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
3: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování, to znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
2: A jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
3: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam o toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili. Tak se nám z 99% jakoby oddaj a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
2: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
3: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu si myslím trošičku míň.
1: Po první světové válce ke smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později jí Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobili za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla v skutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím, měl ho ve Spálené ulici.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tvární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu bychom neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probandky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat a vyváž maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní: z dálky, z blízka, v rytmu diska, Triola,

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

cest, ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec, kde je cíl.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: A 20 hodin.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
2: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
1: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
3: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
1: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru. Počasí. Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky. Jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... Teda... No. Bolí mě teda teďkon tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepivý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběhlen, tak. Ano. No a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobré. Hoďte mi to kafe, jo, takhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký Puch.
2: Myslíte vzduch teda? No. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte
3: no,
2: tady
3: dobře, vedle. Nic vezli.
2: Ne, jde pak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše, psát dopisy.
3: No,
5: když dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: probdané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě.
4: No
5: přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená. Koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný. Udržíš,
3: No.
4: No?
5: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty se, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte ho, ať mluví.
5: Ten mluví jak papiňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, já byste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři dekadole. No, teď to je na zemi.
3: No, asi to seberte. No, babo.
5: No prosím, prosím, tak bych se vyprosil. No prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano.
6: Ale pak si zjistilo.
5: Ano.
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano.
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to hodně venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím stůl.
3: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co to je za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Kluďhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě vy příště, tak já už jsem snad nepůjdu. Teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima. Vy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín. Co tam máte?
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům se říci, já jsem včera točil, jsem na kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový, Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No, jaký máte, ať řekněme na názor teda, jaký si myslí, že by to měla být, nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když jsem já šel to pod tím skobranou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak z zoologické zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli jejte řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Patra.
3: Ty jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, že jo, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co, se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek, to vám povím teda. To je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v oku náušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i z režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil, mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývat, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak jo, no. Si to ven,
4: já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano. No, prosím vás, tak příště...
3: Tohle není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám na nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do vášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte... No, prosím vás, tak teda já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: To jsem vám

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě oběkloní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkošné učky. Čím pak chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavé. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovatel? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, bohu, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako kluci vzpomínám, že v tom Nýburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky. Čiže okuliare, hej, tmavé. No tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla, mala tie solnečné ačky. A teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával. A bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

Hrajte, blbci, píšiš mi sám, budu sám, budu dlouhý, zpívat a ráda, zpívat rád.

0: regarde mon lit quand je dors, et puis encore.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal odněkud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel. A po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci, o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně, s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl. Já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší. To přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene. Ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takový starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. No, nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen. To on ví také, ale má své předpisy.
Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že

Majitel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční.

0: Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení, směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To byste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční mě zůstaly do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. Mm-hmm. To mě říkala, maminka zpívala v kostele, když jí, takže to mě říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, to by mladý švíhák, že, tak se musel převlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v zemědělském učilišti ve říči. No. A to jsme chodili jako úplně do prvních. Co. No a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam polku. No a to jsme spavli oba dva.
0: No, to no polka, nevím jak u vás, ale
1: taneční
0: u nás. Taneční
1: mistr a my jsme spavli spolu.
0: U nás tak polka byla překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, no. Tak to byla mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tančila. Tatínek vždycky říkal, holka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, když je to takto, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom druhém ročníku, to bylo jenom na dva roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli konektivní výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o dva roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla i něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do třetí rok do tanečních a to bylo zároveň první rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, tříleté taneční kurzy, tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak, pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale už jsem se pohyboval.
1: Paní Ludmilo. To bude 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to byste po mně chtěl moct. No, mě nedostanete. To vás tak daleko paměť nesahá. To já zapomínám hodně. Tak to byste, u mě není dávno 20, ani 50, tak člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd, ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Luzmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho,
0: masakr.
1: No. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi nejvíc polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tak na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že.
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, paní Ludmila. Já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty jste se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím,
1: krásné,
0: nakonec jsme
1: krásné,
0: to dali dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale tu by dneska určitě neoblekla.
0: No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přechu, dobrou noc, doskonalnou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala, tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše, moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvílí bylo 11:15, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: Asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale to je to krásný, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou.
1: Tak. Ano. No. A byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: Čardáš. To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Valčík. Jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím to? Dobrý. Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrini, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Mm-hmm. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty staneční?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu a ona byla tak šikovná, že ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to
1: tak
0: muselo.
1: Ne, taky jako lesný, hodně lesný materiál. Aha. Hodně lesný. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a na prodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty a dělala mi tam i aplikaci jako, že s korálkama a s kraječkou.
0: A chodila jste do tanečních spíše v zimním období, nebo až už bylo něco teplej? To musela být zima v těch šatech.
1: Ne, to já jsem měla normální kabát a kozačky a my jsme si ty střevíčky brali do tašky a tam jsme se přezouvali.
0: Tak to jo, to jo.
1: A jo, a svetr, samozřejmě svetr, to všecko šlo do šatny a pak jenom v těch šatičkách.
0: A zažila jste nějakou první, druhou, nebo nějakou lásku v tanečních?
1: Ne, to ne, to zažili mi kamarádky, ale já ne teda. Já až na diskotéce, potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem do teďka 45 let.
0: Jo, a tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
1: No, bohužel, on nechodil do tanečních. No a mamu toho to nenaučila, ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
0: No tak, ale to by měl umět čardáš, to by měl mít přímo v krvi.
1: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo mám tady sousedku, to je Maďarka třeba ho to naučí ona.
0: No, s těma sousedkama pozor. Ale nechme to být.
1: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je mladá.
0: No, no tím, no mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti barack pálinky. Ta pomůže.
1: Ale víte co, on má rád tu hruškoviče.
0: No tak v tom případě tímhle směrem.
1: Ten kvěrte, no, tu má rád.
0: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
0: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád. Ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím necháme jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční a prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna. Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, v první a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: No,
1: ano.
0: Jo, tam my jsme měli i prodlouženou, ale já měl taneční taky na Staré Radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních. A je na přední straně takový malinečký, je to ta knížička. A je tam teda vytištěný pár taneční. A když to otevřu, tak mám napsaný vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, já ten datum nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý. Podpis Vošmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo, tak. Takže vás hodnotil tanečník.
1: Jako hodnotil tanečník. Měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlece, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě, to byla to legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije, už jsou všichni
0: prý. No paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, že žije, ona teda zemřela, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No takže to mám takovou památku. A to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky no to, na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství.
0: Kamarádství.
1: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to nevá. Musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Jo, vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodí do tanečních. Tam mám různý, i to jsou videa, no, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u našeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta měli četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kdy jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, a tady tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat? Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Mm-hmm. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takovýto pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam naše partnerku velice šikovnou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak, to se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc jsem si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové raz, dva, tři.
1: Já mám spíš podezření na ten vals, ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Mhm. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Neopotili partnerku,
0: ano. Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, to nejde ovlivnit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznal, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jim moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak. Já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuji,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju moc a dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy. Ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno. Zase za nějakých 12 hodin. Ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: uličku vyletě.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je tu paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
2: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače. A osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
1: Nechodila jste?
2: Nechodila jsem, ale z roční 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Uh-huh. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
1: Všecko, tedy nejen lidové tance,
2: swing, taky. Tak já tančí, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí. Polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, valčík, a či tak valčík doleva, tak to je pohádka. No a tak, když jsem do toho krůžku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, také čardáše, tak jsem do toho krůžku chodila 6 roků, tak jsem protančila kdeco a i v pražských ulicích. Jak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Kunovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova. No a je to sál takový, jak by typické sokolovny, takže v Kunovicích, když byl ples, tak se tancilo na 2 kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taky na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plesech v mých šatičkách a má je schované na památku.
1: No a no. Když tady máte 2 dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky 2 zetě, nebo se pletu?
2: No mám, no.
1: A jestli pak vás někdy zeď vyzval k tanci?
2: No víte, že ne, vůbec.
1: No tak to by ještě měla pravit. No o tým
2: ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo předměstí Uherského Brodu napřed Havlice, tak pro mě tančení skončilo. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku, a to vy dobře znáte, v 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
1: No, jo.
2: No a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj Zbrolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
1: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
2: Jo.
1: Se svými vzpomínkami, autentickými.
2: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ze 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, v stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil, do 8 roku žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
1: Yeah. No, tak...
2: no, to byla nádhera. A ještě, když jsem protancovala, vám řeknu právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici. A tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kružku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
1: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
2: to
1: dnes
2: bylo nádherné.
1: Ještě tancujete dneska?
2: Já ne, teď se ale dva šmatlu. Už víte, že chodím s chodítkem.
1: No, tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
2: To bych nikdy nečekala. No.
1: Já už se na to chystám taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
2: Víte, dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
1: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
2: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
1: Jo, tak to taky znám.
2: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač a vidíte, tak já chodím spát, jakékoliv je v 3 hodin.
1: No, za chviličku půlnoc.
2: No, tak už jdu na kutě.
1: Tak dobrou noc
2: tak
1: a hezké sny.
2: Děkuju, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
1: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
2: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako leteckým mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Bohdíš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Tak se naučil prostě tak a měl takové služe, zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svitu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do

0: ho dost jako utratil, říkal, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli znovu manželi víceméně, tak ta nás teda a válčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě, já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
1: to bylo takové, to byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo, je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
0: No tak, říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových. Takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký. No, potom říkám, s manželkou jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
1: takže
0: medáku.
1: Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, čača, samba, rumba, paso doble, to ne, to jste se neučil.
0: To už ne, to je moc moderní na mě.
1: Jo, mě to je moderní, aha, dobře, no tak.
0: No, ale tak.
1: Pán je specialista, no.
0: Ale vemte, že já jsem 37. ročník, takže
1: rozumím.
0: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
1: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
0: No tak to...
1: Třeba Čardáš, jako, co?
0: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tom svitu a tak dále.
1: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. No, na vojně bývá Čardáš občas, no, to je pravda.
0: No tak, ale říkám, ale ten Julo Boldiš, ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel na co si vzpomněl, tak to nás zahrál a
1: takže
0: podle toho jsme tancovali.
1: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
0: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smilík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
1: nástroje.
0: Tak složili kapelu, měli jsme tady jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsem byl na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruty Šuty z Arizona,
1: Texas.
0: A přišli do kasáren a zrovna do ťurmy, jak se říká po rusky.
1: Do ťurmy. Ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy, pokud nás teď poslouchají. Doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně.

0: vše, co s nimi souvisí. Na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli z vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitánček a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka. Já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým prosit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertální, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak, jo? Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 to už byly takový 4 roky takový studentský lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takový docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále.
0: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný a vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: Ne, to ještě ne. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuji za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou
1: taky
0: zase
1: tak,
0: někdy v noční lince. Moje taneční. Máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje, a to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tady zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz/linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje opáté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala? Vy, to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásný. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních šatech. Takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá.
1: Aspoň dbá. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byli taky oblečený. A ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný. A to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale ty nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, nebojí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: Možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přerušil, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Vlastně, no, tam jsme mohli trochu utéct sem tam, tak však, jak mě stále hunila někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky uměla jsem polku, valčík a moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynikali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynikali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty mi babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Byli no ale jsme, než jste teda z Ďáblic, než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, to jo, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště Ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam už,
1: na Václavák. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho? Vy jste byla u toho?
1: Ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle. Prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo?
1: Tak ano, takový to country, že jo.
0: Jo. No, tak to, a víte tak, co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárny jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance to, a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve Fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům.
0: Děkuji.
1: A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Možná kdy to bylo?
1: Jsme se mohli,
0: který to byl rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních výp, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marxovu.
0: Ano.
1: No, na Marxovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už. A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě taneční jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že, ano. Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, jestli se tomu říkal tenkrát zrcadlovej sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích.
0: Jo, jo, jo.
1: Vy jste tam možná chodil teda jako...
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: No, a co bych řekl k tomu tancování teda? Já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat, my jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili, já říkám, založíme antidiskoklan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na roztvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité?
1: No, já nevím, já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň co mám zkušenosti, protože do dneška vymetám ještě taky ty plesy a takhle. Takže to bylo, co jsem teda jako co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaké vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
0: No jistě, v Žabinách.
1: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam, myslím, není. A to byl Ševčík.
0: Tak to byl už si nevybavuje.
1: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečním, jsme byli taky strojaři, takže sám i kluk a přiřadili nám holky z Jasielské, zdravotní sestry.
0: Zdravka,
1: no
0: jo.
1: No, z Jasielské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů metru dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému, takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
0: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
1: No, no, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz, jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle, do toho se vešly dvě petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo. Šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
0: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žblunkalo.
1: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu, školní,
0: ano.
1: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny, no a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne ples teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo, že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta a ona má svátek den před Vánocemi, před Štědrým dnem. A oni od té doby vlastně, kdy jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně a takový večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenomže pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychválení, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo, Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to jsme byli furt v těch tanečních, jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova
0: ano,
1: Kudláček.
0: Ano, Kudláček no. Tam byl pořád, i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
1: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo. Jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
0: No, my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten Antidisco Klan, aspoň víme.
1: Antidisco Klan, no, a vždycky, ano. Když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan Antidisco,
0: Antidisco Klan. No, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní Vlasta poslouchá, ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
1: se je tam pořád.
0: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
1: Tak jo, naschle.
0: Moje taneční, to je téma noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváž zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900, číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku. Jste můj hodný chlapec.
0: Děkuji, nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu, prosím vás, pozdravit Jošku z Valašska.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, to všechno. A teď bych... Jo,
0: kdy jste chodila do tanečních?
1: Narodila jste se, když jsem čtvrtém, tak jsem začala chodit do tanečních. Bylo mě 16 roku.
0: Takže 60. rok.
1: Ano. A já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomá s tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečně. A byli jedni polka, valčík a druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měla příhodu a v Jeseníku a
0: ne. A mě by zajímalo, tedy já vám zkusím...
1: Já jsme měli ukončení tanečních, tak... Když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše party nešťastný den a na svého ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první šarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý. A když mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci ve vašem tanečním kurzu jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím, tom, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečních měla jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se odstříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká, běžně skočí. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak to všechno dobře dopadlo, protože to asi má hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylec. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk pátky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky, Porečku, šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz Lomítko Linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbů, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3-0 na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to zlepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi pokus ospět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to nám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže některých byly známé děvčata, některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všecko je OK. Máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý. Kdyby jsi byl trochu vyšší, tak to. Ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty diska, no tak ti mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z toho diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: No tak okres. No, Nový Čín, ano, Nový Autopál. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď, potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle, potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, válčík, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jen učila čardáš, jo? Mm-hmm. Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy s českou polkou, jo? Karábie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné. Jo.
0: Vláďo, už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju v Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od tady má, ale teď žijeme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři, takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádher,
0: Já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude pět hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, Noční linka se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská Noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V Noční lince. Mezi tím přivítá Noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští Noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude Hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem Hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat Noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské Noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365. Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to, co má na tom být? Ptal se pan soudce rýpa je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl, co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém a řezal do kluka tím víc.

Díle, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl, vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá, já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho Pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl Pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten Pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kyzem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 150 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten Pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten Pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, úžasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím Pudilem, namítl soudce. Čertvem Pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho Pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježíš Maria, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi a
dohlížím. To se rozumí, nikdo nedohodí dál, než asi do

0: 10 řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. Skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožeralo. Ty lumpe, křičím, ty se strefil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš půl roku. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal a on mě začal nadávat.
0: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
0: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
1: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil a třásl se.
0: Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci. Koukejte, hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte? No, ten by ušel, mínil pan hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo? Člověče, člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl pícha je prstem do zlatého chmíří vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé, tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy. Protože je neohýbají, pravil pan hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy. Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
0: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil,
0: mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co? Uhodil jste tím kamenem toho Puděla nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
0: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindler! Za chvilku vstrčili ještě jednou hlavu do dveří četník hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Katz, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Katzovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek od oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není pucflek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buči jako vůdu, ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli, a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista. Kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obviněvat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Otto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu. Upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělaje marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Otto Katze? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, držel se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru. Jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a s radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Jo, kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokropskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vykropená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Mají hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No nic, babičku, nic, to spíš k tvojí svozku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
3: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko?
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy račte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka a řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zase něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
3: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
3: Čulí se, líbe kamarád.
1: Jsi dein Tottl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Je. Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat. Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicích byl jeden tambor, bojenil se a dalek umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jdu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezálka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože, působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kazíče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy několik krvavá mery.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já. Jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, já jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána... No snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
3: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
9: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lůlku a začni nahou.

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.